sám. Šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

jeden rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. A protože je konec léta, pro mě osobně to nejhezčí období z celého roku, protože nám končí folková sezóna, doznívají tábory a letní zážitky a přichází příprava na tu zimu, přichází období sklidnění, to vše s lehkou příchutí nostalgie. Věřte mi, je to pro básníky, folkaře, zpívající básníky, pro všechny vandráky, trampíky, velice zvláštní a významné období, velice tvůrčí, a vznikla k tomu celá řada nádherných písní, které se toho dotýkají. Pojďme jim tedy dnešní folková pohlazení věnovat.

Posloucháte Folková pohlazení, dnes věnovaná písním, kterými se pokoušíme rozloučit s letošním létem. Tato píseň se jmenovala Letní bosanova, mají na svědomí Jan a Hana Švejkarovi se Zbyňkem Raškou jako autorem textu. A najdete ji v repertoáru jeho české skupiny, která si říká Drc. Z těch méně známých letních písní tu máme třeba ještě písničku od skupiny 9. patro z autorství Leoše Valigurského a Jiřího Svítka. Jmenuje se přímo Letní píseň.

seděl a v rádiu hráli There ain't no cure for the summertime.

úplně zbožňuju. Myslím, že Karel Markitán v této písni vystihnul tu atmosféru končícího léta. Pár dní ještě, zaplať pánbu za to. Prostě fantasticky. Ostatně Karel Markitán je velký kouzelník, který dokáže těmi slovy opravdu malovat obrovské obrazy. Aspoň pro mou duši to tak vždycky bylo. Shodou okolností asi nejoblíbenější píseň s touto tématikou, letní nebo pozdně letní, najdete ji na stejném albu jako Chvíli před sedmou večer, kterou jsme si právě zahráli. To album se jmenuje Volt, co bylo takovým comebackovým albem. Nechce se mi věřit, že je to už 25 let, co tohle album vzniklo.

Písnička podzimní, jeden z hříchů Vojty Zichy, na kterého s láskou vzpomínáme ve zpěvu Pavlíny Jíšové. A napadá mě, slunko srpnový se ještě objevuje také někde jako takové sousloví. Pořád mi to vrtalo hlavu, pak jsem si vzpomněl stará písnička od Vaby Daňka. Kam se schováš, brácho? Slunko srpnový ti na ramena padne jako těžký mrak. Co, brácho, pak? Co pak?

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Svému kabátu zavěšený kafe, tedy písnička se jmenuje samozřejmě Já bych se v kočárku vozil, je starší a pokud by vás zajímalo, proč jsme si ji dneska hráli, no tak to protože v poslední sloce se zpívá Bláhový si neříct, že babí léto už nenachytám. Když mý srdce stůně, tak se vydám do nikam. Pokud bychom někoho mohli označit za geniálního mistra nejen jazzových harmonií v našem žánru, ale také samozřejmě za velikého kouzelníka s texty a s atmosférou, pak je to bezesporu kleky Petra České trémské písně, šedý to muž žijící v ústraní, pan Miky Rivola. Jeho září se hraje na všech večerních sejšnech, kde sedí muzikanti a něco umí. Ono totiž, pokud neumíte, tak to se zahrát prostě nedá.

To byl Honza Přeslička, Epidemie z prvního alba, písnička 4 tóny. Je zajímavé, že všechny písně, které zmiňují babí léto, mají takovou jako podobnou atmosféru, takovou nitku, možná tu pavoučí, bílou. To je zajímavé, jako kdyby se tohle roční období opravdu dalo zhudebnit nebo vyjádřit prostě tóny, harmoniemi a k tomu samozřejmě texty, které v našem folkovém žánru jsou vždy plné nějakých sdělení, obrazů. Zkrátka musíte mít tu potřebu to říct, aby to vzniklo. Pokud nemáte při tvorbě písní na srdci sdělení, tak by se vám mohlo stát, že z toho vznikne blábolení a pak máte reálné riziko, že byste se mohli stát hvězdami v populární hudbě. Jo, tam se to snese.

Stánek sluní burčáku, píseň Michala Tučného, tedy pana Zmoška a pana Rytíře v autorství. Michal Tučný to naspíval. A nádherná píseň z alba Jak chcete žít bez koní se samozřejmě velice hodí do naší hodinky folkových, country a tramských písní, kterými se loučíme s letošním létem. Nutno říci, že moc času už nám nezbývá, tak pojďme, ať stihneme třeba ještě tuhle následující.

0: loučení s létem skrze babí léto ve zpěvu Mirky Rosendorfové skupiny Magison byla poslední písničkou, která se nám do dnešních folkových polazení vlastně vejde do toho času, který máme vymezen. Tak pokud se vám líbilo, budu se těšit za týden naslyšenou. Od mikrofonu mává Vítě Troníček. Mějte krásný zbytek léta. Ahoj.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Bylo mi 21 let, když jsem tuhle píseň psal. Teď je mi o rok víc.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
6: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
5: Ano.
6: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
0: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze Skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Alojse Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vedký dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Baloonem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No, ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád, na cestách.
1: Ano, ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi, no. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobírka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. bylo určený datum, přišel jsem tam. V předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkal: pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Ještě kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkal: pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi, já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala. Když to skončilo, tak jsem říkal: dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali: určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem: dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo: ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, Martin Zaňacka.
3: Dobrý den, Martine.
5: Dobrý den.
3: Co vybíráte?
4: No, prosím bych paní Jiřinku.
3: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
6: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku. Tady Jenda Orlický hory.
3: Dobře.
6: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
5: Děkuji pěkně.
6: Hlasoval bych, já jsem teďko tady s Lačkou ještě, od Zlatýho potoka,
3: ano.
6: A dáváme hlas Krampolovi.
3: Ano.
6: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
3: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
6: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
5: Tak to
6: kromě těch gaunerů, co hrál.
5: Ano, to mě velice těší, děkuji.
3: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
7: My vás podhoří Orlických hor ještě jednou, prosím si pokračování.
3: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
8: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. Nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil podpatkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
3: Big Beatový rytmus.
9: Ano.
3: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, na co to bylo?
9: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
3: taky
9: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
3: do tanečních jste chodil?
9: Jo, chodil jsem do tanečních, no. Do metra v Praze, jako jo, to bylo.
3: A i za taneční, nebo jenom do tanečních? Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
9: Ne.
3: Někteří to tak měli.
9: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
3: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
9: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
3: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
9: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
3: Ano.
9: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach, a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
3: Divadla na Zábradlí.
9: No, ano.
3: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku a vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to Humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko. Jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic, jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha. No. A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano. A jak si tady vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco?
2: My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak. Hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českých Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásí. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstít se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím do Kopřivnice. Ano. Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchu a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježiš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tady Jitce Němcové bod v této chvíli. Kam přibude další?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8, asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Pohybovým kreacím. Vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanželé.
8: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanželé.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, No bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to hrozný,
9: jo? Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale, tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tady nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale on, vlastně byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní.
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste říkala, že ty kutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt, s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
1: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
1: Takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15.
1: Říká on zapřeučil náš dnešní host a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, a nebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMSkaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože ho chce, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo?
3: Že jsou sebekritičtější, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jibku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi, no nepodáváme informace vůbec, zapomeňte, takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký... Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela takovou jednoduchou, přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhlat, jestli jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 let. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, ještě vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi, Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
0: Vlka.
1: Děkujeme kolegynice Němcové, děkuji pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes se bude od 9 hodin konat v areálu úložiště Richard v Litoměřicích havarijní cvičení. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Za srpnovým útokem na letiště v Lipsku stálo podle Německa Rusko. Berlín uzavře konzulát v Bonnu. Dnešek bude polojasný až oblačný a teploty do 26, na horách do 22 stupňů. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. V areálu úložiště Richard v Litoměřicích bude dnes dopoledne havarijní cvičení. Řidiči tak v okolí areálu musí počítat se zvýšeným pohybem zásahových vozidel. Událost nebudou provázet žádná dopravní omezení. Náplň simulace přibližuje tisková mluvčí zprávy úložiště radioaktivních odpadů Martina Bílá.
2: Půjde o zahoření manipulační techniky, která přepravuje zrovna obalový soubor s radioaktivním odpadem, a kromě hasičů nám bude pomáhat báňská záchranná služba, protože budeme simulovat i to, že by dvě osoby zůstaly v dole.
0: Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili tři nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
3: V současné době 67letý zahraniční dodavatel, 28letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39letý spolupachatel stíhá na vevně.
0: Za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom dnes informoval německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Vyšetřovatelé už dříve naznačili, že za útokem mohla stát Moskva. Ta jakékoliv obvinění odmítla. Německo v reakci na zjištěné důkazy uzavře ruský konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Kromě toho plánuje taky zpřísnit kontroly přijíždějících Rusů. Německo taky navrhne zapsat dalších osob na sankční seznam Evropské unie a zvýší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu. Šéf Bílého domu Donald Trump požádal Apple, aby ve své americké aplikaci změnil název jezera Ontario na americké. Společnost se k tomu zatím nevyjádřila a aplikaci stále zůstává původní název. Trump začal o přejmenování vodní plochy mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York mluvit v uplynulých dnech. A to poté, co zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi Kanadou a USA. Nové označení americké jezero se v minulém týdnu objevilo například v aplikaci Google Maps.
1: Počasí.
0: Dnešek bude polojasný až oblačný, postupně bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty naměříme do 26 a na horách do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio.

0: vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Aktuálně jedete na severu bez nehod a dopravní omezení očekávejte řidiči. Například v Chomutově v Kyjické ulici, tam je uzavírka. V Lounech silničáři opravují Vladimírskou ulici, vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh a pro opačný směr platí objížďka. Tolik zprávy v pět, pěkná ráno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po páté hodině, dobré středeční ráno vám všem, je 2. září, vstávejte s dobrou náladou, s úsměvem, pokud vstáváte v tuto dobu, tak už asi jste si zvykli na to, že vstáváme do tmy, lepší to až do jara nebude. Hezký den, hezké ráno i nadále, samozřejmě písničky, které nestárnou, pro vás mám připravené a máme také kalendárium, které nám trošičku osvětlí ten dnešní den. Tak k těm písničkám za chvíli Jana Kratochvílová, teď František Nedvěd.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 5. hodině, dobré ráno na severu Čech, tedy v úterý 2. září. Adéla ještě nevečeřila, ona ještě ani nesnídala, ale hlavně má dneska svátek, tak všechno nejlepší. Více z dnešního kalendáře vybral Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 2. září, svátek má Adéla, tady je Petr Jungmann, hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku Iris bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.
3: Český rozhlas Sever.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Tak děti možná už mají jasno, co budou dělat ve volných chvílích po škole, jaké kroužky sportovní, umělecké budou navštěvovat. Včera mimochodem proběhl Kroužkofest v Ústí nad Labem, který jsme navštívili, a možná vás inspirujeme, kam své děcko přihlásit. Už za pár minut.
1: Počasí.
0: Něco k dnešnímu počasí. Aktuálně, když se dívám na radarové snímky, tak se objevují lehké přeháníky ve Šluknovském výběžku. Teploty, ty jsou kolem 14 stupňů Celsia. 14 stupňů Celsia teď máme v Mostě, 14 stupňů Celsia máme také v Ústí nad Labem. A jaká je ta předpověď pro dnešní den? V tuto chvíli můžeme říct, že maximální dnešní teploty budou do 26 stupňů, bude polojasno až oblačno. Dopoledne bude oblačnosti přibývat a jinak velká oblačnost bude po celý dnešní den. Hezký den.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut před půl šestou posloucháte Český rozhlas Sever. Včera jsem měl tu možnost tradičně moderovat Kroužkofest v Ústí nad Labem a mohu říct, dětem jsem záviděl. To za nás jsme mohli maximálně chodit na fotbal, na atletiku nebo do lidové školy umění, ale teď ty děti mají spoustu možností. Kam děti přihlásit, kam děti poslat, tak k tomu vás právě Kroužkofest mohl inspirovat. Opravdu rozmanité aktivity jste našli v Ústí nad Labem u obchodního centra Forum.
1: Každý rok ji navštěvujeme, líbí se nám tady, je to velká jakoby škála kroužků v Ústí nad Labem. Projdeme všechny ty kroužky, že jo, tady podíváme se, co zase pro holky, nějaký tancování nebo zpěv nebo něco takového. Určitě si tady každý něco najde.
2: Vybírala mezi kroužky Monika Roulová s dětmi. A právě to je hlavní cíl Kroužkofestu, řekla za organizátory Lea Hoskovcová.
3: Je to vlastně proto, aby se ty děti, když jdou na první den školy, tak aby si mohli vybrat vlastně kroužek, který je bude bavit.
2: Zájemci si mohli vybrat z řady sportů. Nechyběl hokej, parkour nebo tanec.
3: Jsou tady i třeba jazykový kurzy, anebo se tady můžou vlastně zkusit i fruit bike, kde jízdou na kole, tak si vytvoří svůj vlastní drink.
2: A kolik tak očekáváte lidí?
3: Třeba kolem 2-3 tisíc.
2: U stánku Asociace školní sportovní ligy byla i Michaela Nováková.
4: Snažíme se vytvořit a vybudovat školní sportovní týmy přímo na konkrétních základních školách. Obecně co je problém, většina dětí, když přechází na druhý stupeň, ztrácí zájem o sport. U našeho stánku se děti můžou podívat, jak by třeba vypadaly jejich sportovní dresy, najdou tam letáček, jak by mohla vypadat cesta jejich školního sportovního týmu.
2: A Daniela Flégerová představila parkour.
5: Vlastně jsme parkouroví gymnasti, takže předvádíme různý salta, tríčky, hvězdy. Ukazujeme dětem pohyb, který v dnešní době už moc nikde nevidíte.
2: Pořadatelka Lea Hoskovcová byla se zájmem lidí spokojená.
3: Lidí je tady opravdu dost, všichni si zkouší různý kroužky a myslím si, že i pro ty kroužky je to výhoda, protože si tady můžou udělat vlastně nábor a myslím si, že to má za mě určitě úspěch.
2: Řekla na závěr Lea Hoskovcová z Ústí nad Labem, Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever,

krásný den s Českým rozhlasem Sever. Začala se stavit turistická cesta mezi obcemi Mezmělouka a Mezná. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás už za okamžik bude mít Jana Moravcová. Dobré ráno na severu Čech.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Správa Národního parku České Švýcarsko začala se stavbou turistické cesty mezi obcemi Obmezní Louka a Mezná. Turisté tak už nebudou muset chodit po frekventované silnici. Spojnice by měla být hotová do konce roku a vyjde na 4 miliony korun. Na místě bývalého německého hřbitova v Huníkově u České Kamenice vzniklo pietní místo se smírčím křížem. Vybudovala ho lesní správa Rumburg. Město Česká Kamenice tam plánuje umístit informační tabuli, která návštěvníkům přiblíží historii hřbitova, Huníkova i jeho obyvatel. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministr školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo o výdajích na školství. Do nové sezóny vstoupí hokejisté Liberce čtvrtečním zápasem Ligy mistrů. Zápas na ledě finského celku Tapara Tampere rozehrají Bílí tygři v 17:30. Dnes čekáme hodně oblačnosti, na severu výjimečně přehánky, teploty do 26, na horách do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Od dnešní půlnoci až do konce října musí řidiči počítat s rozsáhlou uzavírkou kvůli stavebním pracím v Litvínově na Mostecku. Uzavírka se týká například ulice 9. května Jiránskovy, Masarykova náměstí a nebo Mostecké. Jinak jedete bez nehod, tak i dál šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Než půjdete do práce, tak si hlavně vzpomeňte na svačinu pro děti do školy, abyste nezapomněli. Jo, připravte, je to po dlouhé době, zase ty svačiny jsou potřeba. Hezké ráno vám všem, ať to školákům dneska jde, už asi budou ve škole delší dobu než včera, a vám ať to jde od ruky v práci. K tomu posílám písničky, které nestárnou, za chvíli Pavel Bobek, teď už Kristýna.

0: den, celý den 8 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké odpoledne vám popřejeme samozřejmě po 13. hodině, kdy pro vás máme pořad Alexa host. Hostem bude zpěvačka Marcela Leiferová. Dozvíte se například i to, čím chtěla být víc, zda lékařkou nebo zpěvačkou.
1: Těžko na to odpovědať. Prvé byla medicína, hej. A jako studentka jsem začala na studentských akciách zpívat s orchestrom vtedy už velmi známého hudobného skladatela. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom jste vo vlaku, který se rúti a už z toho se ťažko vystupuje.
2: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že niekto tak krásny hlas má a tak nádherne môže spievať. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Viete, veľa ľudí má veľmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítite emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváčiek amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojímá proste ten hlas. Vy viete, o čom to je.
0: Tolik, alespoň malá ukázka, celý rozhovor s Marcelou Leiferovou uslyšíte dneska po 13. hodině v pořadu Alexa Host. Pěkný den vám všem.

0: Dobré ráno vám všem, 2 minuty před 6:45. Teď nás čeká aktuální předpověď počasí, jak se obléknout, přioobléknout nebo jít jen tak v tričku. No vše se teď dozvíte.
1: Počasí.
0: Já jsem šel jen tak v lehké košili s krátkým rukávem, protože ty teploty po ránu jsou i nadále celkem příjemné, je to bez deště. Dívám se, jaké ty teploty konkrétně jsou. 12 stupňů máme ve Šluknovském výběžku, 15 stupňů v Roudnici nad Labem. Předpověď pro dnešní den je celkem jasná. Nejvyšší teploty budou kolem 26 stupňů, jinak bude polojasno až jasno. Během dopoledne začne přibývat velká oblačnost.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 minut před 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Važte si tchýni na jazyku. Ano, osvědčil se tchýnin jazyk, ale i orchidejného banánovník. To jsou rostliny, které dokážou bojovat u nás doma proti suchému vzduchu. Více babské rady.
1: Babské rady.
2: Jak zatočit se suchým vzduchem v místnosti? Zeleň, kterou máme doma, nemusí být jen estetickým doplňkem, ale může se stát doslova přírodní čističkou a zvlhčovačem vzduchu. Obzvlášť pokud si pořídíme rostliny, které k tomu mají správné dispozice. Obecně k příjemnému zvlhčení vzduchu dochází hlavně po zalití, kdy se do okolí uvolňuje vlhkost z rostlin. Jestli chcete efekt znásobit, jejich listy i pravidelně roste. Mezi pokojovky s přívlastkem bojovnice se suchým vzduchem patří tchýnin jazyk, dračinec, orchidej, břečťan, banánovník nebo filodendron. Příjemný vlhký vzduch můžete podpořit i malým trikem z oblásky. Stačí, když jich pár naskládáte do každé misky pod květináčem. Používejte také rozprašovač a několikrát za den dopřejte místnostem jemnou vodní mlhu, kterou povýší směs vyrobená ze lžičky jedlé sody smíchané s vodou a citronovou šťávou z poloviny citrónu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 7 minut 6. hodina Český rozhlas Sever s vámi. Oprava prasklého akvária v Teplické botanické zahradě potrvá zhruba měsíc. I tohle se od nás dozvíte už za okamžik ve zprávách v celou. Hezký den, pohodové svítání s pohodovou písničkou od Vladimíra Mišíka.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obec Lipno na Lounsku odkoupí problémovou ubytovnu v Drahomyšli. Oprava prasklého akvária v Teplické botanické zahradě potrvá zhruba měsíc. Lesní hřbitov ve Vejprtech na Chomutovsku je nově kulturní památkou. Čekáme hodně oblačnosti, na severu výjimečně přehánky a teploty do 26 stupňů. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Problémovou ubytovnu v Drahomyšli na Lounsku odkoupí obec Lipno, zaplatí za ně přes 7,5 milionu korun. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. V ubytovně poslední rok často zasahovali policisté kvůli konfliktům i drogám. V březnu tam taky podle kriminalistů muž zavraždil dvouleté dítě. Kupní smlouvu chce obec s majitelem podepsat ještě tento týden. Jaké má s objektem radnice plány, říká nezávislá místostarostka Michaela Majerová.
4: Náš plán je buď startovací byty pro mladé rodiny, ale spíš se asi kloníme k bytům pro seniory, něco na způsob pečovatelské služby, protože těch seniorů přece jenom v rámci našich třech obcí máme větší množství.
2: Odborná firma přeplátuje dno velkého akvária v botanické zahradě Teplice. Prasklinami z něj vyteklo 2,5 tisíce litrů vody. Firma postavila akvárium v tropickém skleníku před rokem. Oprava potrvá zhruba měsíc, říká Michal Weigl z dodavatelské firmy Aquarium.
5: Snažili jsme se celý ten spodek vyrovnat. Tím, jak si ty materiály sedají, tak ten tlak se tam pravděpodobně vyvinul znova. Promáčklo to sklo a tou vahou vlastně je to velká váha, je to, já nevím, okolo 3 tun, který působí na ten bod, tak to sklo povolilo.
2: Pro firmu je podobná havárie podle Michala Weigla prvním případem. Lesní hřbitov ve Vejprtech na Chomutovsku je novou kulturní památkou v Ústeckém kraji. Jak na svém Facebooku informovala ústecká pobočka Národního památkového ústavu, jeden z nejstarších hřbitovů svého druhu byl založen v letech 1907 až 1908 podle návrhu městského stavitele France Petrmana. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je u Kladna neprůjezdná. Na 10. kilometru se srazila 3 auta. Řidiči by proto měli sjet nejpozději na 12. kilometru a úsek objet přes Unhošť a Jeneč.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně hodně oblačnosti a na severu výjimečně přehánky. Teď ráno ještě očekáváme polojasno až oblačno. Dopoledne bude oblačnosti přibývat a přes den bude převládat velká oblačnost. Na severu kraje je malá šance na výjimečnou slabou přehánku. Nejvyšší denní teploty dnes 23 až 26 stupňů, maxima na horách 19 až 22 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: A jak to aktuálně vypadá na severočeských silnicích? Srážka osobního vozu se zvěří komplikuje provoz u Kadaně na Chomutovsku, přesněji mezi Suchým dolem a zásadou u Kadaně. Na místo jede policie, tak se připravte na komplikace a problémy očekávejte nadále v Chomutově v Kýlické ulici, a to kvůli uzavírce platné od dnešní půlnoci do konce září. To byly zprávy v 6 hodin, já vám přeji dál krásné ráno s námi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Všiml jsem si, že spoustu zralých mužů chodí po ulicích z kočárky a dědečkové to nejsou. Plno mužů si pořizuje dítě v pozdějším věku. V kolika letech je pro muže nejlepší čas na dítě? Kdy už je podle vás pozdě a kolik bylo třeba vašemu tatínkovi, kdy jste se narodili, nebo kdy byste se stali táty? Jaké jsou výhody?

0: nebo nevýhody starších otců, to všechno probereme po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz a k tomu dáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Václav Neckář, teď Věra Martinová.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Ať je vám dospělu po celý dnešní den a délkám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Je 2. září, začíná nám, já doufám, že úžasný měsíc, který prožijeme v pohodě. Hezký den vám všem v tuto chvíli popřeje i Petr Beran, který se bude věnovat dnešní krimihistorce, se kterou se vydáme na Chomutovsko.
1: Krimihistorky. Na inzertním portálu nabízela žena z Chomutovska léky, které rozhodně nepatří do běžné nabídky bazaru. Podle kriminalistů prodávala Neurol a Frontin, tedy léčiva obsahující psychotropní látku Alprazolam, a zájemcům měla postupně prodat stovky tablet a peníze samozřejmě utratit. Policisté nakonec zjistili, kdo za internetovou nabídkou stojí, a při domovní prohlídce našli další víc než stovku tablet. Žena se pak měla ke svému jednání přiznat a teď čelí obvinění z neoprávněného nakládání s psychotropními látkami. U soudu jí za to hrozí až 5 let vězení a internetový inzertní portál tak v tomhle případě posloužil přeci jen jinak, než by si jeho provozovatelé představovali. Krimi historky.

0: čtvrt na sedm, vy jste s Českým rozhlasem Sever, představte si, že stojíte na vyhlídce a když se chcete rozlídnout kolem sebe, tak se otáčíte, že ano, nebo otáčíte jenom hlavou, ale teď si představte, že u nás na Severu máme vyhlídku, kterou si sami ručně natočíte, takže stojíte a ta vyhlídka se s vámi točí. Nachází se v Bílině a my si tam vydáme za chvíli.
1: Počasí.
0: Ale nejdřív si něco řekneme o dnešním počasí. V tuto chvíli na severu Čech teploty kolem 14 stupňů. V Teplicích a také v Děčíně. Dnešní předpověď je celkem jasná. Nejvyšší teploty budou do 27 stupňů Celsia. Bude polojasno až jasno po ránu. Během nebude přibývat oblačnosti až na velkou oblačnost. Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: křížem krajem.
1: Tak a teď ta slibovaná zázračná vyhlídka je na vrchu Chlum nad Bílinou a tady vás to bude bavit společně s Evou Bucharovou.
2: Chlumská vyhlídka v Bílině totiž není klasická rozhledna, na kterou vystoupáte a podíváte se kolem sebe. Tady si výhled natočíte tam, kam chcete. Celá vysunutá vyhlídková ocelová lávka je pohyblivá. Na jejím konci je rumpál a jeho otáčením lehce pomalu otáčíte celou lávkou. Před vámi se tak postupně otevírá Bílina, zámek, mírové náměstí s radniční věží, Kaňkov a samozřejmě nepřehlédnutelný Bořeň. A zajímavý je i příběh samotné stavby. Vyhlídka vznikla ve spolupráci města Bíliny a Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Studenti ji v rámci projektu Design and Build nejen navrhli a vyprojektovali, ale podíleli se taky na realizaci tohoto hravého konceptu pohyblivé vyhlídkové lávky. Nahoru se dostanete pěšky lesními cestami, případně od sídliště za Chlumem kolem vodárny. Poslední úsek vede nerovným terénem, takže počítejte s tím, že to není úplně městská promenáda. Po cestě je snad na každém druhém stromě přivázaná cedulka se šipkou na chlumskou vyhlídku. V Ústeckém kraji je prostě pořád co objevovat.
1: No musím se tam vydat, samozřejmě mám to kousek od baráku, tak určitě to bude příjemná procházka.
0: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pěkný den, hezký ráno všem. Za chviličku už zprávy v půl s Janou Moravcovou, ale do té doby, než přijde Jana, tak stihneme jeden opravdu velký, krásný ploužák. Tak si doma třeba zatančete, ať máte na celý den dostatek elánu.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Modernizace části tramvajové trati v Litvínově na Mostecku se protáhne, můžou za to přeložky inženýrských sítí. Za modernizaci platí dopravní podnik měst Mostu a Litvínova skoro 400 milionů korun. Divadlo města Ústí nad Labem dostane pro rok 2027 od města 88 milionů korun. Podle nezařazené náměstkyně primátora Věry Nechybové se má příspěvek v dalších letech zvyšovat o zhruba 2,5% podle inflace. Víceleté financování na další 4 roky schválili zastupitelé. Hlavní hygienička Barbora Macková dnes končí, odchází na vlastní žádost. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Spojené státy dokončily další vlnu útoků na Irán. Informovalo o tom americké centrální velitelství. Podle iránské státní agentury zemřelo při nočních úderech 11 lidí. Irán v odvetě útočil na americké základny v Perském zálivu. Fotbalová šanceliga večer nabídne 2 dohrávky 4. kola. Od 18 hodin bude Zbrojovka Brno hostit Hradec Králové. Ve 20 hodin začne zápas pražských Bohemians s Jabloncem. Dnes čekáme hodně oblačnosti, na severu výjimečně i přehánky a teploty do 26, na horách do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace očekávejte řidiči na 85. kilometru dálnice D8 ve směru na Ústí nad Labem. Nákladní automobil zablokoval vjezd do tunelu a tunel Panenská je tak aktuálně uzavřen. Mezi Suchým dolem a zásadou u Kadaně čekejte komplikace po střetu osobního vozu se zvěří. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58, posloucháte Český rozhlas Sever, začíná nám září. To je měsíc, který bude opravdu výživný, chutný, plný pochoutek plodů naší práce, protože jen si to vezměte, to máme do česnou, to máme do žinky, to máme vinobraní, ještě k tomu budeme slavit 50. výročí zahrady Čech. Tak si to budeme všichni užívat úplně naplno, krásné září vám všem. A teď, když už máme ty dožinky, tak se jdeme vyspat do obilí se skupinou Jelen a Míšou Tučnou a za chvíli písničky, které nestárnou, bude tu Olympik. Dobré ráno.

0: 10 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Sever, dneska máme třetí den v týdnu, je středa 2. září, co přinese dnešní den. Historici naloží a převezou do nového muzea ve historické kovárně v Povrlech technické památky, které odkryl při modernizaci místních kovohutí bagr. V podzemí se skrývaly dvě obří keramické nádoby, které v meziválečném období sloužily jako pánve na roztavený kov. V amfiteátru kampusu u JAPu v Ústí nad Labem proběhne od 18 hodin další z přednášek z cyklu Piknik Nobel, který představí odborníky a odbornice z různých fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dnes to bude pan magistr inženýr Jiří Lehejček a probereme s ním obnovu přírody v naší republice. A v Chomutovské knihovně si dnes můžete od 18 hodin přijít popovídat o bylinkách. Dnes konkrétně bude přednášet znalec bylinek a talec, ale také hub Jiří Rod. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jsem Sever ve 6:45. Za chvilku navštívíme obec nebo město, které mi připadá strašně dlouhé, když tím vždycky projíždím, tak si říkám, je, to je dlouhý. Jílové, ano, vydáme se na trasu nazvanou Historická zastavení, která mapuje historicky zajímavá místa tohoto města. Má 12 kilometrů, já jsem říkal, že je dlouhý, a 10 zastavení. Cestou poznáte zámek, kostel, kapli, švédský hřbitov. No, do Jílového se těšte za pár minut.
1: Počasí.
0: Ale teď se těšte na počasí. Na telefonu je Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezký den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak jak to po ránu vypadá?
2: Tak teď v současné době v Ústeckém kraji máme většinou skoro jasno. Teplota je většinou v rozmezí 9 až 13 stupňů.
0: Ano, to je ráno. A přes den?
2: Přes den ráno ještě bude místy polojasno až skoro jasno. Během dopoledne bude oblačnosti přibývat a přes den bude většinou velká oblačnost. Nedá se vyloučit i nějaká slabá přehánka. Teploty na většině území kraje budou 23 až 26 stupňů. Ve Šluknovském výběžku bude o něco chladněji, 21 až 24 stupně, a na horách bude ještě chladněji, tam bude 18 až 21 stupňů.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Tak jak jste slyšeli, je dneska počasí tak nějak průměrné, jako jsem tam déšť, ale teplo.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Lovosický házenkářský klub oslavil 60 let své existence. Do nové sezony vstupuje s novým trenérem. Proč je házená v Lovosicích tak úspěšná a populární? Jak se klubu daří schánět peníze? A jakou podporu mu dává město? Jaká očekávání musí naplnit nový trenér? Na to se budeme ptát ředitele házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěcha Srby. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

0: Pěkný den vám všem, Český rozhlas Sever s vámi a teď už ta návštěva Jílového společně s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Jílové na Děčínsku je střediskem mikroregionu Labské skály. Je to vyhledávaná oblast turistických a cyklistických tras. Částí města je Sněžník, stejně jako Kamenec, Kamenná, Martiněves a Modrá. Obec v minulosti patřila majitelům děčínského panství, nejdříve pánům z Wartenberka, později pánům z Bínau a pak Thunům. V Jílovém byste si měli všimnout zámku a kostela Nejsvětější Trojice. Barokní kostel Nejsvětější Trojice nechal postavit hrabě Thun, arcibiskup salzburský, bratr majitele děčínského panství. Po velkém požáru v roce 1859 byl svatostánek přestavěn do současné podoby. Po odsunu původních obyvatel v roce 1945 chátral a rekonstrukce se dočkal až na konci 20. století. Zámek Jílové byl postaven na místě původní tvrze, kterou v roce 1370 nahradil vodní hrad. Ten byl o 200 let později přebudován na renesanční zámek. Dnešní podoba zámku je z druhé poloviny 17. století, kdy ho vlastnili Thunové Honštajnové. Při návštěvě Jílového se můžete vydat na trasu nazvanou Historická zastavení. Má asi 12 kilometrů a 10 zastavení. Cestou potkáte zámek, kostel, kapli Panny Marie nebo švédský hřbitov.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Krásný den, za 4:07, vy jste s Českým rozhlasem Sever, vydáme se do Huníkova u České Kamenice, kde vzniklo pietní místo. Odkazuje na původní obyvatele oblasti, podrobnosti už za chvíli, do té doby navštíví návštěva slunné Kalifornie. All

0: vydání dětí. V Huníkově u České Kamenice na Děčínsku vzniklo pietní místo, odkazuje na původní obyvatele oblasti. Městská knihovna Antonína Marka v Turnově zůstává po přívalovém dešti zavřená. Dnes čekáme hodně oblačnosti, na severu výjimečně přehánky a teploty do 26 stupňů. Krásné ráno vám všem přeje Jana Moravcová. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
1: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
0: Na místě bývalého německého hřbitova v Huníkově u České Kamenice vzniklo pietní místo se smírčím křížem. Vybudovala ho lesní správa Rumburg. Město Česká Kamenice tam plánuje umístit informační tabuli, která návštěvníkům přiblíží historii hřbitova, Huníkova i jeho obyvatel.
2: Kříž vlastnoručně vyrobil zaměstnanec lesní správy Jan Bláha. Odkazuje na obyvatele, kteří byli z oblasti po druhé světové válce odsunutí. Lesní správa taky urovnala terén hřbitova a její zaměstnanci očistili a narovnali zbylé německé i další náhrobky. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Město Turnov stále neví, kdy otevře novou budovu knihovny Antonína Marka. Slavnostní otevření je zatím odložené na neurčito. Knihovnu na konci prázdnin vyplavil přívalový déšť. Celý knižní fond tak museli knihovníci přetřídit a uložit na jiné místo, aby se knihovna mohla po vysušení znovu vymalovat, případně pořídit nový nábytek. Jak uvedl ředitel knihovny Jaroslav Kříž, je kvůli tomu rozšířená výpůjční doba na pobočce knihovny na vlakovém nádraží v Turnově. A to od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hodin a taky v sobotu dopoledne. A všechny výpůjčky jsou navíc automaticky prodloužené. Hongkongský aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí proti bezpečnosti Číny. Informovala o tom agentura AP. Hrozí mu až doživotní trest. Bývalého studentského vůdce viní úřady z podpory nezávislosti Hongkongu na Číně. V minulosti organizoval neoficiální primárky, aby mohl pomohl vybrat kandidáty do parlamentu mimo čínskou komunistickou stranu. Pekingem kontrolované úřady to považují za nelegální. Od roku 2024 si Wong zároveň odpykává pětiletý trest za podvracení státu. Wong byl v roce 2018 navržený na Nobelovu cenu za mír.
3: Počasí.
0: Čekáme hodně oblačnosti a na severu výjimečně přehánky, nejvyšší denní teploty do 26 a na horách do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi obcemi Boštěšice a Strážky na silnici 528 u Ústí nad Labem a pozor na mrtvou lišku na vozovce. Projedete s opatrností a vám přeji i dál šťastnou cestu a pěkné ráno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, už máte vyčištěné zuby, poctivě, tři minuty, nevynechali jste ani jeden zub, já se totiž teď koukám na zubní novinku, kterou včera představili v Paříži, je tady první zubní kartáček s kamerou, zubní kartáček vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte, má zabudovanou kameru, umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody, dokonce to můžete propojit s mobilem a vše vidíte na obrazovce. Samozřejmě moc levný to nebude, ale já už teď čekám, až se konečně na trhu objeví hodinky s vodotryskem. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Paul Simon, Art Garfunkel a teď Ilona Čáková.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 7 hodině, Adélka má svátek, všechno nejlepší, je 2. září. Děti už pomalu míří druhý den do školy, dneska už to bude delší, ale co jiného přinesl 2. září z hlediska kalendáře, to ví Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 2. září. Svátek má Adéla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku Iris bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na 8 Český rozhlas Sever. S vámi pomalu se těšíme na start hokejové sezóny. Někde samozřejmě už se hraje, ty nižší soutěže už jsou v běhu a my máme novinku. Spíš potvrdíme to, co na co už jsme zvyklí několik let. Hokejový klub z Litoměřic bude totiž i v nové sezóně připravovat talentované hráče pro pražskou Spartu. My se do Litoměřic vydáme za chvíli.
1: Počasí.
0: Ale teď aktuální informace o počasí. V tuto chvíli je to bez deště, teploty jsou kolem 14 stupňů. 14 stupňů teď máme aktuálně v Lovosicích, 10 stupňů máme v Žatci. Dnešní maximální teploty budou do 26 stupňů, bude polojasno až jasno. Během dopoledne se zatáhne a bude velká oblačnost. Hezký den vám všem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever,

0: 10 minut před půl osmou. Český rozhlas s vámi. Zajděte se podívat na Zimák do Litoměřic. Možná tam uvidíte budoucí špičkové hráče hokejové extraligy. V posledních letech funguje výborně spolupráce mezi českým hokejovým gigantem Spartou Praha a prvoligovými Litoměřicemi. Ty jsou farmou slavného klubu a připravují talentované hráče pro extraligový tým. Platit to bude minimálně i v této sezóně.
1: Litoměřice patří v posledních letech do prvoligové špičky. Dlouholetému trenérovi nebo manažerovi klubu Danielu Tvrzníkovi dává spojení se Spartou smysl.
2: Musí být realisti. Samozřejmě každý klub by chtěl mít svoji identitu, stálý hráče, dlouhodobou vizi a všechno to o penězí. Jo. A my jsme jako v Litoměřice, 25-tisícový město. Bez nějakého velkého majitele, bohatého. Prostě my vlastně od začátku, co jsme v roce 2010 postoupili do první ligy, jsme jako závislí na nějaký spolupráci s někým větším. Protože kdyby to tak nebylo, tak ta první liga tady už asi dávno není.
1: Přiznal litoměřický rodák Daniel Tvrzník. Ten má radost z toho, že roli klubu ve spojení se Spartou pochopili i příznivci stadionu.
2: Průměrná návštěvost neklesá, ty fanoušci jsou skvělí, podporují nás, dneska je to 16-17 let a logicky to musíme brát tak, že my Litoměřice nemůžeme mít extraligové ambice, to je utopie, to je nesmysl. My jsme postaveni na tom, že budeme vychovávat mladý hráče, ale samozřejmě nechceme rezignovat na výsledky. Takže samozřejmě jsou úspěšnější sezony, jsou slabší sezony, ale vždycky, a myslím, že i ta první liga by tak měla být. Samozřejmě jsou tady týmy, které mají extraligové ambice, chtějí postoupit, tam to je trochu jiný, ale myslím si, že gro té první ligy je v tom developmentu těch mladých hráčů.
1: Ano, v developmentu, tedy v rozvoji hráčů, se Litoměřicím daří. Pokud mladý hokejista působení na farmě Sparty uchopí správně, může mu podle Tvrzníka významně pomoci v kariéře.
2: Každý hráč je jiný. Samozřejmě jsou hráči, kteří to berou za trest. Pár jsem jich tady za těch x let, co tady jsem zažil. A většinou ty kariéry podle toho dopadly. Pak tady byli hráči, kteří prostě chtěli a jim bylo jim jedno, jestli hrajou za Litoměřice v uvozovkách nebo za Spartu, ale prostě chtěli se zlepšovat a věřili, že je pro ně lepší hrát 20 minut a mít roli a zlepšovat se v Litoměřicích, než hrát štěky v extralize, což jim moc nepomůže. A musím říct, že ty příklady těch hráčů jsou strašně pozitivní. Že byl tady Dominik Simon, byl tady Dan Voženílek, byl tady Martin Procházka, Michal Vitou, David Vitou. S těma byla radost pracovat. Já vždycky říkám, kluci, my tady jsme pro vás. A vy tady nejste za trest. Vy jste tady, abyste se zlepšili, abyste se posunuli, abyste získali ty zkušenosti. A spousta těch kluků to pochopila a my jsme za to rádi.
1: Řekl hokejový trenér Daniel Tvrzník. Z Litoměřic David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4:30 Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem u Severočeského muzea. Skončí brzo obnova památkově chráněného parku, konkrétně tedy v Liberci u Severočeského muzea. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl od Jany Moravcové. Krásný den, dobré ráno všem.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Problémovou ubytovnu v Drahomyšli na Lounsku koupí obec Lipno. Zaplatí za ní přes 7,5 milionu korun. V posledním roce tam policisté opakovaně zasahovali kvůli konfliktům a drogám. V březnu tam podle kriminalistů muž zavraždil dvouleté dítě. Správa Národního parku České Švýcarsko začala se stavbou turistické cesty mezi obcemi Mezní Louka a Mezná. Turisté tak už nebudou muset chodit po frekventované silnici. Spojnice by měla být hotová do konce roku a vyjde na 4 miliony korun. Obnova památkově chráněného parku u Severočeského muzea v Liberci skončí během letošního listopadu. Práce tam pokračují podle plánu. V parku dlouhodobě odumíraly některé stromy a cesty byly ve špatném stavu. Problém byl i ve vstupním schodišti z Vítězné a Masarykovy ulice, která se na několika místech propadala. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo o výdajích na školství. Tři další Češky své zápasy prvního kola Grand Slamu dohrály, ale ani jedna nepostoupila. Gabriela Knudsonová podlehla Němce Lisové 2x3-6, stejným výsledkem i Havlíčková Maďarce Bondárové. Adéria Vidmanová prohrála se Španělkou Buzovou Manierovou v posadách 3-6 a 4-6. Dnes čekáme hodně oblačnosti, výjimečně přehánky na severu a teplotu do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Od dnešní půlnoci až do konce října musí řidiči počítat s rozsáhlou uzavírkou v Litvínově. Uzavřeny jsou ulice 9. května Jiránskova, taky Masarykovo náměstí, Mostecká a nebo Tržní ulice. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hurá, už rostou houby, alespoň prý na horách, je jich docela dost. Pokud nemáte štěstí na houby a říkáte si proč, tak možná chodíte do špatného lesa. Teď přišli němečtí na německém serveru se zjištěním, že houby rostou prý tam, kde je kyselá půda. To znamená tam, kde rostou borůvky, brusinky, tam by mohly být i houby. Tak to zkuste se podle tohoto řídit. Hezký den, dobré ráno všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Karel Černoch s Ivetou Bartošovou, teď Michal Hrůza. Dobré ráno.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězd

0: den, 7 minut po půl osmé, Český rozhlas Sever s vámi. Včera jsme probírali první školní den, probírali jsme, kam jste chodili do školy, na co jste se těšili, proč jste školu třeba neměli rádi, a do pořadu Dáme řeč se dovolala i Eva z Litvínova.
1: Vzpomínám ráda na školu a na určitý učitele daleko víc než na některý jiný. Už to delší dobu, co jsem chodila na základní školu, tak jsem chtěla jenom říct, že opravdu záleží na tom učiteli, jak si podmaní ty žáky. A my jsme třeba měli výbornou učitelku na matematiku a geometrii. Paní učitelku Chotovou z Litvínova, která ještě žije. Je to bezvadná ženská. Ta nás naučila, matematika tam mě zůstala doteď velkou láskou. Takže chtěla bych poděkovat všem učitelům, co jsem měla. Třeba do první třídy, když jsem šla, tak jsem měla paní učitelku Bartošovou. Jsou to takové věci, takové střípky, na které si vzpomenete, když vždycky něco vysíláte, tak si člověk uvědomí některé věci, které už dávno zapomněl nebo na ně nevzpomene. A jsem ráda, že ještě některý ty učitelé mezi námi jsou.
0: Ano, dneska starší otcové, to je dnešní téma. Mnoho mužů si pořizuje dítě v pozdějším věku. V kolika letech je pro muže nejlepší čas na dítě? Kdy už je podle vás pozdě? Kolik bylo vašemu tátovi, když jste se narodili? Kolik bylo vám, když jste se stali tátou? Výhody i nevýhody starších otců dneska probereme po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. I nadále hezký den vám všem. Dobré ráno na severu Čech. A breathless drive on a downtown street.

0: 3 minuty před 7:45 Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den, dobré ráno. Drogy, konflikty a časté zásahy policie. Problémovou ubytovnu v Drahomyšli na Žatecku teď odkoupí obec Lipno. Jaké má s budovou plány, to se od nás dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď něco o dnešním počasí. Aktuálně v tuto chvíli teploty kolem 13 stupňů na Chomutovsku. 12 stupňů máme v Krásné Lípě. Dnešní maxima 26 stupňů. Bude polojasno až skoro jasno. Přes den bude a dopoledne bude přibývat oblačnosti a během dne očekáváme už velkou oblačnost. Hezký den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever.

0: Za 13 minut 8. Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Skoro rok tam policie neustále řešila konflikty i drogy. V březnu pak v problémové ubytovně v Drahomyšli na Lounsku podle kriminalistů muž zavraždil dvouleté dítě. Teď budovu odkoupí obec Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá. Zaplatí za ní 7 600 000 korun. Poslední ubytování budovu podle vedení obce opustili už v polovině srpna.
1: Zastupitelstvo obce Lipno schvaluje odkup nemovitosti ubytovny Drahomyšl číslo popisné 62.
2: Když nezávislý starosta obce Lipno Josef Bem stvrdil výsledek hlasování, všem přítomným občanům se ulevilo. Svoje zážitky s ubytovnou mi popsali dvě místní občanky Radka a Milada.
3: Řev, hádky.
4: No ty tam máš ještě blíž, vražda. Protože my to máme otočený
3: jako
4: obrácení.
3: My třeba si grillujeme, jo, a slyšíte, jak to řev, to se rozlíhá. A to jste se bála vylízt, no. Jako.
4: A kradli se, tam měli vánoční výzdobově, a oni se tam okradli stromečky a zpátky. Koukali doma kamery, kdo ne.
3: A ve vesnici v kopu kradli, že jo.
2: Byl to pro vás velký šok, když se tam vlastně nastěhovali?
3: Byl hrozný šok.
2: Takže když to shrnete jedním slovem?
4: Leva, no, to je...
3: Hrozná úleva. Hrozná.
2: Stejně na to nahlíží i pan Miroslav.
5: Je to štěstí. Je to prostě nádhera. To, jako, fakt jsme to zařídili asi jako jediný v republice. Prostě teď konečně zase začneme žít.
2: Obec teď musí se současným majitelem podepsat kupní smlouvu. Po zápisu změny do katastru zaplatí dohodnutou částku a převezme vyklizenou budovu. Nezávislá místostarostka Michaela Majerová popisuje její plánované využití.
6: Náš plán je buď startovací byty pro mladé rodiny, ale spíš se asi kloníme k bytům pro seniory, něco na způsob pečovatelské služby, protože těch seniorů přece jenom v rámci našich třech obcí máme větší množství.
2: My když jsme spolu naposledy mluvili, vy jste říkala, že vám nějakým způsobem bude pomáhat Ústecký kraj. Jak vám tedy nakonec pomohlo?
6: No, nijak. Byla jsem na setkání vlastně jakoby starostů nebo místostarostů s panem hejtmanem, kde vlastně toto téma se probíralo asi jakoby nejvíc. Pan hejtman nám přislíbil pomoc, že nás jakoby v tom nenechají a od té doby jsme ho teda neviděli, neslyšeli o nich a nějak jsme si museli pomoct sami.
2: Kupní smlouvu chce obec podepsat ještě tento týden. Z Drahomyšle na Žatecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever.

Za 6 minut 8. Český rozhlas Sever s vámi. Hezkou středu vám všem. Školáci už jsou ve školách, mají před sebou druhý školní den, tak ať si ho užijí. Před námi ještě kousek dnešního rána a hlavně zprávy v celou. V nich se dozvíte, že dnes od 9 hodin bude v areálu úložiště Richard v Litoměřicích havarijní cvičení. Pěkný den.

0: odpadů Martina Bílá.
1: Půjde o zahoření manipulační techniky, která přepravuje zrovna obalový soubor s radioaktivním odpadem, a kromě hasičů nám bude pomáhat báňská záchranná služba, protože budeme simulovat i to, že by dvě osoby zůstaly v dole.
0: Stěhování z prasklého akvária v botanické zahradě v Teplicích nepřežilo několik desítek akvarijních ryb. Nádrž byla v tropickém skleníku v provozu jeden rok. Botanická zahrada řeší havárii s dodavatelem akvárie, říká její ředitel Jan Ptáček.
2: Tak my jsme to řešili s pojišťovnama, tam se na to ty věci, které máme pojištěný, nevztahují, zejména co se týče třeba těch zvířat, tak to jakoby pojištěný nemáme. Samozřejmě je tam ta ztráta té vody, která prostě jsem vytekla do tropického skleníku.
0: Silnice 1/10 u Turnova na Semilsku je po úterní havárii cisterny s vysoce hořlavou látkou od dnešních brzkých ranních hodin opět průjezdná. Dnes o tom informovala krajská policejní mluvčí Klára Jeníčková. Hlavní tah od křižovatky se silnicí 1/35 směrem na Železný Brod byl zavřený přes 14 hodin. Kvůli havárii cisterny, která podle hasičů převážela bionaftu, museli v úterý odpoledne evakuovat pracovníky blízké firmy Agba. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Prezident Petr Pavel se odpoledne sejde s ministrem školství Robertem Plagou za hnutí ANO. Na Pražském hradě proberou třeba výdaje na vzdělání. Rezort má příští rok hospodařit celkem s 288 miliardami korun. To je zhruba o 4 miliardy víc než letos. Podle Blaky ale v rozpočtu ministerstva školství chybí zhruba 6 miliard korun. Třeba na financování církevních a soukromých škol.
3: Počasí.
0: Dnes čekáme na severu Čech hodně oblačnosti, na severu výjimečně přehánky, nejvyšší denní teploty do 26 stupňů a maxima na horách dnes do 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Mostě, v ulici Pod Šibeníkem. Problémy očekávejte taky v obci Rvenice, nedaleko Postoloprte na Lounsku. Aktuálně tam zasahuje i integrovaný záchranný systém a vy projedete s opatrností. A dále čekejte komplikace na D8 ve směru na Prahu na 35. a 5. kilometru. Na exitu 35 do Xany překáží havarované vozidlo. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěknou středu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Byl jsem o prázdninách v Německu a řeknu vám, Němci v třídění odpadu jsou, jak bych to řekl německy, pintlich. Máme co dohánět, u nás jsme rádi, když správně vytřídíme plasty. V Německu mají snad 10 druhů popelnic, ale abych jen nepomlouval, když to vezmu globálně, tak stále patříme ke špičce ve třídění odpadu. A taky je čas si připomenout, jak správně třídit, abychom byli ještě lepší. Proto naším hostem po 11. dopolední bude Lucie Millerová, tisková mluvčí společnosti Ecocom. Do té doby hodíme papír do papíru, plast do plastu a já přidám vytříděné písničky, které nestárnou, budou tu Meky Žbirka a Michal Tučný.

0: 12 minut po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Určitě znáte tu pohádku, kde zahradník zpívá kytičce, rozvíjí se poupátko. No, teď se dozvíme úplně přesně, jestli kytičkám zpívat nebo nespívat, jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny. To je téma pro Martina Písaříka. Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije 100 let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: minuta po čtvrt na devět. Krásné, dobré, klidné ráno vám všem. Dneska přijde do televize nový seriál. Dnes večer v České televizi uvidíte první díl seriálu Filtr. Víc nám o něm řeknou herci i režisér a scénarista v jedné osobě už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď je tu aktuální informace o počasí. Dívám se na oblohu, teď v Ústí nad Labem zrovna svítí sluníčko. Teploty máme 16 stupňů v Litoměřicích, 12 stupňů v Lounech. Dnešní maxima budou do 26 stupňů, teď po ránu polojasno až jasno. Přes den bude přibývat oblačnosti a bude až velká oblačnost. Hezký den vám všem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: tě dokola.
1: 9:50, posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. Dneska večer začíná nový seriál. Včera už byl jeden ze seriálů těch nových, který jste mohli vidět. Dneska to bude Filtr v České televizi. Vypravuje o životě středoškoláků a víc Slávce Brádlové a teď i vám řeknou herci, scénarista, režisér, představitel jedné z hlavních rolí Antonio Šoposky.
2: Základní dějová linka je taková, že vlastně ta hlavní postava Matyho tak se ocitá najednou na pomezí dětství a dospělosti, kdy mění hodně jako prostředí svoje lidi, kterýma se obklopuje, prochází se nějakým prvním vztahem, nějakou první láskou a ten příběh je o tom, jak to zvládá nebo často nezvládá.
3: Což myslím čeká každého, kdo přechází ze základní školy na školu střední. No a společně s Matym na tu střední školu přechází i Adam Buš. Ty vaše dvě postavy jsou těmi hlavními postavami. Přidáte něco k té dějové lince?
4: Linka Matyho se doplňuje linkou protipólu, což je extrovertní, oblíbený kluk ve škole, takový frajírek, což to musí být bližší a vlastně se odhaluje hloubka toho Radka.
3: Čili, že je to ten frajírek na povrchu a uvnitř je to malinko jinak?
4: Jo, přesně tak.
3: Scénáristou i režisérem seriálu Filtr je David Semler. A mě zajímalo, proč zvolil právě název Filtr.
5: Ten název vzniknul ze spojení se sociálními sítěmi, to je jedna rovina toho názvu, ale potom taková ta metaforická, že vlastně ta hlavní postava Maty, ale nejenom on, většina těch postav, co se v tom seriálu objevují, tak mají nějaký určitý obraz, kterým se prezentují svému okolí, to znamená, že si vlastně na sebe v metaforickém smyslu dávají filtry, aby byli někým, kým nejsou, a to kvůli tomu, aby je jejich okolí přijalo, protože mají strach, že kdyby byli sami sebou, tak je mohou odmítnout ostatní.
3: Sociální sítě, to je velké téma, jak se to říká, dobrý sluha, zlý pán. Vy sám věkově zase tak moc vzdálený nejste. Přesto měl jste potřebu tak trošku testovat ten základní scénář s tou věkovou kategorií, těch dejme tomu 14, 17.
5: To jste milá, že jste zmínila, že nejsem tak vzdálený věkově, protože já teď v poslední době pořád poslouchám, jak někdo o tolik starší může vyprávět příběhy mladší generace, ale samozřejmě já subjektivně si taky nepřipadám o tolik starší, ale pořád je to nějaká jedna generace mladší, takže já jsem čerpal z nějakých svých zkušeností a vzpomínek, ale zároveň jsem dělal velké rešerše mezi dětmi. Hodně mých kamarádů učí na středních školách nebo vede tábory, můj muž vede kavárnu, takže tam hodně baristů mladých a tak, takže tam jsem dělal rešerše a plus potom v dalším kole by se dalo říct, tak když jsme se začali připravovat s mladými herci na to natáčení, tak vlastně mě zajímal i jejich názor na ty role, na to, jak mluví, jak se chovají a tak dále.
1: Ano, první díl seriálu Filtr uvidíte dneska v České televizi v 21:50, tak si můžete přitom zase hezky zaflirtovat.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Tak přátelé, hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Modernizace tramvaje v Litvínově se protáhne, i tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít už za okamžik Jana Moravcová. Krásný den, dobré ráno všem.

0: Tradice, která zakořenila.
1: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
0: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
1: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
0: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
1: Zahrada Čech. zahradačech.cz.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Modernizace části tramvajové trati v Litvínově na Mostecku se protáhne, můžou za to přeložky inženýrských sítí. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova za modernizaci zaplatí skoro 400 milionů korun. Divadlo města Ústí nad Labem dostane pro rok 2027 od města 88 milionů korun. Podle nezařazené náměstkyně primátora Věry Nechybové se má příspěvek v dalších letech zvyšovat o zhruba 2,5% podle inflace. Víceleté financování na další 4 roky schválili zastupitelé. Rodiče, kteří studují vysokou školu, můžou nově dostat příspěvek na hlídání dětí. Úřad práce jim při splnění podmínek dá zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Zaplatit z toho můžou třeba chůvu nebo dětskou skupinu. O příspěvek můžou rodiče požádat online přes portál Jenda. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem jednání má být pomoc Ukrajině a další sankce proti Rusku. Fotbalová šance Liga večer nabídne 2 dohrávky 4. kola. Od 18 hodin bude Zbrojovka Brno hostit Hradec Králové. Ve 20 hodin začne zápas pražských Bohemians s Jabloncem. Dnes čekáme hodně oblačnosti, výjimečně přehánky, teplotu do 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Bílinské ulici u kruhového objezdu pod Větruší v Ústí nad Labem pozor na dopravní nehodu. Aktuálně se vyprošťují osoby. Problémy čekejte taky mezi Šluknovem a Lipovou na Děčínsku na silnici 266. I tam se bouralo v poslední hodině. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 8:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Já už tady na startovní čáře, hudební startovní čáře, mám Helenu Vondráčkovou, která příští rok oslaví kulaté narozeniny. Bude mít velký koncert v Praze, ale v září se zastaví u nás na severu Čech. 19. září bude mít velký koncert v Třebíblicích, tak se máte na co těšit. Rozhodně tam si zazní i tahle písnička Copacabana. Helena Vondráčková, za chvíli další písničky, které nestárnou. Těšte se na Tomáše Linku.

0: 10 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den, hezkou středu vám všem. Je 2. září, my se teď podíváme na silnice, na důležité silnice v našem kraji, co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 30 u Chlumce stavíme od června novou okružní křižovatku za 32 milionů korun. Provoz jsme převedli už na hotovou část stavby. Kyvadlová doprava je řízená školenými pracovníky stavby mimo pracovní dobu světelnou signalizací. Ze silnice 1/30 směrem na Chabařovice je stavba průjezdná. Opačný směr z Chabařovic na silnici první třídy číslo 30 je uzavřený. Objízdné trasy pro nákladní dopravu vedou výhradně po dálnici D8. Nová okružní křižovatka zvýší bezpečnost a plynulost dopravy v místě, kterým denně projede více než 16 000 vozidel. Její zprovoznění je v plánu letos v říjnu.
0: Tak snad to všechno klapne na čas. My vám samozřejmě držíme palce na silnicích, abyste se nikde nezdrželi u semaforu, aby vás nezdržela žádná kolona a hlavně jezděte opatrně. Tak šťastnou cestu.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pěkný den vám všem s Českým rozhlasem Sever i nadále hezké dobré ráno. Kvůli prasklinám ve spodní části vytekla voda z velké nádrže v Teplické botanické zahradě. Uhynulo několik desítek ryb, akvárium bylo v záruce. Podrobnosti pro vás máme a vy se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku zatím svítí sluníčko. Vypadá to jako příjemně, je to bez srážek. Teploty jsou kolem 15 stupňů v Litvínově. 15 stupňů máme teď aktuálně taktéž v Lovosicích. Dnešní maximální teploty 26. Bude polojasno až jasno, ale během dopoledne se začne zatahovat a objeví se až velká oblačnost. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut 9. hodina. Adelka, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Jste s Českým rozhlasem Sever. Klidné ráno. Nepříjemné překvapení čekalo před pár dny zahradníky v botanické zahradě v Teplicích. Z akvária v tropickém skleníku po jednom roce provozu během noci vytekla voda. Vedení zahrady řeší havarii s dodavatelem. Firma tam právě staví další nová akvária.
1: Tohle akvárium bylo dělané na to, aby prostě zářilo oranžovou, červenou.
2: Ředitel botanické zahrady Jan Ptáček měl akvárium s rybkami z oblasti Austrálie a Nové Gvineji v oblibě.
1: Byly tam moc krásné jako duhovky, které už se začaly vybarovat, protože vlastně ty ryby se pořizují jako malinký, drobný a potom roce začínaly být konečně jako krásné, jako je to velká škoda.
2: Ryby totiž přemístění do náhradních nádrží nepřežily.
1: Ale je to stres, bohužel to teda nepřežili.
2: Kolik jich bylo?
1: Druhů tady máme kolem 10, pak jako byly ve vyšších počtech, tak se bavíme nějakých 50 až 100 kusů ryb.
2: Dá se nějak vyčíslit třeba ta škoda a případně to uplatnit jako pojistnou událost?
1: Pojišťovny, u kterých máme pojistky, tak nás odkázali na záruční dobu a na dodavatele. Teď jako bude nějakou dobu trvat, než vlastně dojde k opravě toho akvária. A pak můžeme řešit nové osazení, nové ryby, rostliny.
2: Teď teda si to představit, tady to prosáklo a vyteklo, ale tady je zrovna kanál.
1: Tady je kanál, takže tohle to vyteklo do kanálu. Samozřejmě část té vody vytekla i do toho zázemí, ale to je taky připravený na práci s tou vodou. Asi nejhorší je to, že to je vlastně mokrý pod tím, i když je tam polystyrena nějaká jako deska, ale vždycky to jako by může nějakým způsobem nasáknout, takže teď se čeká, až to jako vyschne.
3: Ta náprava je docela snadná, v podstatě se to přeplátuje jenom a mělo by to být v pořádku.
2: Michal Weigl byl před rokem u stavby akvária.
3: Historicky tam už bylo prasklý akvárko. Vlastně když jsme rozřezávali to akvárium, tak jsme věděli vlastně prasklinu v tom spodku a snažili jsme se celý ten spodek vyrovnat. Tím, jak si ty materiály sedají, ten tlak se tam pravděpodobně vyvinul znova a tou vahou, vlastně je to velká váha, je to, já nevím, okolo 3 tun, který působí na ten bod, tak to sklo povolilo.
2: Podle Michala Weigla se podobné havárie vyskytují výjimečně. Třeba pro firmu Aquarium, ve které působí, to byl první případ. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever.

Hezký den, za 5:09 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Po 9. hodině dáme řeč dnešní téma. Hodně mužů si pořizuje dítě v pozdějším věku. Co je to pozdější věk pro muže? Kdy už je podle vás být pozdě tatínkem? Kolik bylo vašemu tátovi? Kolik vám bylo, když jste se stali tátou? Prostě starší tatínky, probereme výhody, nevýhody. Po 9. hodině v pořadu dáme řeč. Budu rád, když zavoláte, nebo už teď napíšete mail na dámereč@rozhlas.cz. Nejdřív ale tady budou zprávy v celou. O příspěvek na hlídání dětí můžou nově žádat rodiče, kteří studují vysokou školu. I tohle se od nás dozvíte. Pěkný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Obec Lipno na Lounsku odkoupí problémovou ubytovnu v Drahomyšli. Stavební firma začala s budováním turistické cesty spojující Mezní Louku s obcí Mezná. Rodiči, kteří studují vysokou školu, můžou nově dostat příspěvek na hlídání dětí. Dnes čekáme hodně oblačnosti, na severu výjimečně přehánky a teplotu do 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Problémovou ubytovnu v Drahomyšli na Lounsku odkoupí obec Lipno, zaplatí za ní přes 7,5 milionu korun. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. V ubytovně poslední rok často zasahovali policisté kvůli konfliktům i drogám. V březnu tam taky podle kriminalistů muž zavraždil dvouleté dítě. Kupní smlouvu chce obec s majitelem podepsat ještě tento týden. Jaké má s objektem radnice?

0: střediska v Mezní Louce. Druhá část je vytvoření tady té pěší cesty. Třetí část je vytvoření studie na přístupnění Gabrieliny stezky.
1: O příspěvek na hlídání dětí můžou nově žádat rodiče, kteří studují vysokou školu. Od září jim úřad práce při splnění podmínek přispěje zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze můžou využít třeba na chůvu nebo dětskou skupinu. Jen na Univerzitě Karlově by o příspěvek mohly požádat stovky lidí. V jeho německém městě Augsburg vybuchlo nedaleko hlavního nádraží neznámý předmět. Několik lidí lehce poranili střepy z rozbitých oken a výloh. Na místě je kvůli probíhajícímu policejnímu zásahu omezená silniční i železniční doprava. Policie zatím podrobnosti o vybuchlém předmětu nezveřejnila.
2: Počasí.
1: Dnešek bude na severu převážně oblačný, se tam na severu přeháňka, nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů a maxima na horách dnes do 22 a povane slabý proměnlivý vítr. Zavřeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem hladina měla 131 cm, průtok byl 85 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 130 cm.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Jak to vypadá na severu s dopravou? Problémy čekejte po dopravní nehodě v Litoměřicích, ulici u Katovny. Bouralo se taky na Ústecké ulici u benzínky Ono, u Chlumce na Ústecku, na silnici 13. Tam se srazil autobus a osobní místo, na místo jede policie. A mezi Šluknovem a Lipovou je taky nehoda. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěknou středu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska probereme tatínky ve zralém věku, kdy je podle vás tatínek už starý na to mít děcko? Znáte někoho takového? Jaké jsou výhody či nevýhody starších tatínků? Jani, kdy je to tak nějak jako pro tatínka už, že třeba v 60 už by neměl být tatínkem?
1: Já si myslím, že je to asi individuální podle toho, jak se dohodnou ty partneři. No. Že asi třeba už ten starší tatínek nebude tak aktivní a nebo třeba trpělivý. Nevím, ale myslím si, že zároveň to může být opravdu individuální.
3: Takže... Máš nějakého takového?
1: No, myslím si, že tohle téma by si měl spíš probírat s kolegou Frantou Janačíkem než se mnou.
3: Jo, dobře, tak zkusíme se ho zeptat. Hezký den vám všem, zavolejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Marie Rotrová, teď Petr Muk.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Tatínkové ve zralém věku, v pozdějším věku, kdy je to opravdu už moc podle vás? Znáte nějakého takového tatínka? Já jsem jako vždycky říkal, že táta by měl mít dítě tak, aby se dožil jeho maturity, promoce, svatby a vnoučku. Tak naše dcery mají maturitu úspěšně za sebou, teď ty promoce, svatby a vnuci, těším se. Jaké jsou výhody či nevýhody mladších či starších rodičů? Na to jsme se ptali Jany Kmentové ze sociálních služeb v Chomutově.
1: Věk českých prvorodiček se pohybuje kolem třicítky a tak by se mohlo zdát, že mladší rodiče už jsou na vyhynutí. Je to tak?
2: Je to možné, záleží asi na úhlu pohledu. Mám okolo sebe spoustu mladých rodičů, ale samozřejmě většina spíš potvrzuje to, co říkáte. Kolem 30, 35 let, první rodič, první dítě.
1: Kdy můžeme rodiče považovat za starší? Je tam daná nějaká věková hranice?
2: Myslím si, že není. Je to o tom možná, jak celá ta společnost funguje, jak možná nějaké statistiky ukazují. Ano, samozřejmě jsou nějaké věkové hranice, kdy se říká mladí dospělí, starší dospělí, ale podle mě kolem těch 30, 35 bych to tak viděla, že to je ten starší rodič.
1: Jaká je třeba výhoda a naopak nevýhoda u těch mladších rodičů?
2: Výhoda mladších rodičů, možná víc energie, možná víc fyzické zdatnosti, možná nepřemýšlení nad všema dalšíma věcma kolem. Na druhou stranu to ale vlastně může být i nevýhoda, protože zase tím věkem člověk nabere ty zkušenosti, dovednosti, možná méně psychiky, že člověk čím je starší, tak může být třeba i psychicky odolnější.
1: Pojďme tedy i k těm starším rodičům, taky se zeptám na ty výhody a nevýhody. Tady mě třeba napadá, že ten rodič už je starší, přece jenom trošičku zkušenější, je třeba i více zajištěný. Je tohle právě ta výhoda?
2: Já si myslím, že ano, že tohle bude i ten důvod, proč se dneska mladí lidé stávají rodiči v pozdějším věku. Chtějí být zajištěný, chtějí mít nějaké zázemí, chtějí mít nějakým způsobem možná i nějakou kariéru už vybudovanou a proto vlastně tu rodinu odkládají do pozdějšího věku.
0: A já se teď těším na vaše názory, výhody, nevýhody mladších či starších tatínků. V kolika letech jste se stali tatínkem, kolik bylo vašemu tatínkovi, kdy už je podle vás pozdě být tátou? Volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz, společně to v této hodince probereme. Hezký den vám všem.
3: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Starší tatínky dneska probíráme. Já už jsem říkal, že jako ideální, kdyby se tatínek jako dožil té maturity promoce vnoučku, když to tak počítám, tak jako mi to sedí třeba na 50, protože když připočtu 30 let na ty zmíněné události, tak je to tak těch 80, pokud má už dítě muž později, tak už hrozí, že si vyrábí vlastní vnoučata. No ale samozřejmě záleží na názoru, záleží i na vás, co zavoláte. Na telefonu je Vašek z Postoloprd. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak v kolika je třeba tak nějak už jako třeba pozdě stát se tatínkem?
1: Já nevím, v kolika je pozdě. Já měl poslední dítě, jsem měl, když mi bylo 38. No. A to už jsem přemýšlel, jestli není pozdě.
0: 38, a to jste byl ještě mladík.
1: No to jo, to jsem byl, proti tomu, kolik mě je teď, jsem byl ještě mladík.
0: 38, tak to je, tak třeba syn bude maturovat, nebo dcera, nevím, koho jste měl.
1: No letos vlastně tenhle školní rok maturuje.
0: No tak vidíte, takže dobrý. A síly jste měl na to být tátou v té době? Určitě ano.
1: No jo, no mně to přišlo divný, protože jsem vyrost v době, kdy bylo normální mít dítě ve 20, že jo?
0: Jo, ano, to bylo dřív.
1: Já jsem měl první dítě v 29 a byl jsem divnej.
0: Takže pro vás je to individuální, záleží třeba...
1: Já si myslím, že to záleží na tom, jak se kdo cítí. Prostě já za mě musím říct, že můj syn mě udržoval v mentální kondici.
0: Hezky. No a když se ještě zeptám, znáte někoho, kdo se stal tatínkem ještě ve větším nebo ve starším věku?
1: Jenom ze slavných lidí. Osobně asi nikoho neznám.
0: V okolí jo? Neznáte.
1: Nedávno na mě vyskočil Petr Janda, ten se stal tátou z 70.
0: Jo, to je akorát, ne?
1: No, já si myslím, že, že jo, no, tak...
0: Ale hraje mu to jako za mlada.
1: Jo, jako hraje mu to pořád. Byl jsem, je to pár let zpátky na koncertě a čuměl jsem, jakoby, no. jak je furt vitální, takže ano. Asi to pomáhá.
0: Dobře, tak já vám děkuji za telefonát, mějte se hezky a naschledanou.
1: Taky se mějte krásně, naschled.
0: Tak jsme měli prvního tatínka, kterému připadalo, že v 38 letech už je to pozdě. Napsala nám i Milena, je rozdíl mezi hodně mladými a staršími tatínky, ten můj se stal tatínkem ve 33 letech, byl klidný, pohodový, trpělivý, když mě vychovával. To zase můj muž měl jen 19 let, byl na vojně a pak, když byl ještě nevybouření a stal se otcem dvou dcerušek, nás nechal samotné. Se svým dalším partnerem jsme měli syna, když jsme byli hodně dospělý vztah a k synovi byl úplně jiný, zodpovědnější, zkušenější, jenže zasáhl osud a těžká životní situace se podepsala na nás všech. S odstupem času mohlo být všechno jinak, tak tolik i první písemný příspěvek, i vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč, jak to vidíte vy se staršími tatínky, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska probíráme starší tatínky nebo tatínky ve zralém věku. Já jsem si to taky musel spočítat. Tak první dceru jsem měl ve 30 a druhou ve 33, což si myslím, že je dobrý. Nemám úplně zkušenosti s tatínky ve zralém věku. Jen snad, že jsem nezažil dědu z tátovy strany, který ho měl až někdy kolem 50. Pojďme na další telefonát. Pavla z Neratovice na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den vám všem taky. Tak já teda jsem tatínka měla staršího. Já jsem na 50. ročník, takže otec mě měl, když mu bylo 40, mamince bylo 30 a tatínek měl už syna z prvního manželství Honzu Pokorného, kdo byl mu 12 bráchovi. A ten je táta Honzíka ze žurnálu Pokorného. A my jsme se narodili, mamince bylo 31, tatínkovi 41, byl fantastický otec. Dokonce, když už byl v penzi, tak sama jezdil stanovat, kytaru řeši hlavy, prostě jako vodu s náma jezdil. A já, když jsem se vdala, tak jsem měla prvního syna, mě bylo 27 a manželovi bylo 39. Vůbec nebyl starý, prostě bylo to úžasný, kdy vytali tu kondičku, všechno. A já si myslím opravdu, že záleží tam, jak se kdo udrží. A pak, když jsem ho dověla a vdala jsem se po druhé, tak jsem měla manžela o 4 roky mladšího. A když srovnám ty dva, tak ten byl usedlej, přestal kouřit, spravil se a vůbec ta kondička, kterou měl můj bývalý zemřelý manžel, tak to se nedá vůbec s manželem srovnat. Jo. Takže jasně. Já si myslím, že záleží na tom. A já musím říct, že jsem měla neskutečně krásný dětství, krásný rodiče, hodný, zlatý a snažila jsem se to všechno jako dát i mému synovi, i tak tomu druhému.
0: Dobře, takže opravdu záleží na každém muži, je to tak.
1: Určitě, určitě. Mějte se hezky,
0: nashledanou. Nashledanou. Tak, pojďme, co nám píšete. Píše Lenka, měla jsem starší rodiče a největší výhodou bylo jejich klidnější a vyrovnanější přístup k výchově. Nevýhodou bylo, že na některé aktivity už neměli tolik energie a dřív jsem řešila jejich zdravotní problémy. V dětství mi to nevadilo, ale v dospělosti jsem si uvědomila, že budu mít kratší dobu než vrstevníci. Tak zavolejte i vy 475 212 212, co je to tatínek ve zralém věku, jaký je tak ideální věk, kdy už je třeba být pozdě tatínkem, jaké to má výhody či nevýhody. Můžete napsat e-mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Ano, starší tatínky dneska probíráme a já tady mám další telefon a hezký den. Koho máme na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Já jsem jenom chtěla, prosím vás, vám říct, abyste nepouštěli do zpráv hudbu, protože...
0: Jo, dobře, ale vy jste se dovolala do pořadu, co se týče tatínku starších.
1: No, protože jsem jako jinak nevěděla číslo. Tak
0: dobře, mluvíte. Tak jo, tak díky jo? A mějte se hezky, naschlánou. Tak, zavolejte, naše téma je starší tatínkové. Samozřejmě plno mužů si pořizuje dítě v pozdějším věku, v kolika letech je to pro muže podle vás nejlepší, kdy už je podle vás pozdě, kolik bylo vašemu tátovi, když jste se narodili. Můj táta je naštěstí v plné síle, vlastně se mu povedlo vše, jak jsem říkal, vnučky už má velké. Jeden známý, co si pamatuju, měl dítě asi v 60 a docela mu vadilo, když šel s kočárkem a lidé mu říkali, dědečku, máte hezké vnouče. Tak jak to vidíte vy, starší tatínkové, kdy to je tak nějak akorát, kdy už je to moc, koukám se, co píšete, moje nejlepší kámoška měla starší rodiče. Její maminka zemřela, když byla v 9. třídě a taťka jí zemřel v necelých 80 letech, když jí bylo 34. Teď už nikoho z rodiny nemá, pouze manžela a své děti. Tak já se podívám, kdo dál nám volá. Hezký den, koho máme na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tady Miluše.
0: Já vás zdravím. Tak, paní Miluše, starší tatínkové, to je dnešní téma. Já vás poprosím,
3: abyste... Já jsem Jaroslav, jo, ze Štětí, jo.
0: Abyste si zeslabili rádio, protože...
3: Úplně ho zestaví. Tak, hele, jedná se o jednu věc, já nevím, jestli to, ale první dítě jsem měl v 27 letech, jo, druhý dítě jsem měl v 29 letech a vytouženou dceru jsem měl v 35 letech.
0: Ano, a co už bylo pro vás jako pozdě? Ta dcera, myslíte, že už byla pro vás pozdě?
3: Nebyla, já jsem ji pořád chtěl, to na to jsem musel být vědecky, poněvadž mě se narodili dva kluci, ano. Já jsem v té době dělal tajemníka obce a byl jsem na chmelové brigádě jako na sušárně a tak jsem tam měl mediky z Brna, tak u piva se bavíme, že už mám dva kluky a že bych chtěl holku, že jsme se dohodli na třech dětech a oni mě říkali, zapiš našeho profesorovi. To byl profesor, co je poprvně oplodňoval. No a tak jednoduše jsem mu napsal, vypsal jsem mu všechno, jak jsme se narodili všichni, že jo, a tak dále. No a on mi odepsal takový krásný dopis, má ho babička pak vyhodila, jo, že slepka, ta kohout skáče na slepku před plotom a že já musím skočit za plotem, jo. No a tak jsem skočil za plotem, no a narodila se nám holka.
0: No. Hezký. Dobře, tak to je hezký.
3: Dneska jsou s tím starosti, že jo, máme 5 vnoučata, ale ty děti nejdou podle toho, jak si myslím já, poněvadž už mám asi zastaralý ten, poněvadž mi po zejtří bude 76 roku.
0: Gratuluji.
3: No, ale neodpustil jsem jim nic, museli makat a tahle to musím to. A teď, když to vidím, že ten prostřední syn, co dělá toho vojáka z povolání, tak no, oni kluci s námi, tak kluk s námi nechce jet, my jedeme sami na dovolenou, rozumíte, a přitom klukově je 12 roku, já bych se vzal, jo, a tahle.
0: Dobře, dobrý, tak díky.
3: A máme ještě vítězství, všechny ty děti, všechny ty tři rodiny žijou s námi ve Štětí.
0: Krásný. Tak díky moc.
3: Máme vnoučata, všechno na pohodu.
0: Všechny je pozdravujte. Mějte se hezky. Naschledanou. Tolik další z telefonátů. Zavolejte, kdy je podle vás pozdě už být tatínkem, kdy je to tak akorát. 475 212 212 dáme řeč. Nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: dobrý den.
1: Dobrý den, celý den. Starší tatínky dneska probíráme, kdy už je tatínek starším, kdy je to tak akorát. Já jsem musel zavolat odbornici na toto téma, na telefonu je Alenka Telgová, ředitelka sociálních služeb z Chomutova. Hezký den přeji, dobrý den.
2: Krásný den.
1: Tak kdy si myslíš, že tatínek, když je tatínkem, už je tatínkem ve zralém věku?
2: Já si myslím, že tatínek je zralý ve zralém věku, když je zralý mentálně i fyzicky, což jo. Se teda vždycky nemusí shodovat. Ale fakt je, že tatínkové dřív byly před nějakými 50 lety, tak to byly 20-letí tatínkové, nebo ano. 21, když se vrátili z vojny. Ale teď se to nějakým způsobem posouvá, prodlužuje a dokonce se to posouvá i do takových těch hraničních kategorií, jako je 60+, a to mně připadá už docela divný a docela moc vysoko věkově.
1: Jo, takže už 60 už a 50?
2: Hele, já bych říkala, 50 ještě dobrý, i když oni jako říkají, až půjde dítě maturovat, tak jemu bude skoro 70. Pokud je ten táta zdravý a schopný a podobně, tak proč ne? Ale fakt je, že celá řada těch tatínků v tom vyšším věku už nemá na ty děti takovou trpělivost, jakou má třeba v tom věku nižším, a nemá možná ani takovou tu hravost, kterou má v tom věku nižším, a má tam ale zvýšenou odpovědnost a zvýšenou opatrnost. Tak jasně. Ovšem záleží na mamince, kolik jí je a jestli tuhletu záležitost dokáže vyrovnat.
1: Jasně. Ty mi teď řekni, jestli třeba mezi svými klienty máš někoho, kdo tím tatínkem se stal po té 60.
2: No, máme tady. Určitě máme a samozřejmě nebudu jmenovat, ale faktem je, že za nimi chodí jejich děti a my se domníváme, že to jsou vnoučata, protože právě tam je ten obrovský věkový rozdíl. Ale zase na druhou stranu ty mladé děti, jak bych řekla, tak jsou zase schopny nebo mají dostatek fyzických sil se o ty své rodiče třeba i postarat, jo? Protože když má 70-letá dcera, 95-letou maminku, tak už se tam těžko jakoby nějakým způsobem dá provozovat péče, protože jí potřebují téměř obě.
1: Jasně, tomu.
2: Takže já bych se přemlouvala za ten střední věk, jak jsi říkal před chvílí, do 50. Do 50 je to takový optimální, ale když malý tatínek to cítí ve 20, proč ne? A když starý tatínek to cítí v 75, teoreticky, proč ne? Už jsem teda dost si to představit neumím a byla bych doporučením proti tomu.
1: A ještě taková jako intimní otázka. No. Kolik bylo tvýmu tatínkovi, když ses narodila?
2: Mýmu tatínkovi bylo 36.
1: To už bylo pozdě.
2: Ale mě bylo, když se mi narodilo dítě, 19 a mému manželovi bylo v té době taky 19.
1: Jo,
2: dobrý to.
1: Hezky. No, tak
2: my jsme prostě byli nedočkaví, aby jsme splodili to nejkrásnější a nejlepší dítě na světě.
1: Krásný. Dobře, já ti moc děkuji za telefonát.
2: Já tebe taky a přiju všem, ať se vám rodí jenom ty děti, jaké si přejete.
1: Ano, díky, měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak tolik další z telefonátů. Alenka Telgová, i vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Ještě jeden telefonát stihneme.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
4: Lovosický házenkářský klub oslavil 60 let své existence. Do nové sezony vstupuje s novým trenérem. Proč je házená v Lovosicích tak úspěšná a populární? Jak se klubu daří schánět peníze? A jakou podporu mu dává město? Jaká očekávání musí naplnit nový trenér? Na to se budeme ptát ředitele házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěcha Srby. Už tento čtvrtek po 17:30.
3: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: V úzovkách starší tatínky dneska probíráme mimochodem Jarda Jágr. Pořád není tatínkem. To je takový žavý adept na tátu ve zralém věku. Ale nebudeme vám nic radit. Klidně si, pánové, pořiďte dítě. Na stará kolena je to lepší, než se vysekat někde na motorce. Pojďme na poslední telefonát. Irena z Lovosice na telefonu. Hezký den. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem chtěla taky přispět troškou do mlýna.
1: Ano, povídejte.
2: Ono to rodičovství se mění poměrně s dobou. Mně je 77 roku a když jsem chodila do základky, tak jsem se za moje rodiče styděla, protože mamince bylo 33 a tatínkovi 40. A já jsem měla nejstarší rodiče z celé třídy. A mě to hrozně vadilo.
1: Fakt? No. No a myslíte, že na vás jako nestačili ty rodiče, nebo jste byla ochuzená?
2: Ale jo, ale prostě když jsem viděla, jak třeba ty 25-letý maminky vypadají hezky, tak ta moje maminka už tenkrát, když jsem chodila do té základky, už jí bylo přes 40, že jo?
1: Ano.
2: Tak už tak pěkná nebyla, no.
1: Jo, rozumím. A vy máte děti?
2: Ne, bohužel, já jsem děti nemohla.
1: Rozumím. Takže vy máte takovouhle tu zkušenost, že už jako když ta 40 u toho tatínka, že už je to moc, si myslíte, jakoby.
2: Jo, myslím si, že jo. Do té 40 dejme tomu.
1: Ano.
2: Ale pak už ne.
1: Dobře.
2: Jo. A jako dneska ty ženy, že si chtějí pořídit dítě po 35 a podobně, je to holej nesmysl. No.
1: Dobře, já vám děkuji za telefonát.
2: Nelíbí se mi to.
1: A mějte
2: taky
1: se hezky.
2: Díky.
1: Naschledanou. Tolik poslední z názorů. Já si ještě dívám, co jste napsali. Napsala nám Hanka. Mám dvě kamarádky, co byly děti starších rodičů. Tehdy ten věk byl kolem 40 a bralo se to jako hodně pozdní rodičovství. Jedna už má pouze tatínka, a to v domově seniorů, a vím, že ani jedna z nich neměla v dětství moc aktivních zážitků. No tak samozřejmě nevyřešili jsme to, ani to nebylo téma k řešení, ale myslím si, že když už budete třeba tatínkem v tom zralejším věku, já vám popřeji, abyste opravdu měli hodně síly, abyste to všechno zvládali. Hezký den vám všem i nadále s Českým rozhlasem Sever.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Já tady mám ještě jeden mail, který vám teď samozřejmě přečtu. Dobrý den, můj tatínek zemřel, když mi byly 2 roky. Maminka se znovu vdala a vzala si pána o 33 let staršího. Byl na nás hodný, ale byl to těžký život pro nás všechny. Děti se nám smály a tatínek nás do posledních chvíl života musel živit na místo zaslouženého odpočinku. Maminka mi řekla, nikdy to nedělej. Tak tolik takový jako smutný mail na závěr. Tatínky ve zralém věku dneska probíráme. Já tady mám Ilenku Šobovou, hezký den.
1: Pěkné dopoledne.
0: Kdy je podle tebe už pozdě jako být tatínkem?
1: Hele, já nevím. Měla jsem manžela o 20 let staršího, který ano. Ale věděl, že už nechce mít děti a dost si na tom trval. Zatímco moje stejně stará kamarádka má za manžela jeho spolužáka, takže vlastně stejně velký věkový rozdíl, ale Markéta na rozdíl ode mě ve chvíli, kdy se brali a kdy spolu začali chodit, ještě dítě neměla. Takže si děcko pořídili a tím pádem Pepa byl vlastně a je pořád starší otec. Ale řekla bych, že když je ten chlap v dobré kondici a když se s tím mentálně srovná, takže mu to může prodloužit jako mládí a aktivní život. Protože prostě jako s tím dítětem musíš fungovat.
0: Dobře, no tak já asi do toho půjdu. Tak jo, díky moc po 10. hodině.
1: Tak jsem to úplně nevyslela, omlouvám se, velmi spontánní reakce.
0: Po 10. hodině, co nás čeká?
1: V dopoledním expresu dnes třeba výlet do jednoho módního salonu.
0: Tak se těšte a zítra probereme spánek. Jak dlouho potřebujete spát? Jak dlouho jste vydrželi nespat? Prostě zítra si pospíme. V pořadu dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Modernizace části tramvajové trati v Litvínově se protáhne, můžou za to přeložky inženýrských sítí. Kvůli prasklému akváriu uhynuli v teplické botanické zahradě ryby. Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě sejde s ministrem školství. Dnes čekáme hodně oblačnosti, na severu výjimečně přehánky a teploty do 26 stupňů. Krásné dopoledne zprávy a Jana Morovcová. Výměna tramvajových kolejí na zhruba kilometrovém úseku v Litvínově má několikatýdenní skluz. Za modernizaci platí dopravní podnik měst Mostu a Litvínova skoro 400 milionů korun. Dělníci našli v zemi inženýrské sítě, se kterými projekt nepočítal. Bylo nutné přeložit vodovodní a plynové potrubí. Náhradní autobusy budou proto ze Záluží do Litvínova zajíždět ještě několik měsíců.
3: Cestující jedoucí od Záluží do Litvínova měli od konce prázdnin zajíždět tramvají až k nádraží v Litvínově. Dokončená měla být smyčka v litvínovské vozovně. Podle dopravně technického náměstka dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Vladimíra Šefra se tak kvůli přeložkám potrubí stane ale až na konci listopadu. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Stěhování z prasklého akvária v botanické zahradě v Teplicích nepřežilo několik desítek akvarijních ryb. Nádrž byla v tropickém skleníku v provozu jeden rok. Podle ředitele Jana Ptáčka řeší botanická zahrada havárii s dodavatelem akvária. Na Pražský hrad popolední dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle nás

0: Omezená je i autobusová a tramvajová doprava v okolí a přilehlé ulice jsou uzavřené. Při explozi neznámého předmětu utrpěli dva lidé lehká zranění.
1: Počasí.
0: Na severu Čech dnes očekáváme hodně oblačnosti, na severu výjimečně přehánky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 23 až 26 stupni a maxima na horách dnes 19 až 22 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to aktuálně vypadá na severu Čech v dopravě? Problémy očekávejte řidiči v Litoměřicích, ulici Mezibraní. Po nehodě osobního vozu tam aktuálně zasahuje policie. A problémy jsou taky na silnici první třídy číslo 13, nedaleko Chlumce na Ústecku. V Ústecké ulici u benzínky Ono se srazilo osobní auto s autobusem. I tam jede policie. Tak vám přeji i nadále šťastnou cestu a krásné dopoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásné středeční dopoledne. O pokojovkách, které dokáží vytvořit v interiéru příjemné klima, o podnikatelích, kteří mění severní Čechy k lepšímu, ale i o hezkých místech, která můžete navštívit, stejně jako o kulturních akcích naplánovaných na dnešek, budeme mluvit v hodině, která právě začíná písničkou Lucie Vondráčkové. Tak dobrý poslech a dobrý den s Českým rozhlasem Sever.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever, ve kterém jsme si právě poslechli jednu z písniček, které nestárnou v podání Jiřího Korna. A před námi je medailonek slavného Severočecha. Bude to architekt, který se nebál navrhovat průmyslové stavby. Když dneska někde vyroste sklad s největší pravděpodobností, to bude nevzhledná plechová krabice. Bývaly doby, kdy to ale bylo jinak a kdy i sklady mohly vypadat velmi pěkně. Právě v té době žil muž, kterého vám představí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Důležité svědectví o podobě severních Čech v době jejich průmyslového a hospodářského rozmachu zanechal architekt Alois Daud. Není jasné, kde se v roce 1854 narodil. Jeho otec Franz Daud působil jako stavitel v Chomutově. Syn Alois se od něj zřejmě učil a pak se stal jedním z nejvyhledávanějších stavitelů v Žadci. Navrhoval zde nejen obytné domy, ale také sklady chmele, sušárny, průmyslové objekty a pivovarské budovy. Mezi významné realizace patří například sklad a sušárna chmele Rudolfa Christla nebo sklad chmele firmy Schiller a Schwarz. Významnou kapitolou Dautovy tvorby jsou také společenský pivovar v Žadci, přestavba kapucínského kláštera nebo žatecká tělocvična. Výraznou stopu zanechal také v Postoloprtech, kde navrhl hřbitovní kapli a novou radnici se spořitelnou, odkazující k severoitalské renesanci. V Chomutově je s Dautovým jménem spojována především někdejší Kaiser Franz Josef Schule, postavená roku 1894 v novorenesančním stylu. Alois Daud zemřel v Žadci v roce 1917.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 10:23, myslím, nejvyšší čas vyrazit na dnešní výlet. Tentokrát se budeme pohybovat nad Bílinou, na vrchu Chlum, právě nad městem Bílina. Totiž vzniklo místo, kde vás to bude bavit. Alespoň to tvrdí Eva Bucharová, která vás tam teď pozve.
2: Chlumská vyhlídka v Bílině totiž není klasická rozhledna, na kterou vystoupáte a podíváte se kolem sebe. Tady si výhled natočíte tam, kam chcete. Celá vysunutá vyhlídková ocelová lávka je pohyblivá. Na jejím konci je rumpál a jeho otáčením lehce pomalu otáčíte celou lávkou. Před vámi se tak postupně otevírá Bílina, zámek, mírové náměstí s radniční věží, Kaňkov a samozřejmě nepřehlédnutelný Bořeň. A zajímavý je i příběh samotné stavby. Vyhlídka vznikla ve spolupráci města Bíliny a Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Studenti ji v rámci projektu Design and Build nejen navrhli a vyprojektovali, ale podíleli se taky na realizaci tohoto hravého konceptu pohyblivé vyhlídkové lávky. Nahoru se dostanete pěšky lesními cestami, případně od sídliště za Chlumem kolem vodárny. Poslední úsek vede nerovným terénem, takže počítejte s tím, že to není úplně městská promenáda. Po cestě je snad na každém druhém stromě přivázaná cedulka se šipkou na chlumskou vyhlídku. V Ústeckém kraji je prostě pořád co objevovat.
0: Český rozhlas Sever,

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Vyzdvihnout snahy lidí, které proměňují Ústecký kraj. To je cíl mozaiky regionu, což je aktivita dvou fakult Ústecké univerzity. Podle vědců se o takovou změnu zasloužil i módní ateliér Jiřího Moravce v Teplicích. Víc nám teď prozradí náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Tak představ nám aktéra té změny, tedy Jiřího Moravce.
2: S módou začal Jiří Moravec v Teplicích před víc než 30 lety. Jako kluk hrál fotbal, k tomu na střední škole vystudoval elektrotechniku a vypadalo to, že bude navrhovat elektrické rozvaděče. Jenže jeho tehdejší přítelkyně byla švadlena. A jako fotbalistu ho móda zajímala, tak se rozhodl, že se módou začne živit. V Teplicích teď jeho ateliér pod názvem Fashion Art Studio najdou lidé v Krupské ulici. Sám tam navrhuje, stříhá a samotnému šití se ale spíš vyhýbá, jak mi řekl.
1: Jak se mu povedlo zviditelnit region?
2: Je teplický rodák a dá se vlastně říct, že naučil spoustu lidí v Teplicích oblékat. Začalo to tím, že pořádal plesy pro pány ve smokingu a dámy ve večerní robě. Vytrvalostí a pílí docílil také toho, že oblékal spoustu lidí ze showbiznisu. Za jeho módou tak začali jezdit a vlastně stále jezdí lidé hlavně z Prahy a zkušenosti má i se zahraniční klientelou. Podle vědců Ústecké univerzity vytvořil podnik s mezinárodním přesahem a do Teplic přináší světové trendy.
1: No a co aktuálně připravuje ateliér Jiřího Moravce nějakou novou kolekci?
2: Jiří Moravec mi řekl, že je rád, že po letech zkušeností může i dál tvořit vlastně to, co jemu se líbí a jeho klientela zůstává. Například zmínil, že klientky kolikrát oceňují, že styl, který oblékali minulou sezonu, se teprve začíná objevovat v těch běžných obchodech, že už to v těch obchodech nemusí kupovat. Teď momentálně dokončuje jak kolekci na letošní podzim a zimu, tak mi prozradil, že pracuje na novém konceptu, který by chtěl představit zhruba za rok.
1: Říká Robin Rerich, který ale tuším ve svém šatníku nic z ateliéru Moravec nemá, nebo se pletu?
2: Tenisky a dres na běhání od pana Moravce nemám.
1: Jasně, já myslím, že to ještě u Moravců neší. No tak jim to zkus navrhnout. Díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Možná i dívka N, o které zpíval Pavel Bobek, by měla radost ze záplavy pokojových rostlin. Dokáží nejenom zhezčit naše interiéry, ale také dokáží zpříjemnit vzduch, který v nich dýcháme. Právě o takových rostlinách dnes bude mluvit Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Jak zatočit se suchým vzduchem v místnosti? Zeleň, kterou máme doma, nemusí být jen estetickým doplňkem, ale může se stát doslova přírodní čističkou a zvlhčovačem vzduchu. Obzvlášť pokud si pořídíme rostliny, které k tomu mají správné dispozice. Obecně k příjemnému zvlhčení vzduchu dochází hlavně po zalití, kdy se do okolí uvolňuje vlhkost z rostlin. Jestli chcete efekt znásobit, jejich listy i pravidelně roste. Mezi pokojovky s přívlastkem bojovnice se suchým vzduchem patří tchýnin jazyk, dračinec, orchidej, břečťan, banánovník nebo filodendron. Příjemný vlhký vzduch můžete podpořit i malým trikem z oblásky. Stačí, když jich pár naskládáte do každé misky pod květináčem. Používejte také rozprašovač a několikrát za den dopřejte místnostem jemnou vodní mlhu, kterou povýší směs vyrobená ze lžičky jedlé sody smíchané s vodou a citronovou šťávou z poloviny citrónu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Modré nebe nad hlavou, tak se jmenuje tahle písnička, kterou právě dospíval Dalibor Janda. A modré nebe si zřejmě bude přát i spousta organizátorů kulturních akcí, protože když se zatáhne, hrozí, že se taková naplánovaná akce konat nebude, tedy pokud je to akce pod širým nebem. A tak mě zajímá, jestli tam Slávka Brádlová v dnešních typech nějakou takovou pod širým nebem má. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den, no je mám. Zaprvé je to pozvánka na piknik Nobel v Ústí nad Labem do amfiteátru kampusu zdejší univerzity. A dnes tam bude Jiří Lehejček vyprávět o obnově přírody v Česku, že je to příležitost pro ekonomiku, život v bezpečí. Tak o tom žádná pochybnost. A ještě něco tak lehce pro poučení, také Ústí nad Labem, také open air, Lidické náměstí, velká panelová výstava, která mapuje milníky vývoje zdejší univerzity a její proměny v čase. Ale ta výstava tam bude do 2. října, takže pokud jako dnes se to nehodí, anebo nebude počasí, tak máte na to dost času. Tak, od vědy zase kousek dál, to je pozvánka do Městského informačního centra v Duchcově v 16 hodin. Tam zahajují výstavu Karla Urbana, je to kreslený humor a neplést s Petrem Urbanem alias Pivencem, je to úplně jiný kreslíř. A pro zasmání a dobrou zábavu by tady byla ještě jedna pozvánka, kulturní centrum Lovoš v Lovosicích, Techtle mechtle reví a nebhalo, tady máma z Brusu, nové představení, tak kdo Techtle mechtle znáte, víte, co vás čeká, písničky, muzika, divadlo, kabaret, no zkrátka všeho hodně.
0: Techtle možná, ale mechtle určitě ne.
1: Přesně tak. A poslední tip, litoměřické varhaní léto, dnes v kostele Všech svatých od 19 hodin, 4 ruce, 4 nohy a sbor Puelé Cantantes a 2 varhaníci. A totéž bude zítra v kostele svatého Vojtěcha v Ústí nad Labem od 18.
0: Slávka to všechno hezky pěkně stihla. Děkujeme.
1: Hezký den.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: S návratem dětí do škol může přibýt případů žloutenky. Ústí nad Labem bude financovat městské divadlo na 4 roky dopředu. V Huntíkově u České Kamenice na Děčínsku vzniklo pietní místo. Odkazuje na původní obyvatele oblasti. Bude převážně oblačno s teplotou do 26 stupňů, výjimečně s přehánkami. Zprávy s Janou Moravcovou, dobré dopoledne. Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Hlavní prevencí je očkování, pravidelné mytí rukou a konzumace hygienicky nezávadných potravin a tekutin. Divadlo města Ústí nad Labem dostane pro rok 2027 od města 88 milionů korun. Podle nezařazené náměstkyně primátora Věry Nechybové se má příspěvek v dalších letech zvyšovat o zhruba 2,5% podle inflace. Víceleté financování na další 4 roky schválili zastupitelé.
2: Opozice chtěla peníze schválit pouze na jeden rok. Podle ní měla radnice nejdříve rozhodnout o tom, jak bude divadlo fungovat dál a dopracovat jeho dlouhodobou koncepci. Vedení města víceletou dohodu hájilo potřebou plánování divadelní sezóny s předstihem. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Na místě bývalého německého hřbitova v Huníkově u České Kamenice vzniklo pietní místo se smírčím křížem. Vybudovala ho lesní správa Rumburg. Město Česká Kamenice tam plánuje umístit informační tabuli, která návštěvníkům přiblíží historii hřbitova, Huníkova i jeho obyvatel.
3: Kříž vlastnoručně vyrobil zaměstnanec lesní správy Jan Bláha. Odkazuje na obyvatele, kteří byli z oblasti po druhé světové válce odsunutí. Lesní správa taky urovnala terén hřbitova a její zaměstnanci očistili a narovnali zbylé německé i další náhrobky. Daniela Pilařová.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Provoz na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem zkomplikovala nehoda na 11. kilometru u Kralup nad Vltavou. Zdržení v místě kolony může být více než 2,5 hodiny. A nehoda komplikuje aktuálně provoz taky v České Lípě ve Volkově ulici. Tak vám přeji i dál šťastnou cestu a příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Sever.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přeji stále pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Posloucháte Dopolední Express, který tradičně po 11. hodině nabízí zajímavé hosty. Dnes vám nabídneme hosta, který potěší nejen vaše uši, ale trochu i vaše žaludky, protože mluvit bude o jídle. Jaroslav Bouzek je polovinou tandemu Jedlíci na cestách a se Slávkou Brádlovou si bude povídat o jejich výpravě na španělské pobřeží. Tamní dobroty spolu s námi a spolu s jedlíky ochutnáte už po písničce Michala Davida.
0: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dobrý poslech Českého rozhlasu Sever vám přeje Slavka Brádlová. No a pokud s námi vydržíte i dál, tak budete mít šanci zase poslouchat něco o jedlících na cestách. Naším dnešním hostem ve vysílání je Jaroslav Bouzek. Vítejte, hezký
2: krásný
1: den.
2: Krásný den.
1: No jenomže my jsme vás tu už měli jako hosty a to jste přijel i s kolegou Tomášem Šapovalovem. Tak co se stalo? Přejedl se, nemohl přijet?
2: Je to pravda.

0: Možná by se zdalo, že se přejedl a zůstal někde v Thajsku, odkud jsme se vrátili teď zrovna nedávno, ale není to tak, tráví volno se svojí ženou, takže si udělal taky trošku prázdniny.
1: Tak je to zapotřebí samozřejmě, ale my máme spolu dnes téma, o kterém věřím, že se ho zhostíte i sám, samojediný, a to je kuchyně španělská. Tu thajskou, kterou máte ještě v čerstvé paměti, tak tu si třeba schováme na někdy jindy, ale dnes to Španělsko. Co jste vlastně o té španělské kuchyni věděli, když jste tam jeli? Vím už o vás, že si lecos nastudujete dopředu.
0: Ano, přesně tak. My si musíme nastudovat dopředu, protože tím, že natáčíme vlastně pořad Jedlíci na cestách, který potom mohou diváci vidět na YouTube nebo v televizi, tak musíme tu přípravu mít poměrně zásadní, abychom věděli, co všechno máme natočit, co máme o těch jídlech vlastně divákům říci. No, dokonce si připravujeme i ingredience těch jídel, abychom věděli, jaké chutě vlastně z nich máme cítit.
1: No jenomže to Španělsko to vůbec není jednoduché. Já jestli ze zeměpisu si to pamatuju, tak ono má plochu nějakých 506 tisíc kilometrů čtverečních, tedy včetně těch vodních ploch. No a teď ale ten terén se tam hodně mění. Je to mořské pobřeží, jsou to vysoké hory, je to taková suchá až planina náhorní.
0: Ano.
1: Takže předpokládám, že i ty kuchyně jednotlivých regionů se budou lišit.
0: Je to hodně různorodé, máte naprostou pravdu. A i my, když jsme si říkali, že začneme točit tyhle větší gastronomie, ty velké země typu Itálie, Španělsko, Francie, tak to bude poměrně náročné. No a tady jsme si opravdu už to museli rozdělit. Takže jsme vyjeli na španělskou cestu číslo 1. Letos nás čeká druhá návštěva Španělska a natáčení další části španělské gastronomie. Ta první návštěva, ta se odehrála v Alicante na mořském pobřeží na jihu Španělska, takže tam jsme natáčeli zejména tedy tu mořskou část gastronomie.
1: No řekla bych, že mořské plody opravdu ke španělské kuchyni hodně patří, ale ono se také říká, že na každé té národní gastronomii se podepisují i okolní vlivy. No a co já zase z toho dějepisu si pamatuju, tak vliv arabský, židovský, potom objevy z Nového světa, z Ameriky.
0: Vy jste báječně připravená, máte pravdu. Asi vás budeme brát sebou zřejmě. Je to tak, opravdu na ty gastronomie obecně ve světě má velký vliv cestování a i na tu španělskou gastronomii cestování mělo velký vliv. Španěle byli objevitelé a z toho Nového světa si přiváželi spoustu zajímavých věcí, spoustu ingrediencí, které postupně potom ovlivňovaly i tu kuchyni. Třeba arabská kuchyně měla na španělskou gastronomii velký vliv, to je pravda.
1: Tak Arabové na tom poloostrově strávili hezkých pár let, takže byl čas vstřebat ty kultury tak trochu navzájem. Tolik jenom tak obecnější úvod a po písničce se podíváme už na tu konkrétní gastronomii.
2: Český rozhlas Sever,

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jaroslav Bouzek je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Je to polovina jedlíků na cestách, řeknu to tímhle způsobem. No a máme krásné téma, máme takové šťavnaté, ohnivé téma, španělská kuchyně. A říkal jste, že tu cestu vlastně máte rozdělenou, takže ta první část mořské pobřeží, mořské plody. A já se vám přiznám, jakkoliv tady jsem se blízkala znalostmi z historie a zeměpisu, tak mám jeden velký nedostatek. Já pořád nevím, jak správně vyslovit tu španělskou specialitu, kde se kombinují mořské plody a všechno možné. Řekla bych takový španělský eintop. Vy budete vědět, co mám na mysli.
2: Máte na mysli paeju, zřejmě. Ano, ono dvě L se čtou jako J, takže také nejsme španělští lingvisté, ale byl tam s námi Ondra Ruml, zpěvák, herec, který s námi natáčel španělské dobrodružství a pomáhal nám v těch ochutnávkách. A Ondra má španělskou partnerku, takže má Španělsko v krvi a španělsky mluví velmi dobře. Takže ten nás vždycky postupně poučoval, jak správně vyslovovat paella, alespoň podle toho, co jsme se dozvěděli, správná výslovnost tohle toho úžasného jídla.
1: Říkáte úžasné jídlo, ale na mě to dělá dojem, že v podstatě co kde tak v té kuchyni je a hodím to na pánev, tak z toho ten pokrm vznikne.
2: Je to tak, ona ta jídla, vy jste narazila na eintopf, ona vlastně ta jídla takhle vznikala, že vlastně dá se říct, že z nedostatku vznikla fantastická gastronomie. A i ta nejlepší jídla, máme tu zkušenost, vždycky vznikají z pár jednoduchých ingrediencí, které, když umíte dát dohromady a když je umíte dobře dochutit a máte ty ingredience kvalitní, což na tom španělském pobřeží jsou, tak to, co vykouzlíte, vždycky chutná naprosto skvěle.
1: Nemůžete udělat chybu.
2: Ano,
1: přesně
2: ano,
1: tak. Vám osobně, co z té španělské kuchyně tak chutnalo nejvíc, tedy z té přímořské části?
2: Já zůstanu u té paeji. Tohle jídlo bylo pro nás takový oříšek trochu. Já myslím, že Tomáš by tady o tom promluvil dlouho, protože on je víceméně zodpovědný za tu přípravu té teorie, to, co budeme říkat. A když se připravoval právě na tohle jídlo, tak trochu laboroval mezi tím, co je arroz a co je paella, protože oni vlastně Španělé mají pro stejné jídlo, dá se říct, dva různé výrazy a liší se to víceméně krajově. Někde tomu více říkají paella, někde arroz. My jsme se potkávali spíše s tím pojmenováním tedy arroz a ani sami Španělé už dneska moc neví, jaký je v tom rozdíl, jak jsme potom pátrali. Ale třeba ten konkrétní arroz, který jsme ochutnali v jedné restauraci v Alicante, tak ten byl tedy naprosto fantastický. Oni dělají tři verze de facto tohohle toho jídla. Jedna ta verze je úplně suchá, ta rýže je opravdu, ta tekutina z ní je úplně vypečená. Je to takové, dalo by se říct, suší risotto, které obsahuje potom další ingredience, maso, mořské plody, zeleninu. Pak je taková střední verze a pak mají verzi úplně takovou tekutou hodně, že s těmihle třemi typy paeji nebo arozu se můžete setkat. No a my jsme právě ochutnali jednu z arozů, taková tmavá verze, oni do toho přidávají sépiové barvivo, že skoro až černá, ale neskutečně chutné maso, ta rýže, zelenina, bylo to skvělé opravdu.
1: Já osobně bych se přimlouval za termín arroz. Nám Čechům se to mnohem lépe vyslovuje.
2: Ano, souhlasím.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
4: Lovosický házenkářský klub oslavil 60 let své existence. Do nové sezony vstupuje s novým trenérem. Proč je házená v Lovosicích tak úspěšná a populární? Jak se klubu daří schánět peníze? A jakou podporu mu dává město? Jaká očekávání musí naplnit nový trenér? Na to se budeme ptát ředitele házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěcha Srby. Už tento čtvrtek po 17:30.
3: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever. Náš dnešní host Jaroslav Bouzek, jeden z jedlíků na cestách. Společně cestujeme po Španělsku, respektive po té přímořské části, po pobřeží. Už jsme se tady zmínili o tom, že ta španělská kuchyně je ovlivněna řadou jiných kuchyní, ale také ona sama ovlivňuje zase zpětně. I když popravdě řečeno, myslím si, že do Evropy ta španělská kuchyně zase tak moc nepronikla. Tady italské pizzerie a špagetárny máme na každém rohu, ale speciální španělskou restauraci, to aby jeden pohledal.
2: To je pravda. Ani já si teď nedokážu vzpomenout, jestli jsem někde narazil na opravdu typicky španělskou restauraci tady u nás třeba nebo v Evropě, ale třeba způsob toho stravování, ten si myslím, že některé kuchyně ovlivnil, protože španělské tapas, to, kde se jí malé porce a dáváte si vlastně více těch variant jídla, tak to si myslím, že proniklo do celé Evropy a těch restaurací, kde si právě můžete dát tapas nebo takovéhle malé věci, už je poměrně hodně.
1: Co bychom z té španělské kuchyně mohli považovat za takový úhelný kámen, bez čeho se španělská kuchyně, a pořád tedy se pohybujeme na tom mořském pobřeží, bez čeho se vážně neobejde?
2: Já si myslím, že právě to zmíněné tapas, to je takový základ. Španělé to jedí od rána do večera prakticky, je to opravdu základ jejich stravování. A myslím si, že když přijdete do Španělska, tak na tapas narazíte opravdu na každém kroku a je potřeba ho vyzkoušet.
1: Ráda věřím, ale já jsem se spíš ptala na suroviny, bez kterých by se ta španělská kuchyně neobešla, protože tapas může být de facto cokoliv.
2: Ano, to je pravda. Tak co se týká surovin, tak určitě mořské plody. Jsme na mořském pobřeží, tak tady to je něco, co najdete téměř v každém jídle, polévkami počínaje až po hlavní jídla, dezerty tedy ne. Tam bych mořské plody neviděl, ale od krevet fantastické kvality, červené krevety, které jsou vyhlášené po celém světě, kalamáry, chobotnice, samozřejmě ryby, tak to všechno tady najdete ve špičkové kvalitě.
1: No, předpokládám, že olej olivový kraluje.
2: Také, i když Španělé, není to světově vyhlášený producent, ale samozřejmě olivový olej patří do téhle gastronomie určitě.
1: Sám jste řekl, že ty moučníky, tam byste ty mořské plody neviděl, ale čert Španělům věř, ale za to znám jeden španělský moučník, který v češtině nám zní tak trochu legračně.
2: Ano, máte jistě na mysli churros.
1: Přesně.
2: Ano. My jsme si churros užívali s Ondrou Rumlem právě, když jsme ochutnávali společně na kameru. To je báječný desert, myslím, že děti ho musí milovat. U nás už taky se občas na různých festivalech objevuje a máte pravdu, že ten název je takový trochu zavádějící, ale je to vlastně těsto takové. Sám Ondra Ruml říkal, že tu chuť mu to připomíná, když mu babička dělala koblihy doma, když smažila na oleji koblihy, tak vlastně to těsto má podobnou chuť. No a to těsto se namáčí do čokolády, takže to je prostě to.
1: To neurazí.
2: Ano, každý sladkomil je tady nadšen.
1: A máte pravdu, že to proniká i na různé festivaly a jarmarky, že vedle těch tradičních našich trdelníků, tak je i stánek z churros. Přece jenom ale něco z té španělské kuchyně proniklo i k nám, alespoň když soudím podle pořadu Prostřeno, protože čas od času, a ne tak úplně zřídka, se tam vaří gazpáčo.
2: Ano, gazpáčo je skvělá polévka, studená polévka.
1: Takže ona se vlastně nevaří,
2: Se vlastně nevaří, ale tak pokud mixování můžeme označit za vaření, tak můžeme říct, že se vaří. Ale každopádně, já jsem gazpáčo měl u nás, měl jsem ho na dalších místech světa, ale musím říct, že to španělské je o chlup lepší. A je to dáno těmi rajčaty, které Španělé mají v neuvěřitelné kvalitě a prostě to sluníčko a to podnebí, to všechno dá to, že ta zelenina je prostě skvělá, má ty chutě, které má mít. A ve chvíli, kdy je rozmixujete, dáte k tomu to koření, tak to prostě, to je to léto, to je to Španělsko.
1: No tak je fakt, že z těch nedomrlých rajčat, co kupujeme v supermarketech, tak asi dobré gazpáčo by neuvařil ani rodilý Španěl.
2: Jedině špatný kečup.
1: Asi tak. Bohužel čas s vámi utíká strašně rychle, takže máme před sebou vlastně už poslední povídání a já si myslím, že k závěru toho španělského povídání, že se bude hodit doušek vína.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: A posledních pár minutek s dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever Jaroslavem Bouskem, tak to tedy tou polovinou jedlíku na cestách, věnujeme především vínu, protože španělská vína to je opravdu pojem celosvětový, tady tedy pronikla ta kuchyně jejich opravdu do celého světa.
2: To je pravda, španělská vína mají skvělou pověst, ale já myslím, že většina návštěvníků, než přijde k těm španělským červeným, zejména tedy vínům skvělým, tak se určitě potkají se sangrií a s Tinto de Verano, s Tinto de Veranem. To je něco, čemu opravdu neuniknete ve Španělsku, a to nejen na pobřeží, ale myslím, že v celém Španělsku, protože Španělé to pijí, já myslím, od snídaně až po brzkou ranní cestu domů z baru, protože opravdu to pijí pořád, a já mám Španělsko spojené právě především s těmi dvěma nápoji, se sangrií a s Tinto Veranem. Ten rozdíl mezi tím, přiznám se, že mě trochu se ty rozdíly stírají, ale je tam rozdíl trochu v přípravě, v použitých ingrediencích. To Tinto de Verano je lehčí, pijí ho víceméně k obědu jako takové stolní víno, velmi, velmi, opravdu velmi lehké. Do toho teplého, horkého počasí je to naprosto ideální.
1: Tolik ten doušek vína, ale ještě nekončíme, protože vy se o ty zážitky dělíte. Už jste se tady zmínil, že pak z toho vznikají filmy, které může člověk vidět na YouTube, ale vy také s těmi zážitky objíždíte republiku. A není to tak dlouho, co jste byli v Ústecké Bedně, v takovém multikulturním centru, a tam se slibovaly i ochutnávky.
2: Sem tam občas tedy děláme takové speciální projekce i s ochutnávkami, to je pravda. Dělali jsme třeba přednášky o německé gastronomii, kde součástí byla ochutnávka currywurstu s takovými pálivými omáčkami. To měli lidé velmi rádi, tedy občas z toho tedy odcházeli trochu s nepříjemnými zážitky, ale děláme sem tam i Japonsko právě s ochutnávkou japonských pokrmů, takže někdy se to může povést, ale je to samozřejmě velmi organizačně náročné a je to trošku problematické tohle dělat.
1: Ráda věřím, protože ne všude je vhodné technické zázemí, takže zkrátka buď se ten zájemce trefí, nebo se zrovna netrefí, ale ty vaše filmy a to vyprávění, to i tak stojí za to. Jenomže zase ne každý vás bude hlídat, kde právě momentálně vyprávíte o těch svých jedlických cestách. Takže předpokládám, že i Španělsko se nakonec ocitne v nějaké knize?
2: Určitě, Španělsko se ocitne letos na podzim v knize, která vyjde před Vánoci. Bude to už třetí kniha naše. Už se na ní těšíme, takže posluchači a diváci mohou potom v knihkupectvích nebo na našem webu www.jedlicinacestach.cz si knížku objednat.
1: Úplně poslední otázka. Povídali jsme si o Španělsku. Vrátili jste se z Thajska. Španělsko bude na programu tento rok nebo příští. No a mě by zajímalo, co dál, protože těch zemí, kde jste nebyli, těch tedy opravdu ubývá.
2: Jejej, no ubývá, ale pomalým tempem tedy zatím. Tak čeká nás ještě do léta, abychom měli dotočit Finsko, protože my jsme v Helsinkách byli natáčet, natočili jsme zhruba polovinu, pak jsme bohužel museli odletět domů, protože jsme oba onemocněli, takže jsme natáčení zrušili. Tak to nás ještě čeká, to musíme dotočit. No a pak máme v plánu Francii, Bretaň, příští rok plánujeme Švýcarsko, které teď už naznává větších konkrétnějších obrysů, plánujeme Maroko, no je toho prostě hodně.
1: No a my plánujeme, že až zase budou nějaké nové zážitky jedlické, že vás zase jako hosty pozveme. Pro dnešek děkuju, mějte se moc hezky, šťastné cesty a dobrou chuť.
2: Přijedeme velmi rádi a mějte se krásně, děkujeme za pozvání.
1: Posluchačům Českého rozhlasu Sever Slávka Brádlová přeje dobrý poslech i dalšího vysílání.

0: schválený čas, tak je, myslím, na místě si říct ten přesný. 11 hodin a 41 minut. Pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever, který pro vás vysílá nejen dopoledne, ale i odpoledne. A po 13. hodině vám pravidelně nabízíme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvačka Marcela Lajferová. A vy se dozvíte například i to, čím chtěla být víc, jestli lékařkou nebo zpěvačkou.
1: Těžko na to odpovědět. Prvé byla medicína, hej. A jako studentka jsem začala na studentských akcích zpívat s orchestrem vtedy už velmi známého hudobného skladatele. Takže ten napísal hit. A keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
2: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasmerovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo proste nadšenie, že niekto tak krásny hlas má a tak nádherne môže spievať. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Viete, veľa ľudí má veľmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítite emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváčiek amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojíma proste ten hlas. Vy viete, o čom to je.
0: Celý rozhovor s Marcelou Lajferovou si poslechnete dnes po 13. hodině.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byl Václav Neckář a vy předpolednem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever uslyšíte ještě písničku od švédské skupiny Aha a taky Mekyho Žbirku. Před další porcí hudby nás ale čeká porce něčeho dobrého k jídlu. Se Slávkou Brádlovou si uděláme ovocné knedlíky. Já jsem se letos v létě poprvé v životě pustila do vaření těch kynutých borůvkami plněných ovocných knedlíků a teď zjistím, jak se dělají ovocné knedlíky z bramborového těsta.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Bramborové knedlíky se švestkami, to je dnešní recept toho rozhlasového vaření. Ale tentokrát budou trošku jiné, protože budeme sypat strouhaným perníkem místo klasického máku s cukrem. Tak připravíme si 0,5 kg brambor, ideálně by to měl být typ C, brambory moučné, ale Bčko nakonec poslouží také. K tomu takových 160 až 200 gramů hrubé mouky, jedno vejce, asi tak 0,5 kávové lžičky soli, švestky samozřejmě, a na dokončení ještě máslo, cukr moučka a strouhaný perník. Brambory uvaříme ve slupce a necháme je zcela vychladnout. Klidně si je uvaříme i den předem. Švestky opláchneme a osušíme a volíme raději menší, které se lépe zabalují do těsta. Nemusíme vypeckovávat. A do většího hrnce dáme vařit vodu, aby se dostala do varu dřív, než připravíme knedlíky. Studené uvařené brambory oloupeme a nastrouháme na mrkvovém struhadle. Prosypeme moukou, přidáme vejce, tu špetku soli a vypracujeme hladké těsto, které moc nelepí. Tu mouku přidáváme postupně podle toho, jak si ty brambory, kolik té mouky vezmou. Z těsta pak vyválíme váleček, odkrajujeme z něj stejně velké kousky, které v dlani sploštíme a do vzniklé placičky zabalíme švestku a dobře uzavřeme. Když máme všechny knedlíky zabalené, vhazujeme je do vroucí vody, kterou jsme také ještě trochu osolili. Odmícháme ode dna a když knedlíky vyplavou, tak ještě zhruba takových 8, možná 9 minut vaříme. Jeden si na zkoušku vylovíme a rozkrojíme, jestli už je těsto provařené. Uvařené knedlíky pak vybereme, rozdělíme na talíře, posypeme strouhaným perníkem, podle chuti ještě pocukrujeme a přelijeme rozpuštěným máslem.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
1: Tradice, která spojuje generace.
0: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
1: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
0: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
1: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
0: zahradačech.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Stavba nové okružní křižovatky začíná v centru Litvínova a potrvá do konce listopadu. Kvůli změně technologie trvá oprava tramvajových kolejí v Liberci déle než v minulosti. Sabotéři v Německu zaútočili na dvě elektrické rozvodny, vynutili si odpojení několika elektráren. Čekejte větší oblačnost, k večeru ojediněle i slabší přehánky teploty dnes do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. V centru Litvínova začala stavba kruhového objezdu na křižovatce ulic 9. května, Tržní, Smetanova a Jiráskova. Dopravu tam bude řídit semafor, protože křižovatkou projíždí tramvaj. Stavba je součástí modernizace části litvínovské tramvajové trati za necelých 400 milionů korun. Podle vedení radnice práce potrvají do konce listopadu. Až do 20. prosince má trvat oprava tramvajových kolejí v Masarykově ulici v Liberci. Rekonstrukce přitom začala už v polovině června. Dopravní podnik tak eviduje řadu stížností cestujících, že opravy půl kilometru dlouhého úseku probíhají pomalu. Důvodem prostojů je ale změna technologie oproti pokládce kolejí v 90. letech, řekl to dopravní ředitel společnosti Martin Hettner.
4: Musíme vyndat ty panely, musí se udělat betonová deska pro nové kolejiště. Ten beton zraje přes 30 dní, potom se do něj musí navrtat kolejnice. Takže to, že je to delší, není tím, že by se nechtělo dělat rychleji, ale je to dané technologickými postupy, aby ta kvalita byla zachována dalších 30 let.
2: Vyšetřovatelé začali s exhumací ostatků bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednou po téměř 80 letech. Exhumace má pomoci s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou zatím nikdo nedokázal objasnit. Událost Český rozhlas sleduje, podrobnosti přineseme v dalších zprávách. Německá energetická infrastruktura čelila od včerejšího rána dvěma útokům sabotérů. V noci na dnešek neznámí pachatelé způsobili zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu. Vyžádalo si to odpojení pěti bloků ve dvou uhelných elektrárnách. V úterý brzo ráno zkrat odpojil jeden blok elektrárny Jenschwalde na východě Německa u polských hranic. Pachatelé tam k útoku použili po domácku vyrobené rakety. Německo vyzvalo pracovníky ruského generálního konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně, aby v co nejkratší době opustili území Spolkové republiky. Řekl to ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev. Berlín tím reaguje na srpnový pokus o dronový útok na letišti v Lipsku, ze kterého obvinil Rusko.
3: Počasí.
2: Převládá velká oblačnost, k večeru se ojediněle zejména na horách může vyskytnout i slabší přehánka. Teploty dnes do 26 stupňů, na Šluknovsku bude mírně chladněji, na horách čekejte teploty od 17 do 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

písnička, která nestárne, tak to byla Věra Špinarová a Meter lásky. Posloucháte Český rozhlas Sever a teď už také polední písničky na přání. Od mikrofonu vás dnes zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den. No a hned tady máme pro vás také kontakty do studia. Pokud neznáte, tak dobře poslouchejte. Telefon, ten má číslo 475 212 212, SMSky, ty můžete posílat na 90 011 04 ve tvaru. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo pište na e-mail, a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tady kontakty a teď už tady mám první vzkaz a je to SMSka. Dobrý den, prosím, zahrajte k nám do práce něco od Bony M, aby to lépe utíkalo. Za všechny z jednoho děčínského úřadu děkuje Dáša. Tak Dášo, všechny tam zdravím a snad se bude hodit a líbit písnička, která se jmenuje Peter Man.

0: Boniem a Peterman, písničky na přání, polední až do 13 hodin. No já už tady mám nachystaný první telefonát. Na úvod se vypravíme do Kamenického Šenova a z Kamenického Šenova nám volá paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den vám a všem posluchačům.
0: Tak vaše přání znělo, jestli bych mohl zahrát písničku od Pavla Bobka, Muž na konci světa. Už je připravená, nachystaná. Koho potěšíme tou písničkou?
1: Tak já dneska potěším, mají svátek ty Adélky, tak všechny Adélky, jestli se jim bude písnička líbit, přeju jim všechno nej, a jinak ještě všem posluchačům.
0: A vám také, abyste měla i dál hezký den a i dál hezký týden. A zase někdy u nás.
1: Děkuji.
0: Není zač. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Písnička, kterou vybrala paní Marie z Kamenického Šenova, to byl Pavel Bubek a Muž na konci světa. Co si pustíme dál, co se záhy dozvíte a dozvíme, já tady mám nachystaný další telefonát, ve vysílání vítám posluchače Pepu ze Štětí, zdravím, hezké poledne přeju.
1: Já taky zdravím, Míro, hezký poledne.
0: Děkuji
1: a
0: moc.
1: A písnička, na který jsme se dohodli, že jo, tak samozřejmě jako vždycky ohlásíš ty, protože já bych to mohl zblbnout, už jsem starý blbej a se nejmení,
0: ale,
1: že jo.
0: Ale. Tak koho ne, potěšíme, dobře, komu zahrajeme?
1: Hele, tak první řadě, pro všechny, pro vás do rády a pro všechny posluchače a v první řadě pro paní Andělku, pro dvě Haničky do Kralupna nad Vltavou, pro kámoše Brezdyho do Mšeného Lázní, pro Pepu ze Štětí dvě a tak trochu pro mě.
0: A já ode mě hodně. Tak, no, písnička, hodně, jak jsme se domluvili, bude tady za chvíličku Mexická svatba od Tramp Evergreen Band. Tak Pepo, i dál hezký den a naslyšenou.
1: No, díky, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tolik tedy trend Evergreen Band a mexická svatba. Za námi první telefonáty a než tady budou další, tak jak jsem teď zjistil, mám tady také spoustu vašich písemných vzkazů. Pojďme si teď tady přečíst jeden z e-mailů. Zdravím a písničku pro potěšení posílám Božence, Šárce, kamarádkám z jogy, Maruškám do Benešova, Šestajovic, Chomutova, Haničce do Příkrého a všema posluchačům. Vybrala jsem písničku od Evy Pilarové, Jak pak je dnes u nás doma. Díky a mějte se hezky, Marie z Děčína. Zdravíme i paní Marii, no a my se teď hudebně vypravíme trochu více do minulosti, konkrétně do roku 1964.

0: Tolí tedy Eva Pilarová, jak pak je dnes u nás doma, to je název písničky, to tak zase nejsem tolik zvědavý. No ale pojďme se věnovat dalšímu z telefonátů opět, ve vysílání po nějaké době vítám paní Irenu ze Semil, dobrý den.
1: Dobrý den, Mirečku, dobrý den.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych vás poprosit, jestli byste nechali zahrát mému tatíkovi, panu Dobroslavu Tokštajnovi, který před 18 lety nás opustil do nebíčka.
0: Ano.
1: A moc ale na něj vzpomínáme všichni. Takže bych mu ráda dala zahrát jeho písničku. Je to paradox, vy řeknete, protože já když na ní vzpomenu, tak musím plakat.
0: Ano. Tak ať se vám hezky vzpomíná, no a my u toho i hudebního vzpomínání zůstaneme dál.
1: A jinak přeju všem krásný den a mějte se hezky a mockrát vám děkuju.
0: Není záč, tak i vám krásný den, krásné vzpomínky a teď už Milan Chladil a za rok se vrátím. Naslyšenou.
1: Děkuju vám moc, naschledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na

Milan Chladil za rok se vrátím a tentokrát rok 1970. No ale stále jsou tady písničky na přání, ty polední tady budou zhruba ještě půl hodinu a potom také chystáme ty další mezi 18. a 19. hodinou. No ale jak jsem říkal, mám tady také spoustu písemných vzkazů, tak teď se budeme věnovat jedné SMS-ce. A jak se dívám, je to přání k svátku. Prosím, zahrajte Adelce Švandrlíkové z Oráčova k dnešnímu svátku skladbu, která se jmenuje Balada pro Adelku od Jiřího Maláska. A bylo by to od Jiřího Maláska. Moc děkuje babi z Mostu, tak přejeme také všechno nejlepší a teď také jedna instrumentální skladba.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever.

0: Písnička, která už také patří mezi ty, které opravdu nestárnou, tak to byla Lucie Bílá a písnička Si můj pán. Stále jsou tady písničky na přání, tak já to nebudu zdržovat a hned ve vysílání přivítám někoho dalšího na telefonní lince. A ve vysílání vítám naši další věrnou posluchačku, paní Helenu z Litvínova. Dobrý den.
1: Dobrý den, můj pane.
0: Zdravím, vítám. Tak vy jste také vybrala takovou pomalejší písničku, také no. Možná ke vzpomínání pro někoho. Tak co pěkného a komu bychom ji mohli třeba poslat a nebo věnovat?
1: No tak, mě oni umřela, teda bývala, jako já jsem byla rozvedená s tím mým táchou, bývala švagrová Adélka, jo. Hmm. Ona nebyla špatná, tak přece, tak, že jo.
0: Ano.
1: Tak tu jsem měla ráda, takže jí do nebe Adélce, no. Potom jsem to chtěla, víte, mě mrzí, že si nikdo nespomene, myslím, že v neděli měla svátek ta Vlačka. Byly sestry. Vlačka a Mirka, tak ano, taky, protože to byly naše poslouchačky.
0: To byly věrné posluchačky z Loun, jestli si to dobře pamatuju.
1: Loun, no tak ano, ano. Taky.
0: Teda nebo tam někde.
1: No, tak, i když to nebyla moje nejlepší kamarádka, ale vzpomněla jsem si na ní.
0: Tak písnička je připravena, ještě pro někoho další, jako konkrétního.
1: A ještě teda bych to vzala, teda ještě bych, jestli se nebudou zlobit děvčata nahoře, tak bych to vzala do Heilbronu Herberta a paní Lindu. A Marušku, Marcelku a vaší mamince a vám.
0: Děkuji moc, tak teď už Jiří Zmožek, také samozřejmě tam nebudu sám zpívat, bude s Radoslavem Brzobohatým a skladba se jmenuje Tam u nebeských bran. Tak zase někdy u nás.
1: Moc děkuji, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, stále jsou tady polední písničky na přání. No a já teď ve vysílání opět nebudu sám, další telefonát už je nachystaný. Paní Anděla ze Hřivic se nám hlásí a volá. Vás vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače. A dneska bych chtěla poslat písničku taky Pepovi do Štětí. Děkuji mu za písničku. A poslala bych to taky Božence do Jirkova a Božence do Žace a do Německa Lindě Herbertovi.
0: Dobře, a také vám.
1: A všem posluchačům a vám do rádia taky.
0: Jo, děkuju, děkujeme. No a také pro ty, kteří rádi běhají po lese od Žampionu k Bedle, víte. Tak se jmenuje i ta písnička. Tak tady je Jiří Helekal, už jsem dlouho nehrál, tak i rád si to poslechnu, ten text je určitě super. Tak mějte se krásně, jak se hezky poslouchá.
1: Děkuju.
0: A naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

Tolik tedy Jiří Helekal od Žampionu k bedle a pojďme se teď zase na skok podívat za dalším vaším písemným vzkazem. E-mail tady mám. Dobrý den, dnes mají svátek Adély a tak vybírám moji oblíbenou britskou zpěvačku Adele a písaň starou 18 let Chasing Pavements. Adélám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia děkujeme a všem posluchačům. Sylvie z Prahy.

0: Adele, Chasing Pavements, písničky Davčání ještě chviličku pokračují. Hned teď také s dalším telefonátem. Ze Žadce vítám paní Boženu, dobrý den.
1: Dobrý den, Merečku, zdravím vás a všechny věrné posluchače. Písničku posílám všem mým přátelům. Andělka, Boženka, Jarmilka, Helenka, Hanička, Honzík, Pavlík, František a pro všechny posluchače, kteří mají rádi vaše písničky a ať se trošičku...
0: Dali jsme...
1: Jsem nějaká dneska...
0: Rozesmutnila, tak to změníme hezkou melodickou písničkou od Heleny Vondráčkové. Ano. Růže kvetou dál, tak ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou, Merečku.

0: Vrančková dospívala a polední písničky na přání končí. Za chvíli pro vás chystáme zprávy a hned potom začíná pořad Alex a host a dnes bude hostem zpěvačka Marcela Leiferová. Tak hezký poslech a po 18. hodině se těším u dalších písniček na přání. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Řidiči v Česku i přes růst cen paliv natankovali meziročně o 3% víc nafty a benzínu. Hygienici hodnotí průběh dětských táborů v Libereckém kraji jako klidný, udělili dvě pokuty. Prezident odpoledne přijme ministra školství Plagu, řešit budou i výdaje na vzdělávání. Čekejte stále velkou oblačnost, k večeru i ojediněle slabší přehánky, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. I přes růst cen paliv v Česku dál roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali necelé 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. To je meziročně o 3% víc. Ukazují to aktuálně zveřejněná data Českého statistického úřadu a České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Litr benzínu je teď v Česku průměrně o více než 8 korun dražší než v minulém roce. Cena nafty meziročně vzrostla o zhruba 13 korun za litr. Divadlo města Ústí nad Labem dostane pro příští rok od města 880 milionů korun. Podle nezařazené náměstkyně primátora Věry Nechybové se má příspěvek v dalších letech zvyšovat o zhruba 2,5% podle inflace. Víceleté financování na další 4 roky schválili zastupitelé.
2: Opozice chtěla peníze schválit pouze na jeden rok. Podle ní měla radnice nejdříve rozhodnout o tom, jak bude divadlo fungovat dál a dopracovat jeho dlouhodobou koncepci. Vedení města víceletou dohodu hájilo potřebou plánování divadelní sezóny s předstihem. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Krajská hygienická stanice o letních prázdninách zkontrolovala v Libereckém kraji přibližně 80 táborů a 6 stravovacích služeb. Průběh letní dětské rekreace hodnotí hygienici jako klidný. Nezjistili žádný neohlášený tábor a žádný také nezakázali. Po kontrolách udělili dvě pokuty v celkové výši 2000 korun. Obě za nedostatky v zásobování pitnou vodou. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí anebo o výdajích na školství. Rezort má v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 288 miliard korun. To je přibližně o 4 miliardy víc než letos.
0: Sport.
1: Fotbalový Liberec získal 19-letého nigerijského záložníka Johnsona Daudu. Jak uvedl klubový web, se Slovanem podepsal 5-letou smlouvu. Dauda v této sezóně ale ještě zůstává na hostování v srbském Novém Pazaru, odkud na sever Čech přijde.
0: Počasí.
1: Převládá velká oblačnost, k večeru se ojediněle zejména na horách může vyskytnout slabší přehánka. Teploty do 26 stupňů Celsia, na Šluknovsku bude chladněji, na horách čekejte teploty, dnes mezi 17 až 20 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Provoz na výjezdu z Česka po dálnici D8 na Ústecku omezuje nehoda kamionu, který havaroval na německé straně.
3: Naboural kamion do směrový šipky, takže se tam teď hrnou policajti, hasiči, záchranky.
1: Počítejte tam se zdržením. V Mostecké ulici Moskevská se srazilo osobní auto a autobus a pozor na silnici 1/6 u obce Lešky na jihu Lounska, je tam odstavený traktor. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková, legendární zpěvačka, která se prosadila

0: host. Dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnoho je jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setnutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A jako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit. A keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti. A už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebyl směr, to bylo prostě nadšeně, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpívat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemají výraz. Necítíte emociu z toho. A samozřejmě u těchto velkých zpěváček amerických a hlavně u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že byste rozuměla ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy víte, o čem to je. Prostě. Takže ta hudba sa mi velmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také ty štandardy americké zpěvala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá se povedať.
0: Dá se to tak říct?
1: Ano.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastně zpěvačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá zpěvačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte, v sebe mňala? To treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastně k medicíně, nebo proč jste začala studovat medicínu?
1: Medicínu od dětstva, například jako malé děcko jsem si vyrábala léky z farebných papíriků z vodovodě a potom jsem s tím chodila a léčila, jako ničila jsem šatstvo lidem, lebo jsem povedala, že jich teraz vyléčím, hej, že mám na to prostě prostředky. To bylo. Matkou jsem chodila hodně na zbírat květiny do lesa a léčivé bylinky. To jsem tiež viděla, že je to. Takže mama byla taká ľudová léčitelka, tak jako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbírala nějaké zvláštné bylinky a seba. A u nás doma se to hodně tradovalo. Takže to byl taký tiež moment, který ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.

0: Ano, vaše maminka byla lidová léčitelka, ale jinak byla učitelkou.
1: Ano.
0: Měla jste od ní, nebo cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pre tú medicínu na spev ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je proste zbytočné, že na čo však spievať môžeme, všetci spievame a není to dôležité, aby človek nejak sa s tým živil.
0: Ešte sa k tomu vrátime. Za malú chvíli našim hostem je Marcela Lajferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať. To už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit. Tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let, no, svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie, po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letie, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť ďalej, rozšíriť si obzor.
0: Tak a dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla, nebo přeci?
1: Ano, já jsem nechcela ostať. Nie, protože já jsem chcela odjít z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žít. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe. A my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali. Ale ten život to tak otočil.
0: Takže tomu, takže to byl impuls k odchodu, ano. Z Česka nebo z Prahy.
1: Ano, hej.
0: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj história o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhí nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
1: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa pracovať.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou. My jsme v minulém vstupu končili tím, že pro vás texty psal také Milan Lasica. Jak jste na sebe vy dva narazili? Oslovila jste vy jeho, on vás? Jak to je?
1: On ma oslovil ještě v roku 67, když jsem začínala kariéru. Vtedy mi napísal prvou pěseň a ještě další. A robil mi scénáře do mojich programů hudobných v televizi, ale aj na koncertné šnúry mi robil texty. My relativně hodně věcí jsem od něho získala. Velmi se tomu těším a jsem vděčná. A ta pěseň, která zazněla, vlastně byla skladbou, pro kterou vlastně celou LP museli zošrotovat, protože sa tam spomína pravde, len kufre vziať a vystúpiť. Čiže tam sa hovorí vlastne o emigrácii. Že? Tak teraz tá platňa, keď sa nájde, má veľkú cenu, lebo málo tých ostalo nepoškodených a málo ľudí má tu LPčku.
0: Ano, dívám se z okna svojho kupé, tak se jmenuje ta píseň, kterou jsme slyšeli a kterou textoval Milan Lasica. Mohla jste vy třeba do toho textu někdy promlouvat? Nebo tak, jak to...
1: Vždy jsem hovorila do textu, vždy.
0: A nějak zásadně?
1: Já jsem povedala, že o čem chcem zpívat. Je na každou platňu. Jsem povedala, ještě Milan, já bych rád hrála skladbu o Slovákoch, o našich chybách, o čo smiať sa z toho a pochváliť zároveň, čo je pozitívne. Takže rôzny repertoár, rôzne texty a okrem neho ešte tam samozrejme aj ďalší autori, vynikajúci textári sú. A každú platňu, ktorú som nahrávala, som vedela, že akým smerom by to malo ísť. Bola som zamilovaná, som sa do môjho muža, keď zomrel môj, po 6-7 rokoch som sa zalúbila. Tak som povedala, že chcem takú pesničku, lebo proste o tej láske, o tom stretávaní, to, čo každý z nás z ľudí zažíva, aspoň raz za život, hej. Alebo som napísala pesni a Milan mi tiež robil takú LP, Láska sa menovala, za všetky podoby lásky, nevera, smutok, veselosť, všetko o láske, o ženskej láske, o mužskej láske. Krásne texty sú tam, hej. Pesnička Pavla Hamela je taká o mužovi a o žene. Proste ja si myslím, že je to taká čestnosť, viete, nedávať si hovoriť toto nahraj, toto urob. Samozrejme, aj s tým sme sa stretli, keď bolo treba niečo také, čo zaváňalo láskou k našej rodnej rodine, vlasti. Tak museli sme aj také pesničky, boli také tie politické piesne. Takže my sme to v tom robili, že sme spievali o krásnych horách, o mostoch pre ľudí. A takto sme to zakrývali do takých všeobjímajúcich textov.
0: Ale určitě ne o vlacích a o kupé. V té době. Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Bylo 14 hodin. V cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku mají novou linku, výroba bude díky ní ekologičtější. Ve věznici Rýnovice v Jablonci nad Nisou začal nový školní rok. Odbory na pražském letišti zůstávají ve stávkové pohotovosti kvůli novému vedení. Čekejte stále větší oblačnost, k večeru i ojediněle slabší přehánky, teploty dnes i do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku je nová výrobní linka na kalcinované jíly za zhruba 1 miliardu korun. Ty mají částečně nahradit některé složky současných cementových směsí, jako je například slínek. Nová linka má snížit množství oxidu uhličitého při výrobě cementu až o 30%, řekl to generální ředitel společnosti Holcim Milan Karlec.
3: To je náš plán, snížit ten podíl slínku, který je největším emitentem CO2, a nahrazovat ho kalcinovaným jílem. Slínek se vyrábí při teplotě 1450 stupňů, to znamená potřeba hodně paliv a hodně ho zahřát, kdežto kalcinové jíly se vyrábí při teplotě zhruba 800 stupňů.
2: Ročně v cementárně v Čížkovicích vyrobí až 580 tisíc tun cementu. V jablonecké věznici Rýnovice tento týden začal školní rok. Školské vzdělávací středisko nabízí učební obor obráběč kovů. Do prvního ročníku v něm letos nastoupilo 840 odsouzených. Obor je na 3 roky a je zakončený závěrečnou zkouškou. V tomto školním roce by k ní mělo dojít zhruba 30 žáků, říká to mluvčí věznice Monika Králová.
4: Do lavic třetího ročníku současně usedlo 32 žáků, které v tomto školním roce čeká příprava na závěrečné zkoušky. Do 10měsíčního nástavbového kurzu CNC obrábění bylo v letošním roce přijato 6 žáků.
2: Počet přijatých žáků je podle mluvčí Králové každý rok stejný. Letniční odbory dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli probrat dosavadní Lašákovy kroky. Schůze se má podle Palové účastnit i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Policejní odborníci začali dnes exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnou po zhruba 80 letech. Příčina jeho smrti není doteď známá. Desítky odborníků se proto teď případu znovu vrací. Českému rozhlasu to potvrdil náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Tnečka. Odborníci můžou provést CT vyšetření, 3D sken celého těla a případně i rentgenové vyšetření. Bývalý český ministr zemřel v noci z 9. na 10. března roku 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Tehdy byla jeho smrt označena jako vražda.
1: Počasí.
2: V noci čekejte místy polojasno, převládat bude hodně oblačnosti a ojediněle i slabší přehánky a mlhy. Teploty klesnou na 14 nebo 11 stupňů, na horách i na 9 stupňů Celsia. Zítra po ránu počítejte přechodně i se zmenšenou oblačností, přes den ale bude oblačno až zataženo. Večer už se místy může vyskytnout slabší déšť nebo mrholení. Teploty zítra vystoupí i k 26 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 na Mostecku u křižovatky na Skršín se srazilo osobní auto a dodávka. Provoz v Litvínovské ulici SK Neumana omezuje vyšetřování nehody dvou osobních aut a stále dávejte pozor na silnici 1/6 na jihu Lounska u obce Lešky stojí na vozovce stále odstavený traktor. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: stále pěknou středu 2. září, abych později nezapomněl Adélám a Adélkám také všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Posloucháte Český rozhlas Sever. Některým rostlinám trvá opravdu dlouho, než vykvetou. Víc v seriálu Co v učebnicích nebylo za pár minut. Děčín dokončil stavbu manipulačních lávek pod Tršovým mostem. Dosud museli revizní pracovníci

0: Petr Novák, děvče z krásných začátků písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a skoro 12 minut po 14. hodině. Ale teď už je přichystaný opět Martin Písařík, náš seriál Co v učebnicích nebylo, a tentokrát to bude o rostlinách, které si dávají opravdu na čas.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Lovosický házenkářský klub oslavil 60 let své existence. Do nové sezony vstupuje s novým trenérem. Proč je házená v Lovosicích tak úspěšná a populární? Jak se klubu daří schánět peníze? A jakou podporu mu dává město? Jaká očekávání musí naplnit nový trenér? Na to se budeme ptát ředitele házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěcha Srby. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná na Českém rozhlase Severa, večer také na televizní obrazovce jedné slavné talentové soutěži. 14 hodin a 22 minut, ale my se teď vydáváme na sever Čech. Revizní lávky pod Tyršovým mostem v Děčíně jsou hotové. Tři lávky umožní pohodlnou kontrolu mostní konstrukce. Dosud museli pracovníci firem, kteří most kontrolovali, pracovat zavěšení na laně nebo pomocí dronů. Podrobnosti má teď naše reportérka Daniela Pilařová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, já jsem zrovna u Tyršova mostu a dívám se na tři z brusu nové revizní lávky. Ty staré byly ve špatném technickém stavu a bylo nebezpečné na ně revizní pracovníky pouštět. Museli provádět prohlídky mostu a mostovky s horolezeckým vybavením, tedy zavěšení na lanech nebo jenom s pomocí dronu. To už je minulostí. Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila už jsou všechny tři lávky připravené.
2: Třetí lávka už tam opravdu je. Je to nainstalovaný, můžeme je užívat k diagnostice toho mostu, jenom tam ještě proběhnou nějaký lokální jako nátěry těch lávek, nějaký jako drobnůzky.
1: Já ještě dodám, že za vybudování tří lávek pod Tyršovým mostem zaplatilo město 2,7 milionů korun bez DPH.
0: Stav Tyršova mostu není dlouhodobě dobrý. Loni byl několik měsíců dokonce zavřený. Co s ním bude dál?
1: To je pravda. Na začátku května 2025 nechalo město most pro veškerou dopravu kvůli špatnému stavu mostovky uzavřít. Dělníci v ní totiž objevili trhliny při opravách části mostu na levém břehu řeky, tedy na tom podmokelském. V polovině května potom už město umožnilo po mostě přejezd autobusům, záchranářům a mohli po něm i chodci a cyklisté. A od 5. června 2025 se otevřel pro veškerou dopravu. Je na něm tedy snížená rychlost na 30 km/h. Most odborná firma podepřela. Teď může tedy město nechat díky novým manipulačním lávkám Tyršův most důkladně zkontrolovat a naplánovat jeho větší opravu. Podle náměstka primátora Ondřeje Smíška z hnutí Náš Děčín chce město do konce roku stihnout hloubkovou revizi celého mostu. Jen ta bude stát přes 1 000 000 korun. Podle výsledků té revize pak město naplánuje opravy mostu. Jak uvedl Smíšek, není možné odhadnout, jaká bude cena opravy toho mostu, protože všechno bude záležet na tom, jak revize dopadne. Jestliže nebude úplně v pořádku, jestliže nebudou úplně v pořádku ty hlavní prvky mostovky pod vozovkou, mohla by stát oprava jednotky milionů korun. Když budou příčníky mostu špatné, může se jeho rekonstrukce vyšplhat až na třeba desítky milionů.
0: Zjistila a dál vše bude sledovat naše kolegyně Daniela Pilařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas se

0: Zpěvačka Dusty Springfield v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. Necelá minuta zbývá do půl třetí a tak je čas na naše odpolední tipy. Zajímáte se o ochranu životního prostředí a obnovu přírody v naší zemi? Možná by vás mohl zaujmout dnešní piknik Nobel. Po sezení s doktorem Jiřím Lehečkou z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně bude v kampusu u JEPu v Ústí nad Labem dnes v 18 hodin. Film Harry Potter a kámen mudrců slaví letos 25 let od uvedení a tak se krátkodobě vrací do kin. Na filmovém plátně tak slavného kouzelníka i jeho kamarády a nepřátele uvidíte dnes v Ústí nad Labem v kině Hraničář v 19 hodin. Správné používání bylinek vám může i bez prášků pomoct se zdravím a určitě se najde bylinka i na vaše neduhy. Víc vám o tom prozradí doktor Jiří Rot, častý host našeho vysílání, tentokrát ale v 18 hodin v Městské knihovně v Chomutově. Říká se, že smích je koření života nebo že zaručeně prodlužuje život. Zasmát se teď můžete na výstavě kresleného humoru Karla Urbana v Městském informačním centru v Duchcově. Vernisáž je dnes v 16 hodin a do konce října pak výstavu můžete navštívit od 9 do 5 odpoledne a o víkendu do 4 hodin. Spojit to navíc můžete s výstavou obrazů Marie Staňkové, Vlasty Francové a Zdeňky Drabálkové v muzeu města Duchcova ve stejný čas. Divadelní léto na Mosteckém Měvíně nabídne opět příběh odvahy, lásky a cti, doplněný živou kapelou působivé šermířské souboje i silné emoce pod širým nebem. Představení Městského divadla Most Cyrano z Bergeracu začne opět v 19 hodin a připomínám, že stejný kousek uvidíte na Děvíně i ve čtvrtek a v pátek. 35. ročník hudebního festivalu Litoměřické varhaní léto pro vás má druhý koncert Čtyři ruce, čtyři nohy a Puelae Cantalentes. Součástí večera bude také jedinečná premiéra projektu Rozkvetlé dědictví zahrady Čech. Návštěvníci koncertu jako první uvidí kostel Všech svatých v Litoměřicích v jeho nové rozkvetlé podobě. Začátek je v 19 hodin.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Karel Gott s vámi je stále pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. 14 hodin 39 minut a teď už náš pravidelný seriál Slavní Severočeši. Milan Knotek dnes představí architekta Aloise Dauta.
1: Slavní Severočeši.
2: Důležité svědectví o podobě severních Čech v době jejich průmyslového a hospodářského rozmachu zanechal architekt Alois Daut. Není jasné, kde se v roce 1854 narodil. Jeho otec Franz Daut působil jako stavitel v Chomutově. Syn Alois se od něj zřejmě učil a pak se stal jedním z nejvyhledávanějších stavitelů v Žadci. Navrhoval zde nejen obytné domy, ale také sklady chmele, sušárny, průmyslové objekty a pivovarské budovy. Mezi významné realizace patří například sklad a sušárna chmele Rudolfa Christla nebo sklad chmele firmy Schiller a Schwarz. Významnou kapitolou Dautovy tvorby jsou také společenský pivovar v Žadci, přestavba kapucínského kláštera nebo žatecká tělocvična. Výraznou stopu zanechal také v Postoloprtech, kde navrhl hřbitovní kapli a novou radnici se spořitelnou, odkazující k severoitalské renesanci. V Chomutově je s Dautovým jménem spojována především někdejší Kaiser Franz Josef Schule, postavená roku 1894 v novorenesančním stylu. Alois Daut zemřel v Žadci v roce 1917.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová a její dcera, která se říká Leny, samotní nejsme nic, 14 hodin skoro 48 minut, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V Litvínově pokračuje modernizace části tramvajové trati. Práce jsou naplánované až do jara příštího roku, stavba ale nabrala zpoždění. Už na konci prázdnin měly tramvaje zajíždět do litvínovské vozovny, zatím ale končí v záluží u chemických závodů, odkud cestující jezdí náhradní autobusovou dopravou. Proč tomu tak je, tak to zjišťoval reportér Jan Beneš, který sedí naproti mě přímo ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Celá modernizace tramvajové trati se týká úseku od dopravního terminálu, tedy od litvínovského nádraží až k tamní poliklinice. Jde o více než 1 kilometr trati. Letos by měla skončit první etapa, tedy úsek ke křižovatce ulic 9. května Tržní, Smetanova a Jiráskova. Co je ale důležité, na konci prázdnin už měly tramvaje zajíždět na smyčku v litvínovské vozovně. Zatím to ale vypadá, že cestující jedoucí od záluží do Litvínova budou autobusy ještě jezdit několik měsíců. Potvrdil mi to dopravně technický náměstek dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Vladimír Šefr. Dále mi řekl, že za zdržení může postup prací. Dělníci totiž našli v zemi inženýrské sítě, se kterými projekt zkrátka nepočítal. Museli se proto udělat přeložky vedení vody a plynu.
0: Je už jasné, kdy dojde k propojení kolejí s litvínovskou vozovnou a bude možné zrušit náhradní autobusovou dopravu?
1: Podle místostarosty Karla Rosenbauma z hnutí ANO by to mělo být nejdéle do konce listopadu. V ulici 9. května práce pokračují, už se pokládá nový asfalt, řidiči se ale po hlavní tepně litvínovského centra jen tak neprojedou. Budou ji využívat jen autobusy městské hromadné dopravy. Řidičům zůstane i nadále uzavřená, protože teď zrovna v tomto týdnu začíná stavba nové okružní křižovatky na ulici 9. května Tržní, Smetanova a Jiráskova. Zajímavostí je, že i když půjde o okružní křižovatku, budou jí protínat koleje a budou ji tedy řídit semafory. Stavba křižovatky by měla skončit do konce listopadu.
0: Druhá etapa modernizace tramvajové tratě bude pokračovat v příštím roce.
1: Ano, začít by měla hned, jak počasí dovolí. Půjde o úsek k litvínovské poliklinice ulicí Smetanova. Podle místostarosty Rosenbauma je do začátku prací nutné ještě promyslet podmínky zásobování různých provozoven a obchodů v ulici. Je tam i radniční sklípek, kde se schází seniori. Kompletně by měla být část litvínovské tratě zmodernizovaná v září příštího roku. Stát bude necelých 400 milionů korun. Více než 80% z této částky ale zaplatí Evropská unie. A ještě doplním, že na jaře příštího roku pro změnu začne modernizace tratě ze záluží směrem do Mostu. Cestující se tak náhradní autobusové dopravě mezi Litvínovem a Mostem nevyhnou ani v příštích letech.
0: Prozradil náš kolega Jan Beneš. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Pavel Bobek, Lásko mě ubývá silno, nám ubývají minuty, blíží se nám 15. hodina, budou tady další zprávy Českého rozhlasu Sever, kolega František Janačík a ještě předtím třeba Jaroslav Samson Klenk.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecká univerzita si výstavou v centru Ústí nad Labem připomíná 35 let své existence. Stavební firma začala s budováním turistické cesty mezi Mezní loukou a obcí Mezná. Díky novým dílnám může střední hospodářská a lesnická škola ve Frýdlantu přijmout více zájemců o lesnické obory. Stále čekejte větší oblačnost, k večeru ojediněle i slabší přehánky, teploty se stále drží i do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem připravila ve spolupráci s Českou tiskovou kanceláří výstavu, která mapuje 35 let existence vysoké školy. Veřejnost se na ní seznámí s celou institucí, včetně všech 8 fakult. 20 panelů ukazuje vědecké a výzkumné projekty a také vztah univerzity se samotným krajem. Ode dneška si ji mohou návštěvníci bezplatně prohlédnout na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem, a to až do 2. října. Správa Národního parku České Švýcarsko začala se stavbou turistické cesty mezi obcemi Mezní Louka a Mezná. Turisté tak už nebudou muset chodit po frekventované silnici. Spojnice by měla být hotová do konce roku a vyjde na 4 miliony korun. Její stavba je součástí většího projektu, kam spadá třeba rozšíření rysí stezky nebo projekt na obnovu historické cesty na Pravčickou bránu a další, jak řekl mluvčí parku Tomáš Salov.
2: Jedna část je výstavba na návštěvnického střediska v Mezní Louce. Druhá část je vytvoření tady té pěší cesty. Třetí část je vytvoření studie na přístupnění Gabrieliny stezky.
1: Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku dnes provoznila nový pavilon pro výuku lesnických oborů. Jeho výstavba a vybavení moderních dílen stály 640 milionů korun. Škola tak může přijmout více zájemců o obory lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva, řekl to vedoucí praktické výuky Luděk Mazánek.
3: Takže vlastně se naučí od výsady přes výchovu, a jak ten les vyrůstá, pokácení i zpracování, aby vlastně z republiky nešla kulatina za levno, ale by aspoň nějaký to řezivo. Naši žáci můžou pracovat technickým službám, k lesnickým firmám, můžou tvořit svoji vlastní firmu, můžou pracovat na údržbě běžných zeleně, v lese a tak dále.
1: Americká společnost Apple změnila ve své mapové aplikaci na území Spojených států název jezera Ontario na americké. V minulých dnech ji o to požádal americký prezident Donald Trump. Nový název jezera tak vidí jen američtí uživatelé aplikace. Těm kanadským se i nadále zobrazuje název jezera Ontario. Uživatelé map od Apple ve zbytku světa vidí jména obě. Název jezera už v minulém týdnu podobně změnila mapová aplikace od společnosti Google. Americký prezident podepsal minulý týden exekutivní příkaz o změně názvu jezera ležícího na hranici Spojených států a Kanady.
0: Počasí.
1: V noci místy polojasno, převládat bude hodně oblačnosti a ojediněle čekejte slabší přehánky a také mlhy. Teploty klesnou na 14 nebo 11 stupňů, na horách i k 9 stupňům Celsia. Zítra po ránu počítejte přechodně i se zmenšenou oblačností, přes den bude oblačno až zataženo. Večer se místy může vyskytnout slabší déšť nebo mrholení. Teploty zítra do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Provoz v Mostecké ulici Moskevská aktuálně omezuje srážka autobusu a osobního auta. Pozor na silnici 1/15 na Mosteckou u křižovatky na Skršín. Tam policie stále řeší nehodu osobního auta s dodávkou. A provoz v Litvínovské ulici SK Neumana také omezuje vyšetřování nehody. Jedná se o srážku dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever může pokračovat. Česká televize uvede dnes večer první díl nového seriálu Filtr. Víc vám o něm za chvíli řeknou herci i režisér a scénárista v jedné osobě. Pokud se vydáte do Jílového, navštivte trasu nazvanou Historická zastavení. Ukáže vám to nejzajímavější ve městě. Víc vám prozradíme v seriálu příběhy severočeských měst a obcí a také se dozvíte, že herec František Filipovský má vlastní pomník, a to v rodné Přelouči. To nás čeká v dnešním pohodovém odpoledni společně s písničkami, které nestárnou. Budou o ta Marie Rotrové nebo Michala Tučného. Teď už ale pokračují No Name.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Marie Rotrová, Řekni, kde ty kytky jsou, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. A teď už míříme na televizní obrazovky. V podzimním programu České televize se krom jiného objevuje i seriál Filtr. Vypravuje o životě středoškoláků a víc Slávce Brádlové a teď i vám řeknu herci i scénárista a režisér. Například představitel jedné z hlavních rolí Antonio Šoposky.
1: Základní dějová linka je taková, že vlastně ta hlavní postava Matyho tak se ocitá najednou na pomezí dětství a dospělosti, kdy mění hodně jako prostředí svoje lidi, kterýma se obklopuje, prochází se nějakým prvním vztahem, nějakou první láskou a ten příběh je o tom, jak to zvládá nebo často nezvládá.
2: Což myslím čeká každého, kdo přechází ze základní školy na školu střední. No a společně s Matym na tu střední školu přechází i Adam Buš. Ty vaše dvě postavy jsou těmi hlavními postavami. Přidáte něco k té dějové lince?
3: Linka Matyho se doplňuje linkou protipólu, což je extrovertní, oblíbený kluk ve škole, takový frajírek. Chceš tomu si být bližší a vlastně se odhaluje hloubka toho Radka.
2: Čili, že je to ten frajírek na povrchu a uvnitř je to malinko jinak?
3: Jo, přesně tak.
2: Scénáristou i režisérem seriálu Filtr je David Semler. A mě zajímalo, proč zvolil právě název Filtr.
4: Ten název vzniknul ze spojení se sociálními sítěmi, to je jedna rovina toho názvu, ale potom taková ta metaforická, že vlastně ta hlavní postava Maty, ale nejenom on, většina těch postav, co se v tom seriálu objevují, tak mají nějaký určitý obraz, kterým se prezentují svému okolí, to znamená, že si vlastně na sebe v metaforickém smyslu dávají filtry, aby byli někým, kým nejsou, a to kvůli tomu, aby je jejich okolí přijalo, protože mají strach, že kdyby byli sami sebou, tak je mohou odmítnout ostatní.
2: Sociální sítě, to je velké téma, jak se to říká, dobrý sluha, zlý pán. Vy sám věkově zase tak moc vzdálený nejste. Přesto měl jste potřebu tak trošku testovat ten základní scénář s tou věkovou kategorií, těch dejme tomu 14, 17.
4: To jste milá, že jste zmínila, že nejsem tak vzdálený věkově, protože já teď v poslední době pořád poslouchám, jak někdo o tolik starší může vyprávět příběhy mladší generace, ale samozřejmě já subjektivně si taky nepřipadám o tolik starší, ale pořád je to nějaká jedna generace mladší, takže já jsem čerpal z nějakých svých zkušeností a vzpomínek, ale zároveň jsem dělal velké rešerše mezi dětmi. Hodně mých kamarádů učí na středních školách nebo vede tábory, můj muž vede kavárnu, takže tam je hodně baristů mladých a tak, takže tam jsem dělal rešerše a plus potom v dalším kole by se dalo říct, tak když jsme se začali připravovat s mladými herci na to natáčení, tak vlastně mě zajímal i jejich názor na ty role, na to, jak mluví, jak se chovají a tak dál.
0: První díl seriálu Filtr uvede první program České televize dnes ve 21:50.
5: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Československá superstára příběh nekončí. Uvidíme, jaká další nová jména se z nového ročníku soutěže, který právě dnes začíná, dozvíme, ale teď pokračuje na Českém rozhlase Sever pohodové odpoledne 15 hodin 24 minut a my se vydáme opět na sever Čech v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí a tentokrát se Selenou Škraňkovou zastavíme na Děčínsku.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Jílové na Děčínsku je střediskem mikroregionu Labské skály. Je to vyhledávaná oblast turistických a cyklistických tras. Částí města je Sněžník, stejně jako Kamenec, Kamená, Martiněves a Modrá. Obec v minulosti patřila majitelům děčínského panství, nejdříve pánům z Wartenberka, později pánům z Bínau a pak Thunům. V Jílovém byste si měli všimnout zámku a kostela Nejsvětější Trojice. Barokní kostel Nejsvětější Trojice nechal postavit hrabě Thun, arcibiskup salzburský, bratr majitele děčínského panství. Po velkém požáru v roce 1859 byl svatostánek přestavěn do současné podoby. Po odsunu původních obyvatel v roce 1945 chátral a rekonstrukce se dočkal až na konci 20. století. Zámek Jílové byl postaven na místě původní tvrze, kterou v roce 1370 nahradil vodní hrad. Ten byl o 200 let později přebudován na renesanční zámek. Dnešní podoba zámku je z druhé poloviny 17. století, kdy ho vlastnili Thunové Honštajnové. Při návštěvě Jílového se můžete vydat na trasu nazvanou Historická zastavení. Má asi 12 kilometrů a 10 zastavení. Cestou potkáte zámek, kostel, kapli Panny Marie nebo švédský hřbitov.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Na hodinách teď už 15:30, s vámi stále Český rozhlas Sever, dnešní středeční pohodové odpoledne. Propůjčil hlas Luisi Finézovi a stal se jednou z legend českého dabingu. Teď má František Filipovský v rodné Přelouči i vlastní pomník. Město, které už přes 30 let uděluje dabingové ceny, které nesou právě jméno slavného dabéra a herce. Františka Filipovského nově připomíná i pomník.
1: Pozor! A je to tady.
2: A odhalení pomníku sleduje i Eliška Pryznicová.
3: Si myslím, že František Filipovský k Přelouči patří.
2: Jaké máte ráda role Františka Filipovského? Viděla jste nějaké filmy?
3: Mám ráda hlavně černobílé filmy, ale nejradši mám dabingu, kdy vdaboval pana Funéze, takže tam je úplně nezapomenutelný.
4: Hej, vítám!
5: Jo, šéfe.
4: Sem se dívejte, vždycky sem.
5: Jo, šéfe.
6: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
2: Dodává další Přeloučák Martin Štěpánek a v tuto chvíli se už díváme na novou plastiku, kterou tvoří dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta Františka Filipovského. Autorem pomníku je přeloucký výtvarník Josef Dvořáček.
7: Tady je ta kravata, vidíte tady. A tohle to celé je tady F-ko, vidíte tady.
2: Proč teda ta kravata a košile?
7: Takže on byl milovník, aby si připravoval, když jel kamkoliv, on si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
2: Pomník Františka Filipovského stojí na kraji frekventované silnice, hned vedle Přeloučského kina, kde se promítaly francouzské komedie s Louisem de Finé.
4: V lese zabloudilo malé jelňátko. Čupitalo, nic netušilo.
8: Tady jako se pohybuje spousta lidí, hlavně lidi jdou na poštu, tady vlastně do centra, na náměstí, projede tady spoustu aut a díky odstranění tady parkéřům, tak bude vidět i z druhé strany.
2: Říká Tereza Šepková. Martin Štěpánek si ale místem nejprve vůbec nebyl jistý.
6: Mě to trošku překvapilo, zdálo se mi, že ne, ale jako to místo má asi logiku. Předpokládám, že asi chtěli, aby socha byla co nejblíž kinu, což je tady hnedka naproti, ale jako pro nějaké asi velké rozjímání u pomníku to nebude.
2: Protože je to u silnice.
6: Protože je to u silnice a je to hodně frekventovaná silnice.
9: Tohle místo jsme vyhodnotili jako velmi frekventované, protože bychom byli moc rádi, aby nový pomník Františka Filipovského vidělo co nejvíc lidí, nejenom Přeloučáci, ale i lidi, kteří Přelouči projíždí, navštíví Přelouč a tohle místo je pro nás nejlepší.
2: Doplňuje mluvčí radnice Marcela Gryčová. Z Přelouče Naďa Kubínková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď je Michal Tučný, 15 hodin 39 minut. V pořadu Dáme řeč jste dnes dopoledne s kolegou Zdeňkem Lukeslem probírali muže, kteří si pořídili dítě v pozdějším věku. Svoje zkušenosti se staršími rodiči nám prozradila i posluchačka Irena z Lovosic.
1: Já jsem chtěla taky přispět trošku do mlýna.
2: Ano, povídejte.
1: Ono to rodičovství se mění poměrně s dobou. Ano. Mě je 77 roků. A když jsem chodila do základky, tak jsem se za moje rodiče styděla, protože mamince bylo 33 a tatínkovi 40. A já jsem měla nejstarší rodiče z celé třídy. A mě to hrozně vadilo.
2: Fakt? No. A myslíte, že na vás jako nestačili ty rodiče, nebo jste byla ochuzená?
1: Ale jo, ale prostě když jsem viděla, jak třeba ty 25-letý maminky vypadají hezky, tak ta moje maminka už tenkrát, když jsem chodila do té základky, už jí bylo přes 40, že jo?
2: Ano.
1: Tak už tak pěkná nebyla, no.
2: Takže vy máte takovouhle tu zkušenost, že už jako když ta 40 u toho tatínka, že už je to moc, si myslíte, jakoby?
1: Jo, myslím si, že jo. Do té 40 dejme tomu.
2: Ano.
1: Ale pak už ne.
2: Dobře.
1: A jako dneska ty ženy, že si chtějí pořídit dítě po 35 a podobně, je to holej nesmysl.
0: Zítra si budeme povídat o spánku. Kolik hodin spánku potřebujete, abyste se cítili dobře? Mění se to u vás třeba v průběhu roku anebo s věkem? Co potřebujete ke kvalitnímu spánku? Nebo jak dlouho jste vydrželi nespat? Už teď můžete psát na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz nebo na Facebook Českého rozhlasu Sever, anebo rovnou zavolejte zítra po 9. hodině přímo do studia na naše známou linku 475 212 212. Teď už pokračuje Mariah Carey.

0: čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Lovosický házenkářský klub oslavil 60 let své existence. Do nové sezony vstupuje s novým trenérem. Proč je házená v Lovosicích tak úspěšná a populární? Jak se klubu daří schánět peníze? A jakou podporu mu dává město? Jaká očekávání musí naplnit nový trenér? Na to se budeme ptát ředitele házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěcha Srby. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Jiří Macháček, skupina MIG21, za malou chvíli pokračuje Ilona Čáková za necelých 12 minut, tady máme 16. hodinu, posloucháte stále Český rozhlas Sever. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu už definitivně opustila sousední Hejnice. Právě tam měla ještě loni dílny a další zázemí pro obory lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva. Prostory ale byly stísněné a neumožňovaly další rozvoj. Nový pavilon s odbornými dílnami nechala škola postavit ve svém areálu v Bělíkově ulici ve Frýdlantu. Nové dílny jsou vybavené moderními technologiemi a stroji, které odpovídají současným požadavkům při výuce lesnictví a lesní mechanizace. Za nový pavilon zaplatil Liberecký kraj 46 milionů korun. Byla se tam podívat i redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Do nových dílen se jdeme podívat s vedoucím praktické výuky Luďkem Mazánkem.
2: Tady bude asi probíhat odvod nejvících druhého a třetího ročníku, kde jedna půlka je údržba lehké zahradní a lesnické mechanizace, znamená motorové pily, křovinořezy, sekačky. A na této druhé půlce budou žáci provádět vlastně údržbu strojů. Tady vidíte třeba univerzální traktor do lesa, John Deere, vyvážecím traktor, co stojí venku. Klidně si budete sednout dovnitř, já vám to nastartuju, budete s tím opojet.
1: No to by ta škola ale zase spadla, co jste postavili, to bych neriskovala u sebe. A co však, no, vaši žáci, studenti, až vyjdou, tak budou u mě.
2: My to máme nastavené tak, že vlastně od prvního ročníku se učí, jak ten les vyrůstá, takže požírání stromků, sázení nových stromků. Po druhém ročníku mají základy na cviku s motorovou pilou, s křovinořezem, prořezání, vybrání těch kvalitních jedinců do budoucna a začíná cvikácení. A ve třetím ročníku vlastně mají těžbu už silných stromů, zvláštní případy, znamená nějaká kalamita. A k tomu mají připojenou i dřevarskou výrobu, kde teda se učí porezu na kmenové kotoučové pile. Takže vlastně se naučí od výsady přes výchovu, pokácení i zpracování, aby vlastně z republiky nešla kulatina za levno, ale by šla aspoň nějaký to řezivo. Naši žáci můžou po skončení tohoto oboru můžou pracovat k technickým službám, k lesnickým firmám, můžou si vlastně vytvořit svoji vlastní firmu, můžou pracovat vlastně jak na údržbě běžní zeleně, v lese, tak dále.
1: A jaký je zájem tedy o tyhle obory?
2: Máme 12 lidí v prvním ročníku, 10 lidí ve druhém, 10 lidí ve třetím, takže zhruba nějakých 32 lidí. Ti se byli omezeni, že vlastně v těch hnicích jsme byli sesazeni vlastně do malého prostoru, kde jsme byli omezeni dílnou, kde jsme mohli do prvního ročníku vzít maximálně 12 lidí. Teď můžeme jít až na 16 lidí v tom prvním ročníku už. Máme jedno děvče, teď v prvním ročníku máme druhé děvče. Musím říct, že u zpracovatelů dřeva patří k nejlepším. Dokonce ty kluky strčili do kapsy. Jo. Ty kluci jsou dneska slabší, jim to prostě nevadí. Jako za našich let jako člověk by se zašval, jako, no, to mají trochu jinak postavený. Jsou hodně na telefonech a ten telefon je trochu problém, že jim svazuje ty ruce a ta manuální zručnost je menší. Už to srovnám, tak před 20 lety šikovných bylo 90%, nešikovných 10, dneska těch šikovných je 20, 30 a těch 70 je méně šikovných. No, takže tam se jim musí člověk víc věnovat.
0: S Luďkem Mazánkem, vedoucím praktické výuky na střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu, natáčela redaktorka Jana Pavlíčková.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Modernizace části tramvajové tratě v Litvínově se protáhne, mohou za to přeložky inženýrských sítí. Fakulta životního prostředí Univerzity v Ústí nad Labem získala přístroj ke sledování dna vodních nádrží. Ústecké muzeum má ode dneška mezi exponáty historickou nádobu na roztavenou měď ze sléváren v Povrlech. Stále větší oblačnost, k večeru ojediněle slabší přehánky, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Výměna tramvajových kolejí na zhruba kilometrovém úseku v Litvínově má několika týdenní skluz. Za modernizaci platí dopravní podnik měst Mostu a Litvínova skoro 400 milionů korun. Dělníci našli v zemi inženýrské sítě, se kterými projekt nepočítal. Bylo nutné přeložit vodovodní a plynové potrubí. Náhradní autobusy proto budou ze Záluží do Litvínova zajíždět ještě několik měsíců.
2: Cestující jedoucí od Záluží do Litvínova měli od konce prázdnin zajíždět tramvají až k nádraží v Litvínově. Dokončená měla být smyčka v litvínovské vozovně. Podle dopravně technického náměstka dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Vladimíra Šefra se tak kvůli přeložkám potrubí stane ale až na konci listopadu. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně získala speciální měřící plavidlo, které pomůže s mapováním dna vodních nádrží. Oproti manuální práci na člunu zvládne nová loď analyzovat osobně větší množství dat najednou. Přístroj bude sledovat pohyb sedimentů na dnech krušnohorských nádrží Fláje a Přísečnice. Vědci chtějí také zdokumentovat pozůstatky sídel, která zmizela pod hladinou. Získaná data mohou lépe porozumět procesům, které se ve vodě odehrávají. Univerzita pořídila plavidlo díky dotaci z Fondu spravedlivé transformace. Konkrétní částku ale zatím nezveřejnila. Historici dnes z firmy, která zpracovává měď a mosas v Povrlech na Ústecku, přepravili do oblastního muzea v Ústí nad Labem více než 100 let starou pánev na roztavenou měď. Při bourání staré budovy objevil bagrista zapomenuté sklepy, ve kterých byly 2 metry vysoké keramické nádoby. Podle historika Martina Krska je jedna z nich datovaná do listopadu roku 1918. Technolog firmy Povrly Copper Industries Ivo Vavřínek uvedl, že nádoby sloužily k odlévání tavy do forem. Druhá nádoba bude vystavena v novém muzeu v Povrle, které se zaměří na historii zpracování mědi. Obec ho chce slavnostně otevřít v sobotu při oslavách 840 let.
1: Sport.
0: Max Pedersen končí na Vueltě. Dánský cyklista odstoupil před startem dnešní 11. etapy. Jezdec stáje Lidl Trek bojoval podle vyjádření svého týmu v posledních dnech s nemocí. Ještě v 8. etapě dojel druhý. V té včerejší už měl problémy a obsadil 5. místo od konce.
1: Počasí.
0: V noci místy polojasno převládat, ale bude hodně oblačnosti, ojediněle i slabší přehánky a mlhy. Teploty klesnou i k 9 stupňům. Zítra oblačno až zataženo, večer místy i slabší déšť nebo mrholení. Teploty zítra vystoupí i k 26 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chabařovicích na Ústecku pokračují opravy na průtahu obcí mezi Přestanovem a Trmicemi. Projíždí se Kyvadlově, ve Špičkách počítejte i s delším zdržením. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli, a to je Petr Kostka. Petře, vítám.
5: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
4: Jaké bylo léto?
5: Ach, horké.
4: Ano.
5: To je pravda, ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků z Carmen A pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
4: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
5: ano,
4: to jezero. Proč ne?
5: Mně to stačilo.
4: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
1: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jí zmejvá. Já už si kolik já řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovici. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vybíračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti.
3: To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička, davše z lesa, roštine savše, vám si to nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. Jo.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uvádí,

0: Děl silvestrovské pořady.
1: Ano.
0: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
1: Ano.
0: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život, že on se zdolal sám.
1: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip, možná.
0: Ano, jenom jednou.
1: A vy jste slyšeli
0: jenom
1: tři.
0: Jeden.
1: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Sustí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta a chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mazovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nacklé, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím u hrva ve studiu. Tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Aha. Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a tak, co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojen, vždycky jel to koupal, který vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám byl rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, vojím tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído, sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menšík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a podruhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Jo?
4: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. Jo. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
4: to
2: tady úplně hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne, ne, ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl. Já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A ano. Co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v České krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Hmm. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal komediální číslo. Ano. No, no. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Van Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku, takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio.
2: Ivan to zdraví.
1: Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 let a vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen.
3: Oh.
2: A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Mějí vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi první roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Krejčíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, a na všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to a ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý, a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a Klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím Klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča se chvilku rozmýšlá a povídá, tož víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a jsem tam do toho cinkěte tým klenkáčkem.
6: Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
8: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
6: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
6: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka.
8: Bo.
6: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Tak opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
9: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu. 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, to je krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historik, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych se prosím vás mohl, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i Oto Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Pár... Jo, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali, pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
1: Ajaj.
3: Jo, tak, a my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vy hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, Mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuji, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsem z Moravy, tak chci... Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak, patrujte.
1: Vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubošovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáři a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Vidíš, já si myslím, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: klipu víš, ještě, no. Jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to... On na mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček. Jo? Tuzemský rumeček, jako, no. To sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli takový trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli tam vybělené kosty, které byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali o tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo. Jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se... Měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo. Tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď... On měl smůlu tu, že začal první natáčet tady to, v té Kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak jsem se uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby... No a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebil rychle tu zimu do tý, jo, do tý kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání.
1: Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš považuje sérii bezpečnostních incidentů v Německu za vážnou situaci. Ústecká univerzita si výstavou v centru Ústí nad Labem připomíná 35 let své existence. Oprava prasklého akvária v Teplické botanické zahradě potrvá zhruba měsíc. Dnes stále panuje velká oblačnost, k večeru ojediněle i slabší přehánky, teploty se stále drží i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Premiér Česka Andrej Babiš z Hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něho připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády včera obvinili Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. Úřady také současně vyšetřují dnešní výbuch neznámého předmětu v Augsburgu na jihu Německa, anebo útoky na rozvodny tepelných elektráren na východě a západě země, které se odehrály včera. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem připravila ve spolupráci s Českou tiskovou kanceláří výstavu mapující 35 let existence. Podle vedení univerzity si ji zájemci mohou prohlédnout na Ústeckém lidickém náměstí od dneška do 2. října.
2: Veřejnost se na ní seznámí s celou institucí, včetně všech 8 fakult. Instalace o 20 panelech ukazuje vedle vědeckých a výzkumných projektů také vztah univerzity se samotným krajem. Univerzita dnes nabízí širokou škálu studijních programů a za dobu své existence už vychovala desítky tisíc absolventů. Z Ústí nad Labem Jakub Kalaf, Český rozhlas.
1: Odborná firma přeplátuje dno velkého akvária v botanické zahradě Teplice. Prasklinami z něho vyteklo 2,5 tisíce litrů vody. Firma postavila akvárium v tropickém skleníku před rokem. Oprava potrvá zhruba měsíc. Více řekl Michal Weigl z dodavatelské firmy Aquarium.
3: Snažili jsme se celý ten spodek vyrovnat. Tím, jak si ty materiály sedají, tak ten tlak se tam pravděpodobně vyvinul znova, promáčklo to sklo a tou vahou, vlastně je to velká váha, je to, já nevím, okolo 3 tun, který působí na ten bod, tak to sklo povolilo.
1: Pro firmu je podobná havárie podle Michala Weigla prvním případem. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají osobní údaje anebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci.
0: Počasí.
1: V noci čekejte místy polojasno, převládat ale bude hodně oblačnosti, ojediněle slabší přehánky a čekejte i mlhy. Teploty klesnou i k 9 stupňům. Zítra po ránu počítejte přechodně i se zmenšenou oblačností, přes den bude oblačno až zataženo, večer se místy může vyskytnout slabší déšť anebo mrholení. Teploty zítra do 26 stupňů Celsia, na horách do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Silnice 1/13 od Jirkova do mostu je v místě oprav silničního mostu v Komořanech ve směru do mostu uzavřená. Úplně sledujte vyznačené objížďky. V opačném směru Chomutov čekejte omezení v pruzích. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Stále příjemnou středu 2. září, máme 4 minuty po 5. hodině a u nás je čas na Den v kraji, tedy informace ze severu Čech.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Michal Milan Kadlec, linka může při výrobě cementu snížit množství oxidu uhličitého až o 30%. Součástí cementu už totiž nebude slínek vznikající při teplotě nad 14 stupňů, ale kalcinovaný jíl.
1: Slínek se vyrábí při teplotě 1450 stupňů, to znamená vlastně hodně paliv, kdežto kalcinovaný jíl se vyrábí při teplotě zhruba 800 stupňů.
0: V Národním parku České Švýcarsko začala stavba nové turistické cesty mezi obcemi Mezní Louka a Mezná. Turisté tak už nebudou muset chodit po frekventované silnici. Spojnice by měla být hotová do konce roku a vyjde na 4 miliony korun. Jak řekl mluvčí parku Tomáš Salov, stavba je součástí většího projektu, zahrnujícího třeba rozšíření rysí stezky nebo projekt na obnovu historické cesty na Pravčickou bránu.
2: Jedna část je výstavba návštěvnického střediska v Mezní Louce.
0: Historici dnes z firmy, která zpracovává měď a mosas, v Povrlech na Ústecku přepravili do oblastního muzea v Ústí nad Labem více než 100 let starou pánev na roztavenou měď. Při bourání staré budovy objevil bagrista zapomenuté sklepy, ve kterých byly 2 metry vysoké keramické nádoby. Na místě bývalého německého hřbitova v Huníkově u České Kamenice je nové pietní místo se smírčím křížem, odkazujícím na obyvatele, kteří byli z oblasti odsunuti po druhé světové válce. Místo nechala upravit lesní správa Rumburg a kříž vyrobil zaměstnanec správy Jan Bláha. Město Česká Kamenice chce pietní místo doplnit informační tabulí, která návštěvníkům přiblíží historii hřbitova, Huníkova a také jeho obyvatel.
3: Aktuální informace ze severu Čech pro nás měl František Janačík.
4: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Legendární Big Beatová trojka Katapult, 17 hodin a 14 minut rozjel se dnešní středeční den v kraji na Českém rozhlase Severno. My se teď podíváme do Litvínova. V Litvínově totiž pokračuje modernizace části tramvajové trati. Práce jsou naplánované až do jara příštího roku, stavba ale nabrala zpoždění. Už na konci prázdnin měly tramvaje zajíždět do litvínovské vozovny, zatím ale končí v záluží u chemických závodů, odkud cestující jezdí náhradní autobusovou dopravou. Proč tomu tak je, zjišťoval reportér Jan Beneš.
1: Celá modernizace tramvajové tratě se týká úseku od dopravního terminálu, tedy od Litvínovského nádraží až k tamní poliklinice. Jde o více než 1 kilometr trati. Letos by měla skončit první etapa, tedy úsek ke křižovatce ulic 9. května Tržní, Smetanova a Jiráskova. Co je ale důležité, na konci prázdnin už měly tramvaje zajíždět na smyčku v Litvínovské vozovně. Zatím to ale vypadá, že cestující jedoucí od záluží do Litvínova budou autobusy ještě jezdit několik měsíců. Potvrdil mi to dopravně technický náměstek dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Vladimír Šefr. Dále mi řekl, že za zdržení může postup prací. Dělníci totiž našli v zemi inženýrské sítě, se kterými projekt zkrátka nepočítal. Museli se proto udělat přeložky vedení vody a plynu.
0: Je už jasné, kdy dojde k propojení kolejí s litvínovskou vozovnou a bude možné zrušit náhradní autobusovou dopravu?
1: Podle místostarosty Karla Rosenbauma z hnutí ANO by to mělo být nejdéle do konce listopadu. V ulici 9. května práce pokračují, už se pokládá nový asfalt, řidiči se ale po hlavní tepně litvínovského centra jen tak neprojedou. Budou ji využívat jen autobusy městské hromadné dopravy. Řidičům zůstane i nadále uzavřená, protože teď zrovna v tomto týdnu začíná stavba nové okružní křižovatky na ulici 9. května Tržní, Smetanova a Jiráskova. Zajímavostí je, že i když půjde o okružní křižovatku, budou jí protínat koleje a budou ji tedy řídit semafory. Stavba křižovatky by měla skončit do konce listopadu.
0: Druhá etapa modernizace tramvajové tratě bude pokračovat příštím roce.
1: Ano, začít by měla hned, jak počasí dovolí. Půjde o úsek k litvínovské poliklinice ulicí Smetanova. Podle místostarosty Rosenbauma je do začátku prací nutné ještě promyslet podmínky zásobování různých provozoven a obchodů v ulici. Je tam i radniční sklípek, kde se schází seniori. Kompletně by měla být část litvínovské tratě zmodernizovaná v září příštího roku. Stát bude necelých 400 milionů korun. Více než 80% z této částky ale zaplatí Evropská unie. A ještě doplním, že na jaře příštího roku pro změnu začne modernizace tratě ze záluží směrem do Mostu. Cestující se tak náhradní autobus dopravě mezi Litvínovem a Mostem nevyhnou ani v příštích letech.
0: Prozradil náš kolega Jan Beneš. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Slovenští Eláni, 11. prikazaně, 17 hodin 24 minut pokračuje Den v kraji. Jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Opět jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem. Kočkovi na telefonní lince vítám meteorologa Pavla Juzu. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak pojďme se na to počasí, které teď venku vládne, podívat, jak to vypadá a co se bude dít později.
2: Tak v současné době to vypadá tak, že v Ústeckém kraji máme většinou polojasno až oblačno a teplota je většinou v rozmezí 21 až 25 stupňů. Na horách je o něco chladněji, kolem 18 stupňů.
0: No a co se bude dít dál, tedy jaké bude počasí přes noc, v noci a ranní teploty?
2: Tak v noci očekáváme většinou hodně oblačnosti, může se vyskytnout ojediněle, zejména zpočátku i nějaká slabá přehánka. Během noci potom očekáváme postupně polojasno, k ránu se ojediněle, zejména v údolích nebo u vodních ploch může vytvořit mlha. Minimální teploty se očekávají 15 až 12 stupňů a zítra přes den bude ráno možná přechodně i polojasno, ale postupně oblačno až zataženo a večer se místy může vyskytnout slabý déšť nebo mrholení a maximální teploty podobné jako dneska 22 až 25 stupňů. Na jihu kraje by mohlo být možná až 26 stupňů.
0: Předpovídá meteorolog Pavel Juza. Děkujeme za předpověď a někdy příště naslyšenou. A my už teď v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračujeme se zpěvačkou Alicí Springs, jízdou za 4 minuty půl šesté.

0: Teď už o 17:30, přesně 3 minuty k tomu s vámi Český rozhlas Sever a dnešní Den v kraji. V Duchcově začala výstava obrázků kreslíře a humoristy Karla Urbana. Podrobnosti má teď pro nás přímo z místa Veronika Jaklová, kterou zdravím. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, kde jsi teda právě teď?
1: V Duchcově před budovou Městského informačního centra, kde dnes odpoledne skončila vernisáž a oficiální zahájení výstavy humoru Karla Urbana. Zájemci, kteří ale nestihli dorazit hned první den, o nic nepřišli, protože mají ještě několik týdnů na to, aby si výstavu přišli prohlédnout. Expozice totiž není pouze jednodenní záležitost, ale lidé ji mohou navštívit až do 30. října. Vstupné je zdarma, takže není potřeba předem řešit žádnou vstupenku.
0: Co si pod výstavou kresleného humoru Karla Urbana máme představit?
1: Tak v Duchcově jde o výstavu asi 70 barevných obrazů. Na nich je kreslený humor, který je pro Karla Urbana typický. Pracuje s nadsázkou, s krátkou pointou, je snadno pochopitelný a obejde se bez dlouhého vysvětlování. A zajímavé je právě spojení obrazů a toho krátkého vtipného sdělení, které reaguje na ty každodenní situace, který každý z nás zná. Návštěvníci tak nemusí být nějakcí znalci výtvarného umění, aby tím jednotlivým kresbám a vtipům rozuměli. Ta výstava tedy může oslovit nejenom dospělé, ale i mladší návštěvníky, protože ten humor je opravdu přístupný každému. No a samozřejmě důležitou roli hraje také takový osobitý styl samotného Karla Urbana.
0: S jakými dojmy odcházíš z výstavy ty?
1: Já jsem se tam upřímně a od srdce několikrát nahlas rozesmála a jak jsem pozorovala ostatní, nebyla jsem sama. Na výstavě jsou k vidění tedy nejenom výtvory z předchozích let, ale i letošní novinky. No a když jsem se ptala autora, jak vlastně ty jeho kreslené vtipy vznikají, tak on mi řekl, že některé ho napadnou hned, některé musí uzrát, ale ročně, že jich udělá zhruba 50.
0: Kdy mohou posluchači výstavu v dalších dnech navštívit?
1: V září je Městské informační centrum v Duchcově otevřené od pondělí do pátku od 8:30 ráno do 17:00 odpoledne. O víkendech a ve státní svátek je otevírací doba od 9 do 16 hodin. Výstava potrvá až do 30. října. A kdo má rád kreslený humor, tak si může tu výstavu vybrat jako takový nenáročný kulturní tip na začátek podzimu a spojit ji třeba s krásnou procházkou podzimním Duchcovem.
0: Zjistila naše kolegyně Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: Karel Černoch, jeho zrcadlo, 17 hodin 38 minut, posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Vyzdvihnout snahy lidí, které proměňují Ústecký kraj, to je cíl mozaiky proměn regionu aktivity dvou fakult Ústecké univerzity. Podle vědců se o takovou změnu zasloužil i módní ateliér Jiřího Moravce v Teplicích. Víc nám teď prozradí náš severočeský stopař Robin Rerich, který mluvil s moderátorkou Lenkou Šobovou.
1: Představ nám aktéra té změny, tedy Jiřího Moravce.
2: S módou začal Jiří Moravec v Teplicích před víc než 30 lety. Jako kluk hrál fotbal, k tomu na střední škole vystudoval elektrotechniku a vypadalo to, že bude navrhovat elektrické rozvaděče. Jenže jeho tehdejší přítelkyně byla švadlena. A jako fotbalistu ho móda zajímala, tak se rozhodl, že se módou začne živit. V Teplicích teď jeho ateliér pod názvem Fashion Art Studio najdou lidé v Krupské ulici. Sám tam navrhuje, stříhá a samotnému šití se ale spíš vyhýbá, jak mi řekl.
1: Jak se mu povedlo zviditelnit region?
2: Je teplický rodák a dá se vlastně říct, že naučil spoustu lidí v Teplicích oblékat. Začalo to tím, že pořádal plesy pro pány ve smokingu a dámy ve večerní robě. Vytrvalostí a pílí docílil také toho, že oblékal spoustu lidí ze showbiznisu. Za jeho módou tak začali jezdit a vlastně stále jezdí lidé hlavně z Prahy a zkušenosti má i se zahraniční klientelou. Podle vědců Ústecké univerzity vytvořil podnik s mezinárodním přesahem a do Teplic přináší světové trendy.
1: No a co aktuálně připravuje ateliér Jiřího Moravce nějakou novou kolekci?
2: Jiří Moravec mi řekl, že je rád, že po letech zkušeností může i dál tvořit vlastně to, co jemu se líbí a jeho klientela zůstává. Například zmínil, že klientky kolikrát oceňují, že styl, který oblékali minulou sezonu, se teprve začíná objevovat v těch běžných obchodech, že už to v těch obchodech nemusí kupovat. Teď momentálně dokončuje jak kolekci na letošní podzim a zimu, tak mi prozradil, že pracuje na novém konceptu, který by chtěl představit zhruba za rok.
1: Říká Robin Rerich, který ale tuším ve svém šatníku nic z ateliéru Moravec nemá, nebo se pletu?
2: Tenisky a dres na běhání od pana Moravce nemám.
1: Jasně, já myslím, že to ještě u Moravců neší. No tak jim to zkus navrhnout. Díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: na čase být.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: A jak už začíná být zvykem Den v kraji na Českém rozhlase Sever, končíme sportovními informacemi. Výborně v posledních letech funguje spolupráce mezi českým hokejovým gigantem Spartou Praha a prvoligovými Litoměřicemi. Ty jsou farmou slavného klubu a připravují talentované hráče pro extraligový tým. Platit to bude minimálně i v této sezóně.
1: Litoměřice patří v posledních letech do prvoligové špičky. Dlouholetému trenérovi nebo manažerovi klubu Danielu Tvrzníkovi dává spojení se Spartou smysl.
2: Musí být realisti, samozřejmě každý klub by chtěl mít svoji identitu, stálý hráče, dlouhodobou vizi a všechno to o penězí. Jo. A my jsme jako v Litoměřice, jo. 25 000 město. Bez nějakého velkého majitele, bohatého. Prostě my vlastně od začátku, co jsme v roce 2010 postoupili do první ligy, jsme jako závislí na nějaký spolupráci s někým větším. Protože kdyby to tak nebylo, tak ta první liga tady už asi dávno není.
1: Přiznal litoměřický rodák Daniel Tvrzník. Ten má radost z toho, že roli klubu ve spojení se Spartou pochopili i příznivci stadionu.
2: Průměrná návštěvost neklesá, ty fanoušci jsou skvělí, podporují nás, dneska je to 16-17 let a logicky to musíme brát tak, že my Litoměřice nemůžeme mít extraligové ambice, to je utopie, to je nesmysl. My jsme postaveni na tom, že budeme vychovávat mladý hráče, ale samozřejmě nechceme rezignovat na výsledky. Takže samozřejmě jsou úspěšnější sezony, jsou slabší sezony, ale vždycky, a myslím, že i ta první liga by tak měla být. Samozřejmě jsou tady týmy, které mají extraligové ambice, chtějí postoupit, tam to je trochu jiný, ale myslím si, že gros té první ligy je v tom developmentu těch mladých hráčů.
1: Ano, v developmentu, tedy v rozvoji hráčů, se Litoměřicím daří. Pokud mladý hokejista působení na farmě Sparty uchopí správně, může mu podle Tvrzníka významně pomoci v kariéře.
2: Každý hráč je jiný. Samozřejmě jsou hráči, kteří to berou za trest. Pár jsem jich tady za těch x let, co tady jsem zažil. A většinou ty kariéry podle toho dopadly. Pak tady byli hráči, kteří prostě chtěli a jim bylo jim jedno, jestli hrajou za Litoměřice v uvozovkách nebo za Spartu, ale prostě chtěli se zlepšovat a věřili, že je pro ně lepší hrát 20 minut a mít roli a zlepšovat se v Litoměřicích, než hrát štěky v extralize, což jim moc nepomůže. A musím říct, že ty příklady těch hráčů jsou strašně pozitivní. Že byl tady Dominik Simon, byl tady Dan Voženílek, byl tady Martin Procházka, Michal Vitouh, David Vitouh. S těma byla radost pracovat. Já vždycky říkám, kluci, my tady jsme pro vás. A vy tady nejste za trest. Vy jste tady, abyste se zlepšili, abyste se posunuli, abyste získali ty zkušenosti. A spousta těch kluků to pochopila a my jsme za to rádi.
1: Řekl hokejový trenér Daniel Tvrzník. Z Litoměřic David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Petr Rezek, jeho nejkrásnější déšť za 5,5 minuty už tady budeme mít 18. hodinu. Čekají nás další zprávy František Janačík, no a pak už, a vy to určitě dobře víte, písničky na přání a Míra Tartarek. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne a délkám ještě jednou všechno nejlepší k svátku a zítra odpoledne naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Lovosice dostali 60-tisícovou pokutu kvůli zakrytým výlepovým plochám. Stavba nové okružní křižovatky začíná v centru Litvínova, potrvá do konce listopadu. Rusku se nepodaří svými hybridními útoky rozdělit Evropu, shodlo se vedení NATO a Evropské komise. V noci čekejte místy polojasno, převládat bude hodně oblačnosti, ojediněle slabší přehánky a také mlhy. Teploty klesnou i k 9 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Exekutor uložil Lovosicím 60-tisícovou pokutu za ponechání 9 zástěn před výlepovými plochami společnosti Rengl. Z dokumentu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že okresní soud v Litoměřicích městu na konci června zakázal, aby firmě bránilo v jejich používání.
3: Město firmě v roce 2024 vypovědělo smlouvu. Rengl toto rozhodnutí považuje za neplatné a nadále posílá měsíční platby, které Lovosice podle starosty Vojtěcha Krejčího z hnutí pro Lovosice vracejí. Soud v Litoměřicích zatím řešil jen zakrytí ploch. Město připravuje žalobu a bude požadovat jejich odstranění na náklady firmy. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: V centru Litvínova začala stavba kruhového objezdu na křižovatce ulic 9. května, Tržní, Smetanova a Jiráskova. Dopravu tam bude řídit semafor, protože křižovatkou projíždí tramvaj. Stavba je součástí modernizace části litvínovské tramvajové trati za necelých 400 milionů korun. Podle vedení radnice práce potrvají do konce listopadu. Celkem 363 netopírů odchytili během srpna v budovách pracovníci Liberecké záchranné stanice Archa. Výjezdů k nim měli celkem 10. Během srpna a září totiž vrcholí každoroční migrace netopírů, kteří si hledají nové úkryty. Letos je situace proti předchozím rokům klidnější, řekla to vedoucí Archy Ivana Hansvenclová. Jak vysvětlila, při jednom výjezdu v minulosti pracovníci v jednom bytě v Jablonci nad Nisou odchytili bezmála 500 netopírů. Netopíří invazivní se v Česku podle ochránců nejvíce týkají právě Liberce a Jablonce nad Nisou. Přesné důvody odborníci neznají. Státy Evropské unie a NATO se nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině. Po společné schůzce v Bruselu to dnes prohlásili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte. Reagovali tak na srpnový dronový útok v Německu.
4: Evropa musí podle šéfky unijní exekutivy zacházet s běžnou infrastrukturou jako s potenciálními cíly v první linii. Von der Leyenová zdůraznila, že Evropská unie připravuje další protiruské sankce a nepovolí, dokud bude Rusko zabíjet lidi na Ukrajině. Také Rutte prohlásil, že NATO v podpoře Kyjeva nepoleví. Ruský útok v Německu odsoudili také lídři Francie, Itálie či Dánska. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ho označil za vážný incident a Německu nabídl podporu a spolupráci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci čekejte místy polojasno, převládat ale bude hodně oblačnosti, ojediněle slabší přehánky a čekejte i mlhy. Teploty klesnou i k 9 stupňům. Zítra tedy ve čtvrtek po ránu počítejte přechodně se zmenšenou oblačností. Přes den bude převládat oblačno až zataženo, večer se místy může vyskytnout slabší déšť anebo mrholení. Teploty zítra podobně jako dnes do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Liberci čekejte částečnou uzavírku v pruhu na Děčín na průtahu po silnici 1/35. Je to kvůli opravám mostu nad ulicí Sousedská. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Dozněla další z písniček, které opravdu nestárnou. To byla Marie Rotrová a Hvězda Supernova. Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, teď už je také písničky na přání a od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý den, dobrý podvečer a hned tady mám také pro vás kontakty do studia. Tak telefon i teď, i dnes má číslo 475 212 212, SMSky, ty můžete posílat na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu, anebo si o písničku napište na e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty k nám do studia a do písniček na přání a hned tady mám před prvními telefonáty jednu SMSku. Zdravím a prosila bych píseň k narozeninám od skupiny Katapult, Já nesnídám sám, Rudovi do České Lípy a dále také Marušce, Milence, Marcelce a Božence do Jirkova. Od koho nevíme, ale písnička ta už nám právě hraje.

0: Kubina Katapult, já nesnídám sám, vy možná teď večeříte a nejste sami, protože jste s námi, s Českým rozhlasem Sever a také s písničkami na přání. A já už tady mám nachystaný ten první telefonát. Z Vysoký k nám volá paní Květa, zdravím, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, ještě jednou Mirečku, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Všechny moderátoři, kteří tam jsou.
0: Děkuju i za ně. Tak vy jste říkala, že byste chtěla Čikitýtu, víte?
1: Chtěla bych poslat Milence do Českýho ráje, Maruce do Chomutova, Jarmilce do Muslí, Herbertovi a Gerlindě a Dominice a její mamince.
0: Dobře, a také vám, jestli můžu, zahraju. Tak.
1: Ano, děkuji.
0: Švédská čtveřice a báč, máte krásný večer a podvečer a jejich velký hit Čikitýta právě teď a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Tolik tedy hudební výlet do Švédska, čtveřice ABBA, písnička Chiquitita, no ale pokračujeme dál. Teď je tady nachystaný další telefonát, na telefonu je nachystaná další posluchačka, konkrétně je to paní Marcela z Ústí nad Labem Neštěmic. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míro, a všem posluchačům.
0: Děkuju, děkuju, a i za ně děkuju. Tak jakou písničku a komu?
1: Dneska jsem vybrala písničku od Milana Chladila a Helena Vondráčková.
0: Bude zpívat?
1: A nevím, ale... No, ale řekněte to.
0: Jmenuje se to Vidím tvůj stín, to je opravdu název, ne, že bych říkal, že vidím váš stín tam někde. Jste odtud několik kilometrů, oba jsme z Ústí nad Labem. Tak komu zahrajeme tu písničku?
1: Nejdřív zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Nemáte zač, pak Helče do Litvínova, Marušce do Chomutova a Šestajovic, paní Milence do Českého ráje a Ale a Petrovi do Stehelčevce.
0: Ano.
1: A ještě Marušce do Chomutova.
0: Dobře, tak jsem rád, že jste se dotelefonovala a za chviličku si určitě radostně oba poslechneme tu písničku, co jsme tam spolu nachystali. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Lovosický házenkářský klub oslavil 60 let své existence. Do nové sezony vstupuje s novým trenérem. Proč je házená v Lovosicích tak úspěšná a populární? Jak se klubu daří schánět peníze? A jakou podporu mu dává město? Jaká očekávání musí naplnit nový trenér? Na to se budeme ptát ředitele házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěcha Srby. Už tento čtvrtek po 17:30.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: Trochu více hudební legenda, samozřejmě vzpomínková, Helena Vondráčková, Milan Chladil, a to byla písnička Vidím tvůj stín. No ale písničky na přání pokračují hned s dalším telefonátem. Vysílání vítám druhého Pepu ze Štětí, který k nám volá. Já vás vítám. Hezký podvečer.
1: Já vás taky vítám a zdravím Domažice Obrok, Pabličky, Tuháň a tak, a tady ze Štětí Honzu Pištoru a Pepu jedničku, no. A
0: dobře.
1: Jinak pro moji mamku a pro mýho tátu a jeho kamaráda Pepu Beštadlika.
0: Dobře.
1: Do nebíčka jim posílám.
0: Jako vzpomínku. Tak dneska jste mě překvapil, protože vy vybíráte po každé trochu jiný hudební styl, třeba Michaela Jacksona, a dneska trošku dechovek si dáme, vidíte, směs Poleka a Valčíku.
1: Ano,
0: české
1: ano.
0: Muziky Josefa Charváta jsem to nachystal, tak si tu směsku užijte a mějte se krásně. A naslyšenou.
1: Je to i pro vás, jo. Je to i pro vás a pro všechny, co to poslouchají. Naschledanou.
0: Děkuju a naslyšenou.

0: Tolik tedy česká muzika Josefa Charváta, směs Polek a Valčíků. No a pokračujeme dál. Nás teď čeká jedna česká hudební legenda. No a také tady mám na telefonu Martinu z Lovosic. Je to tak? Dobrý podvečer.
1: Ano, dobrý podvečer, Míro. Chtěla bych se nechat zahrát od Olympiku, jak jsme se domluvili.
0: Ano, jasnou zprávu, už je tam nachystaná.
1: Ano, bylo by to pro mýho přítele.
0: Ano.
1: Pro moji kamarádku Lenku, pro naši asistentku, co dneska slouží.
0: Dobře.
1: A vám do rádia.
0: A my moc děkujeme a já taky. Tak, ať se hezky poslouchá. A tady je skupina Olympik a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Jasná zpráva, skupina Olympik, písničky na přání v plném proudu až do 19 hodin a ve vysílání teď opět nebudu sám. Na telefonu je totiž nachystaná další posluchačka z Lovosic. Před chvíličku jsme tady měli Martinu, teď ve vysílání vítám paní Elišku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Já moc děkuju. Vy jste tady u mě objednala písničku, která se jmenuje Drahušku můj od Ivety Simonové z roku 1966. Vy jste říkala, že byste ráda na tu písničku zazpomínala, nebo s ní, víte, na mladší léta. Tak a někomu zahrajeme tu písničku?
1: No, posílám všem, co poslouchají a hlavně tedy pro mě, protože jim miluju.
0: A, tak já už ji mám tady nachystanou. Tak jak se říkalo, možná ještě stále říká volume doprava, neboli hlasitost, tady je Iveta Simonová. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou. Když se

0: písnička, která nestárne, tak to byla Marcela Hlanová a písnička Zas je tu ráno, ale nenechce se zmýlit, je tady pomalu večer. Písničky Davčádi ale všem pokračují dál a já tady mám už teď na telefonu nachystanou také posluchačku z Děčína, paní Inu. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míro, hezký podvečer všem posluchačům a já bych dneska prosila písničku od Rudolfa Cortéze, je taky je pamětná, ano. Někdy z 50. let, Váš dům šel spát a posílám to všem, který poslouchají a hlavně to posílám paní od Teplic.
0: Hance,
1: paní Hance.
0: Ano,
1: paní Hance,
0: pamatuju.
1: Od Teplic, z Teplic. Váš dům šel spát. Ona má tyhle písničky taky ráda.
0: Já vím. Tak písnička je pro vás, jestli můžu. Vy také určitě ráda
1: děkuju,
0: vzpomínáte.
1: Děkuju pěkně.
0: A za chviličku, ať máte krásný večer. A k tomu písnička, která se hodí. Tak tady tak je jo. Rudolf Cortéz.
1: Jo, a pro vaši maminku taky.
0: Děkuju. Děkuju moc. Tak tady je Rudolf Cortéz a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Byli tedy Rudolf Cortés a písnička Váš dům šel spát, písnička, kterou paní Ina také posílala paní Hance od Teplic. A shodou okolností je paní Hanka od Teplic na telefonu. Já vás vítám. Hezký podvečer přejím.
1: Hezký dobrý večer všem posluchačům. V písničkách vzpomínkových budeme pokračovat.
0: To je dobře. A co si zahrajeme?
1: Písnička bude v podání Nadi Urbánkové Svítá nad velkou louží. A posíláme ji přátelům do Ústí nad Labem, paní Jarmile do Nuslí, paní Janě do Květic, Helence do Teplic pro vaši maminku.
0: Děkuju.
1: A také pro paní Inu, které přeji hezký večer a ať si písničku vychutná, je moc krásná. A vám, pane Míro, děkuji za příjemné a pěkné a hezké moderování tohoto pořadu.
0: Já děkuju. No a písnička...
1: Také pro manžela.
0: Ano, ode mě také, pro vašeho pána, pro Hinka. Tak tady je Naďa Urbánková, krásný večer a hezký poslech a naslyšenou.
1: Děkuji.

Tolik tedy Naďa Urbánková, písnička Svítá nad velkou louží. Pomalu se nám blíží 19 hodin, tak já tady mám nachystanou ještě alespoň jednu z vašich dnešních SMSek. Prosím, zahrajte písničku všem, co mají dnes narozeniny, jako můj manžel, který je na nebi, na nebeském mráčku. Hezkou, veselou vyberte. Díky, Marie z Benešova nad Ploušnicí. Tak jednu veselou jsem vybral. Josef Zíma, Jak se máš, Maruško?

0: ty pak chodíš ještě někdy tančit?
1: Nechodíš?
0: A tak, ty jsi vdaná. No já už jsem taky ženatej. To se nedá nic dělat, musíme tam všichni. Poslyš, a máš ještě ten obrázek? Pamatuješ, byli jsme tenkrát spolu na plovárně. No, já tam nejsem moc vidět, mám

jenom ti trochu povyrostla. A co děti, máš? Jo, to je tvoje, tady ten malinkatej drobeček. Taky Maruška? A tak, to je Kája. Promiň, Karle, promiň. Vzpomeň si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dáti. Ty čas je mine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už nejsme zamilováni. Proč jen ti rodiče

0: Josef Zíma, jak se máš, Maruško, a písničky na přání jsou ve svém finále. Pomalu se nám blíží 19 hodin, budou tady zprávy, no a potom už se můžete těšit na další pořady Českého rozhlasu Sever. Tak ať se vám hezky poslouchá, hezký večer všem, zítra se těším u písniček na přání opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku mají novou linku, výroba bude díky ní ekologičtější. Fakulta životního prostředí univerzity v Ústí nad Labem získala přístroj ke sledování dna vodních nádrží. S návratem dětí do škol může přibýt případů žloutenky. V noci bude převládat oblačno, ojediněle slabší přehánky a také mlhy, teploty klesnou i k 9 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku je nová výrobní linka na kalcinované jíly za zhruba 1 miliardu korun. Ty mají částečně nahradit některé složky současných cementových směsí, jako je například slínek. Nová linka má snížit množství oxidu uhličitého při výrobě cementu až o 30%. Více řekl generální ředitel společnosti Holcim Milan Kadlec.
2: To je náš plán, snížit ten podíl slínku, který je největším emitentem CO2, a nahrazovat ho kalcinovaným jílem. Slínek se vyrábí při teplotě 1450 stupňů, to znamená potřeba hodně paliv a hodně ho zahřát, kdežto kalcinovaný jíl se vyrábí při teplotě zhruba 800 stupňů.
0: Ročně v cementárně vyrobí až 580 tisíc tun cementu. Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně získala speciální měřící plavidlo, které pomůže s mapováním dna vodních nádrží. Proti manuální práci na člunu zvládne nová loď analyzovat násobně množství větší dat najednou. Přístroj bude sledovat pohyb sedimentů na dnech krušnohorských nádrží Fláje a Přísečnice. Vědci chtějí také zdokumentovat pozůstatky sídel, která zmizela pod hladinou. Získaná data pomohou lépe porozumět procesům, které se ve vodě odehrávají. Univerzita pořídila plavidlo i z dotace Fondu spravedlivé transformace. Konkrétní částku ale zatím nezveřejnila. Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou typu A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Hlavní prevencí je očkování, pravidelné mytí rukou a konzumace hygienicky nezávadných potravin a tekutin. Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost dvou lidí podezřelých ze srpnových hybridních útoků na letišti v Lipsku. S odkazem na své zdroje to uvádí list Süddeutsche Zeitung. Podle něj se jedná o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Deník ale upozornil, že zadržení obou mužů je nepravděpodobné. Moskva dlouhodobě jakoukoliv odpovědnost odmítá. Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že incident je narychlo připravenou provokací.
1: Počasí.
0: V noci čekejte místy polojasno, převládat bude hodně oblačnosti, ojediněle slabší přehánky a mlhy, teploty klesnou i k 9 stupňům. Zítra tedy ve čtvrtek oblačno až zataženo, večer místy slabší déšť nebo mrholení. Teploty zítra podobně jako dnes do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Doxech počítejte s částečně uzavřenou ulicí Nerudova, je to u Máchova jezera. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Co vás to napadlo přijít dnes do Hezky česky se jménem Pakoslav, o kterém jsem ani netušil, že existuje?
2: Ono už se moc nepoužívá, ale bylo to staré slovanské složené jméno. Já jsem na něj narazila shodou okolností a zdálo se mi, že by bylo fajn připomenout, že sice máme v češtině slovo Pako, ale to není součástí tohohle jména.
1: Takže Pako v Pakoslavovi znamená co?
2: Máme starý slovanský výraz paký, který znamenal silný.
1: Takže silný muž.
2: Tak, někdo, kdo se proslavil silou.
1: No, ale samozřejmě nedá mi to nezeptat se na to pako, které používáme, když o někom řekneme, že je pako.
2: Takže je hlupák, nešikovný, nemotorný nebo blázen a v podstatě se to dnes řadí do hovorové vrstvy slovní zásoby.
1: No ale kde se to vzalo? Z čeho to vzniklo?
2: No, to je otázka, není to úplně jisté. A dokonce, abychom ještě to upřesnili, tak akademický slovník cizích slov uvádí, že pako je druh jihoamerické lamy.
1: No to se taky říká, ty jsi ale lama.
2: Tak.
1: No a nebo ta druhá varianta původu slova pako, když škrtneme lamu, co kdyby to bylo s němčiny?
2: No, tak u té lamy je to nějaký z indiánských jazyků a ta druhá možnost, že by to mohlo souviset s německým slovem pak, který přeneseně původně znamenal zavazadlo a přeneseně nějakou holotu, sebranku. Ale ještě máme jeden z možných výkladů, totiž zase jedno staré české slovo, a to ne to paký, silný, ale pakost. To bylo takové docela významově široké slovo ve staré češtině.
1: Trápení znamenalo, ne? Nějakou zdravotní potíž.
2: Tak, soužení, nemoc, pohromu, ale také špatnost a nešlechetnost. A odtud zřejmě vychází ten výklad.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Žár. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská unie by příští rok mohla zahájit řízení s Českou republikou kvůli vysokému rozpočtovému schodku. Odbory v Praze na letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti a počasí zítra oblačno až polojasno, přeháňky hlavně na severu republiky. Maxima opět kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českou republikou zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle té totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla teď bude uznání obranných výdajů. Právě to by mohlo Českou republiku před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
2: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané, a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu, můžeme vyhnout.
0: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Pražské letišní odbory nadále zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště potvrdila předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července, a to kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli projednat dosavadní Lašákovy kroky. Další případ investičního podvodu vyšetřují v těchto dnech policisté na Pelhřimovsku. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, upřesní policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158. Sport.
0: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky. Čtvrtého kola brněnská zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0 brankou Vašulína. Před několika málo minutami nastoupili v Praze Bohemians proti Jablonci.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přeháňky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. A zítra přes den převážně oblačno, zpočátku ještě polojasno, na severu místy jinde ojediněle přeháňky. Maxima zítra podobně jako dnes, tedy mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem začínají noční opravy vozovky. Mezi kilometry 19 a 20 je provoz sveden do levého pruhu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková, legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
5: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host, dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setknutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať, byly oslavy v Bratislave a ona, tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé byla medicína, hej. A jako študentka jsem začala na študentských akciách zpívat s orchestrom vtedy už velmi známého hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že niekto tak krásny hlas má a tak nádherne môže spievať. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Viete, veľa ľudí má veľmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítite emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváčiek amerických a hlavne u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojíma proste ten hlas. Vy viete, o čom to je. Proste. Takže tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá sa povedať.
0: Dá sa to tak říct?
1: Ano.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastne spievačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá spievačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, spieva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastne k medicíne, nebo proč ste začala studovať medicínu?
1: Medicínu od detstva, napríklad ako malé detsko som si vyrábala lieky z farebných papierikov z vodovode a potom som s tým chodila a liečila ako ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo. Vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba aj.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať, to už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit, tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let? Měla no, jste svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie. Po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letě, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť ďalej, rozšíriť si obzor.
0: Tak a dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla nebo přeci?
1: Ano, já jsem nechtěla ostať. Nie, protože já jsem chtěla odjít z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žít. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe. A my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali. Ale ten život to tak otočil.
0: Takže tomu, takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy.
1: Ano, hej.
0: Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuvěřitelné materiály, nielen fotky, ale prostě materiály neuvěřitelné. Tam velmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to ta kniha aj historie o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak To je rozhodně smutná etapa, ale je pravdou, že člověk nemůže v životě očekávat len koberec. A že prostě červený, že nedá se to tak. Zas musím být vděčná za kopu jiných velmi pozitivních věcí, které druhý nemají. Takže už potom jsem to tak nějak, když jsem byla starší, věděla zvládnout psychicky. Zo začátku to bylo nesmírně těžké. Nevěděla jsem to pochopit.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostat se ze smutku a jít dál?
1: Len zpěvala jsem, začala jsem se, obrátila jsem se k zpěvu a tím nějakým způsobem jsem se pomalý, ale jistě dostala zase k té lásce toho zpěvání. Založila jsem kapelu a začala jsem vela pracovat.
0: Marcela Lajferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou. My jsme v minulém vstupu končili tím, že pro vás texty psal také Milan Lasica. Jak jste na sebe vy dva narazili? Oslovila jste vy jeho, on vás? Jak to je
1: spolupráce? On ma oslovil ještě v roku 67, když jsem začínala kariéru. Vtedy mi napísal prvou pěseň a ještě další. A robil mi scénáře do mojich programů hudobných v televizi, ale aj na koncertné šnůry mi robil texty. My relativně hodně věcí jsem od něho získala. Velmi se tomu těším a jsem vděčná. A ta pěseň, která zazněla, vlastně byla skladbou, pro kterou vlastně celou LP museli zošrotovat, protože se tam spomíná právě len kufre vzít a vystoupit, čiže tam se hovorí vlastně o emigrácii. Že? Tak teraz ta platňa, keď sa nájde, má velkou cenu, lebo málo tých ostalo nepoškodených a málo lidí má tu LPčku.
0: Ano, dívám se z okna svojho kupé, tak se jmenuje ta píseň, kterou jsme slyšeli a kterou textoval Milan Lasica. Mohla jste vy třeba do toho textu někdy promlouvat? Nebo tak, jak to...
1: Vždy jsem hovorila do textu, vždy.
0: A nějak zásadně?
1: Já jsem povedala, že o čem chcem zpívat. Je na každou platňu. Jsem povedala, ještě Milan, já bych som rád hrála skladbu o Slovákoch, o našich chybách, čo smiať sa z toho a pochváliť zároveň, čo je pozitívne. Takže rôzny repertoár, rôzne texty a okrem neho ešte tam samozrejme aj ďalší autory, vynikajúci textári sú. A každú platňu, ktorú som nahrávala, som vedela, že akým smerom by to malo ísť. Čiže bola som zamilovaná, som sa do môjho muža, keď zomrel môj, po 6-7 rokoch som sa zalúbila. Tak som povedala, že chcem takú pesničku, lebo proste o tej láske, o tom stretávaní, to, čo každý z nás z ľudí zažíva, aspoň raz za život, hej. Alebo som napísala pesni a Milan mi tiež robil takú LP, Láska sa menovala. A všetky podoby lásky, nevera, smutok, veselosť, všetko o láske, o ženskej láske, o mužskej láske. Krásne texty sú tam, hej. Pesnička Pavla Hamela je taká o mužovi a o žene. Proste ja si myslím, že je to taká čestnosť, viete, nedávať si hovoriť, toto nahraj, toto urob. Samozrejme, aj s tým sme sa stretli, keď bolo treba niečo také, čo zaváňalo láskou k našej rodnej rodine, vlasti. Tak museli sme aj také pesničky, boli také tie politické piesne. Takže my sme to v tom robili, že sme spievali o krásnych horách, o mostoch pre ľudí a takto sme to zakrývali do takých všeobjímajúcich textov.
0: Ale určitě ne o vlacích a o kupé v té době. Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Marcela Lajferová je legendární zpěvačka, ale také lékařka, astroložka a spisovatelka. Věnujete se astrologii i dnes?
1: Ale ano, to nemůžete zanechat. Keď jsou nějaké důležité věci v rodině, alebo čo, tak se dívám na to tak z té perspektivy, porovnávám to s inými už odohratými věcami. Či je to tak, jako to člověk naštuduje, hej, to je strašně dávná věc, která se pozoruje a která je evidovaná, tie vzťahy medzi planétami. Takže ano, občas. A hlavně ma zaujíma teraz vývoj sveta.
0: Jak to s ním vypadá?
1: Víte, to je taký podobný veľká zmena nás čaká, ako bola francúzska revolúcia. Aj tie planety začali tak stať, po vyše 300 rokoch stáli tak, ako v deň francúzskej revolúcie. A začalo to pomaly, ale iste. Takže úplne ináč budú ľudia myslieť, úplne iný svet.
0: Tak a umíte si třeba, nebo píšete si i sama sobě horoskop? Lze to?
1: Určitě pozerám se na seba, keď mám něco před sebou, či to mám urobiť, nebo nemám urobiť, či je tu na to dobré aspekty, alebo mám na to zabudnúť, alebo pozabudnúť.
0: Tak a když se tím řídíte, tak děláte dobře? Potvrdí se vám to potom?
1: A určitě, já tomu verím, viete? Já tomu verím a mám takú skúsenosť dobrú, hej.
0: Tak vy stále koncertujete a těšíte se dobré návštěvnosti. To vám bez pochyby dělá radost. Co ještě dalšího vám dělá radost? Tím, že jste si pořídila pejska, tak tam a, trošku narážím.
1: To je
0: velká
1: radost, ano. To mám obrovskou radost. Teraz jsem zjistila, že čo to znamená takýto malinký živočích, že ho máte doma, že nie ste sama, hej. Že on príde, keď sedím pri televízore a stojí tak z metra a díva sa na mňa a vyčítava, prečo nejdem. A vidí, že ja sa nedám odlákať a on sa dramaticky zvrtne a odíde hrdo. To je úžasné zážitky s tým zvieratkom. Mám som strašne do neho zalúbená. A je mi ťažko od neho odísť, keď napríklad musím odcestovať.
0: Což se stalo právě dnes.
1: To právě dneska se stalo.
0: Vy jste tady u nás. A doprovází vás někdy, nebo není to cestovní pejsek a bývá doma?
1: Někdy ho zoberím na krátké vzdialenosti, len tu je toho trošku viac a nechcela jsem ho traumatizovat.
0: A na koncerty?
1: A na koncerty ho zoberím, pokud to nie je daleko z Bratislavy.
0: Doprovází vás.
1: Ano, ano.
0: Jaký jsou vaši fanoušci? Je to napříč generacemi? Chodí na
1: je to,
0: lidé napříč
1: velmi generace? Ma prinedal poslední koncert, bol v nedělu v Topolčanoch a přišlo tam vyše 1000 lidí a přišli za mnou ľudia taky cez 20. A hovoria, že sledujú, my poznáme váš repertoár pani Lajferová od roku 65. A my začali mi jmenovať pesničky. A mne sa táto páči, táto, ja som onemela, že je to vôbec možné, že to našli, hej. A takže je to vec vkusu. Viete, sú ľudia, ktorí ma určite nemusia, ako však každému sa všetko nepáči, ale je veľa ľudí, čo sa ku mne hlásia.
0: Tak a tých je stále hodně. Moc děkuji, že jste s námi byla a ať se vám daří, pevné zdraví a pozdravujte svého pejska. Jak se jmenuje?
1: Teddy.
0: Teddy. Tak pozdravujte Teddyho. Marcela Lajferová.
1: Děkuji vám velmi pěkně.
2: Alex a host.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Někteří finanční poradci podle informací České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání nových klientů. Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo také slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce právě k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli vždy přednášející dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Výrazné energetické úspory a také komfortnější zázemí má přinést probíhající rekonstrukce terminálu městské hromadné dopravy ve Fignerově ulici v Liberci. Kvůli výměně zastřešení je ale vždy část terminálu pro cestující z důvodu bezpečnosti uzavřená. Část zástávek je tak přesunutá na náhradní stanoviště. Podle dopravního ředitele společnosti Martina Hetnera se výměna střechy už blíží k závěru.
2: Příští týden zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu. Potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět, bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na opláštění. Co se týče vnitřku a toho, tak to bude určitě až v příštím roce.
1: Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje a měl by brát léky. Je zhruba 165 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Jakékoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a tamnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pomník stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
3: On si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
4: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
5: Hej, vítám! Jo, šéfe. Sem se dívejte, vždycky sem!
6: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
4: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas. Počasí.
1: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojedinělé přehánky, postupně v Čechách od západu ubývání oblačnosti, ranní minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude oblačno, zpočátku i polojasno, na severu místy jinde jen ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už za několik málo minut tu pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tatra, soubor technických skvostů, jejichž praotcem byl bohatý Fojt z Kopřivnice.
1: Co ti říká název firmy Tatra?
2: Když se řekne Tatra, tak se mi okamžitě vybaví ty velký Tatrovky, nákladní auta.
3: Auta se mi vybaví jako první?
4: Tatra, automobil. Ty nákladní automobily Tatra vyhrávaly Dakar. Jo. A doteďka fungují, používají naše armáda třeba ještě pořád. Jsou vidět občas na silnicích, do lesa s tím jezdili lidi. Jo, nakládali a vozili na to s tím dříví. Nakládali na to tou rukou, že jo, manipulační. Sklápěčky byly Tatra. Jo. Tatra Smíchov, že jo, to nebylo jenom Tatra. Tatra jako automobily, ale Tatra byla jedna firma na Smíchově.
5: Tatra Kopřivnice, tam to jsou různé automobily, dřív i vlaky možná.
1: Při názvu Tatra se mi vybaví nákladní auta a hlavně závod rally Paříž-Dakar.
6: Vyrábí nákladní auta a ještě armádní vozy.
1: Navštívil jsi někdy muzeum Tatry?
2: Bohužel ne, ale plánuju to. Kopřivnici. Vím, že Tatrovka, vůbec ta 603, bylo jedno z kultovních aut, který to Kopřivnická Tatra vyrobila.
6: Ještě ne, ale asi to ani nemám v plánu.
5: Byl jsem v Kopřivnici v muzeu, byl.
1: A jak dlouho podle vás Tatra funguje?
6: 110 let si myslím.
3: 90 let.
5: No víc než 100 let určitě.
1: No už je to hodně starý závod, ale netuším, v kterém roce byl založen.
4: No od minulého století, hezky dlouho, ještě za první republiky.
0: Tatra je nejstarší automobilka ve střední Evropě a druhá nejstarší na světě. Muž, kterému vděčí za svůj vznik, se jmenoval Ignác Šustala. Narodil se 7. prosince 1822 v Kopřivnici. Brzy osiřel, když mu bylo 6 let, zemřela mu maminka a 5 let na to přišel i o otce. A tak se musel protloukat na vlastní pěst. Od malička ho fascinovaly kočáry, hlavně ty, které projížděly po císařské silnici. Ve Frýdku Místku se vyučil sedlářem, kotlářem a lakírníkem a pak se vydal na vandr do světa. Doputoval až do Vídně, která byla vyhlášenou mekou výroby kočárů. Pilně se učil a propracoval se až k CK dvornímu dodavateli kočárů, sedláři Filipu Kolerovi. A když měl za to, že už umí dost, rozvázal u Kolera pracovní poměr a vrátil se domů do Kopřivnice. Kopřivnickým Fojtem byl tou dobou Ignácův bratr Jan. Ten mu ve stodole přidělil kamrlík o rozměrech 6x7 metrů a ještě menší přecínění.

0: kurátor Radim Zátopek.
1: Začíná to Tatrou 11. Tatra 11 to je takové pěkné autíčko, je to první lidový vůz v podstatě, který Tatra vyrobila. A zajímavý je především tím, že má úplně zvláštní podvozek, který Tatru proslavil ve své době, ale co je nejdůležitější, na tomhle typu podvozku se dodnes staví nákladní automobily. Jedná se o koncepci s páteřovým rámem a nezávislými polonápravami. My tady máme vystavený i podvozek, aby člověk tady tuhle definici pochopil, co to je centrální nosná roura, co to jsou výkyvné polonápravy, co to je dvouvalcový plochý motor. Návštěvník to tady má obnažené všecko. Může se podívat, potom v jiných expozicích se dokonce může podívat na řezy toho motoru, kde se může podívat i do útrop toho podvozku a tak dál. Takže to je koncepce, která se dodnes používá a když procházíme expozici, tak tenhle podvozek se nachází pod všemi karoseriemi, které jsou tady u jednotlivých aut, s tím rozdílem, že jsou tam různé typy motoru, ale koncepce zůstává stejná. Tady se jedná o automobil lídový, a takže malý. A my konkrétně tady máme v černé barvě takzvanou nastavkovou limuzinu, což už byla taková varianta, kdy v létě se celá ta kabina dala sundat a jezdilo se jako v kabrioletu.
0: V této expozici, které z aut je tak nejvzácnější asi?
1: Tak určitě tady máme tu Tatru 11, ta je v původním stavu, ta z roku 1923. Potom tady máme Tatru 30, to byl první automobil, který byl ve střední třídě. Ono na dálku se to jeví jako malý vůz, ale ve skutečnosti, když se člověk vedle toho postaví, tak ten vůz je velký. Jedná se o sportovní čtyřmístný kabriolet s karoserií výjimečnou, byla vyrobena pouze ve dvou kusech. Jednalo se už o čtyřválec, takže člověk se s ním mohl pustit i na delší trasy.
0: Tak teď jsme přešli mezi krásná auta. U jednoho je postavená dáma, znamená to, že i ženy v té době řídily?
1: Ženy samozřejmě v té době řídily, je to stejné jako dnes. Potřebovali se pohybovat, potřebovali se ukazovat. Prostě tady v téhle věci se naprosto vůbec nic nemění. A stojíme u typu Tatra 57, které se lidově nazývaly hadí mršky. Taková hbitá autíčka byla za prvé velmi hezká, za druhé se vyráběla v mnoha typech. A to i takových, kdy si můžete představit elegantně oblečeného pána s bílou šálou v klobouku anebo ve sportovním oděvu, jak si to uhání nějakou silnicí kolem rybníčku. A samozřejmě se jednalo o vůbec nejprodávanější typ, který byl do druhé světové války.

druhé polovině 19. století vstoupil do podniku jako podílník továrník Adolf Raška, majitel firmy na keramiku. A tak vznikla společnost Ignác Šustala and Company, která vyráběla bričky, převážně takzvanou Neutitscheinku. To jméno dostala podle německého názvu nedalekého okresního města Nový Jičín. Továrna rychle vzkvétala, filiálky a pobočné závody rostly jako houby po dešti. Neutitscheinka se vyvážela do Ruska, Haliče, Pruska i do Zámoří. Brzy k ní přibyly luxusní cestovní kočáry, nákladní a poštovní vozy a později i železniční vagóny. Po smrti Ignáce Šustaly se vedení podniku ujali jeho potomci. Na konci 19. století kapitalizovali továrnu Ignác Šustala and Company vídeňští bankéři bratři Gutmanové a přeměnili ji na akciovou Nesseldorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft. Hlavní slovo v nově vzniklé společnosti získal Hugo Fischer von Röselstamm. Původně byl inspektorem železniční dráhy a tak nepřekvapí, že pod jeho vedením ve firmě kvetla výroba železničních vagónů. Jeho zásluhou byl také postaven první automobil se spalovacím motorem v Rakousku-Uhersku a střední Evropě vůbec. Potomci Ignáce Šustaly však s praktikami nového vedení akciové společnosti nesouhlasili. Prodali své podíly, mimochodem pod cenou, a na protest si založili vlastní podnik, později nazvaný Vagon.

0: Onka Studenka.
1: První automobil tady přišel na svět v roce 1897. Jeho stavba byla dokončena začátkem roku 1898. No a jmenoval se Prezident. Je to takový automobil, který vypadá jako kočár a taky se mu tak říkalo. Říkalo se mu kočár bez koní. Mimochodem je to první automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku. Musím zdůraznit, že továrně vyrobený, protože některé pokusy vznikly i předtím. Byly to jenom takové vzorky, spíše experimenty, které se nepoužívaly, takže ten Prezident byl skutečně první auto tady na českém území, které se používalo a které dodnes je funkční.
2: Předpokládám, že kočár neboli auto Prezident je to vaše nejvzácnější, co tady vystavujete.
1: Patří k nejzácnějším, ale protože my vystavujeme opakovanou stavbu, tak bych řekl, že nejvzácnější bude typ Viceprezident B. Opakovaná stavba není ani kopie, není to ani replika. Je to počin, kdy se vezmou originální dokumenty a začne se ten automobil stavět znovu. Stalo se tak v 70. letech, protože originální Prezident je v Národním technickém muzeu. Pro nás tedy na věky ztracen. Toho nikdy nemůžeme dostat zpátky. Takže chlapí se v 70. letech rozhodli, že si postaví svého Prezidenta a postaví si ho znovu podle originálních dokumentů. A tam, kde se nedochovaly originální dokumenty, tak jezdilo se do technického muzea a ty originální prvky z toho starého Prezidenta se obměřily, obkreslily a pak se použily při té stavbě toho nového Prezidenta. Ten náš Prezident, ta opakovaná stavba, je v současné době v originálnějším stavu než ten originál, který je v Praze, protože v průběhu provozu toho originálu došlo k přebudování určitých částí a k vylepšení, takže ten stav už tomu originálnímu stavu z roku 1897 neodpovídá.
0: Legendární vůz Prezident byl inspirován německým automobilem Benz Victoria. Ten si pořídil český továrník Theodor von Liebig, osobní přítel Karla Benze, vynálezce automobilu se spalovacím motorem, a předvedl ho řediteli Fischerovi. Ten byl z vozu nadšený a prohlásil, že pokud by měl k dispozici jeden automobil Benz na zaučení dělníků, jistě by ve své továrně dokázal podobný kočár bez koní sestrojit. Liebig ho vzal za slovo. A tak sám Karl Benz dodal do Kopřivnice jeden vzorový automobil a také dvouválcový motor. Tak v roce 1897 vyrobila firma první automobil v Rakousku-Uhersku, legendární vůz Prezident. O rok později i první automobil nákladní.
1: Po Prezidentovi bylo několik kočarových typů, které se nedochovaly. V roce 1901 vznikl typ B, Viceprezident, a to už byl automobil, který skutečně vypadá jako auto. Už to má nafukovací kola, má to volant, sloupek řízení, má to čtyři rychlosti dopředu, zpátečku a má to střechu, takže je to skutečně už vehikl, který se podobá skutečnému automobilu.
2: Když před ním stojíme, já se na něj dívám, pořád mi připadá jako kočár z cirkusu nebo z pohádek. Jak vlastně vypadala ta kabina?
1: Kabina je jednoduchá, samozřejmě má jenom přední sklo, nemá skla z boku, v podstatě se jedná o střechu baldachinového typu, to znamená, že na ní je nějaký hadřík, jakoby nad postelí, s ní visí nějaké fáborky a takové věci. Vypadá to skutečně jako z pohádky, nicméně ta představa o těch automobilech před 100 lety byla úplně jiná než dnes. Byl tam obrovský podíl ruční práce a samozřejmě ten řemeslník měl nějakou představu a do toho to tvaroval. Takové ty technické prvky, jako je aerodynamika a spol, tehdy se vůbec neřešily. Řešil se vzhled toho automobilu a taková ta užitková hodnota.
2: Kolik se do Viceprezidenta vešlo lidí?
1: Viceprezident je šestimístný automobil, ale samozřejmě, kdybychom chtěli, tak tam dostaneme těch lidí mnohem víc. Tady je otázkou, kolik ten Viceprezident toho uveze. Jednalo se už na tu dobu, a to je velmi zajímavé, už o zastaralý typ. Bavíme se o roce 1901, protože i tehdy na světě samozřejmě už jezdili jiné automobily a ty byly pokrokovější. Z toho důvodu taky přistoupili Tatrováci k několika dalším projektům, začali se hledat nové varianty a dospěli až k modelu S, Je to otevřená limuzína, vyrobilo se jich 30 kusů a skutečně každý byl jiný. Sériová výroba, to byl takový pojem, který zavedl až Ford ve Spojených státech a tehdy se dělalo hlavně na zakázku. Musíme se uvědomit, že veškeří zákazníci byli pouze ti nejbohatší z nejbohatších. Nikdo, kdo byl chudý, si nemohl koupit automobil. Takže jednalo se o císaře, barony, jednalo se o banky, jednalo se o uhlobarony nebo různé společnosti, které souvisely s průmyslem. Ten Model S, když se na něho podíváme, tak je to velmi dlouhý automobil. Samozřejmě ta výbava, to ovládání je úplně jiné než dnes, ale to řešil šofér, který byl zaměstnancem toho majitele a ten se o to auto staral, ten ho řídil a byl prostě k dispozici.

0: Po první světové válce se z Nesseldorfer Wagenbau stala kopřivnická vozovka a byla začleněna do koncernu Ringhofer. Tou dobou se na vozidlech začíná objevovat značka Tatra. Krátce po druhé světové válce byl podnik znárodněn. V 50. letech z něj byly vyčleněny vagonky a Tatra se pak věnovala jen výrobě motorových vozidel, motorů a příslušenství.
1: My jsme sešli zase do přízemí, kde už jsou nákladní vozy.
2: Je to expozice nákladních automobilů, kde máme vystaveno několik z mnoha nákladních automobilů, které Technické muzeum má. Bohužel ten prostor se omezuje, takže jsme tu vystavili spíš jenom takové speciály. Můžeme tady najít Vítěze z Rally Paříž-Dakar z roku 1988, nebo tady můžeme najít Tatru, která jela v roce 1987 kolem světa, trvalo jí to 3 roky, ujela 150 000 kilometrů. Můžeme tady najít expediční automobil Tatra 138 Lambarene, která jela stejnojmenou expedici za účelem dovozu léku do Afriky v roce 1967. A můžeme tady najít taky opakovanou stavbu prvního nákladního automobilu, který byl tady v Kopřivnici vyroben. A několik dalších, například Tatru 111, což je jedno z nejslavnějších aut, které vůbec v Tatře se kdy vyrábělo.
1: Tady vidíme vůz, který je dřevěný, nemá volant. Co to je a k čemu to sloužilo?
2: Toto je první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnici v roce 1898. V podstatě aplikovali do povozu, který byl dělaný na stěhování nábytku a byl tažený koňmi, tak aplikovali 2 motory a udělali z toho automobil. Potom, když tady tohle dosloužilo, protože ty 2 motory se mezi sebou hádaly, tak to bylo takové dost nespolehlivé, tak dlouho nebylo nic a potom už se začaly dělat skutečně automobily, které byly na jiné koncepci a ty nákladní automobily se vyrábějí vlastně dodnes.
0: Automobily Tatra se ve světě proslavily hlavně díky cestovatelům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi, kteří na Tatrovce uskutečnili své legendární cesty. Toto si pan Zikmund zapsal do deníčku v roce 1946.
3: Ve středu 11. září jsem trávil u svého bratra v Plzni, s Jirkou jsme tam přijeli a tam jsme chtěli odvyprávět mým rodičům, že se chystáme na cestu kolem světa. Do té doby o tom nikdo nic nevěděl, jsme to tajili. A teď vám budu číst z toho deníku, můžete mě sledovat. 12. září 46, čtvrtek, ráno v 7.47 odjezd vlakem do Prahy z té Plzně. Na nádraží jsem, dívejte se, těsnopisem, teď to luštím, jako kdybych ho měl číst pořádně, jsem zašel přímo do Tatry, ale protože tam jsem ještě nezastihl Jiřího, zaskočil jsem na právnickou fakultu pro informace k zápisu. Já jsem totiž chtěl, už jsme byli mezi tím komerční inženýři a já jsem si chtěl dát zapsat ještě práva navíc. Z toho potom sešlo, to je o něčem jiném. Dopoledne jednání u ředitele Růžičky. Pan Růžička byl generální ředitel Tatry, s kterým jsme mezi tím už jednali o tom, že podnikneme společnou cestu kolem světa. Pak na návštěvě u pana Macenaura, to už si nespomínám, kdo to byl. Odpoledne jsme u pana Bukoviče za přítomnosti šoféra pana Smíška převzali vůz Tatra P19707. Připadalo mě to jako sen, když jsem si uvědomil, že po týdenních jednáních nám dává továrna k dispozici vůz bez kauce a jenom v důvěře v naše schopnosti a poctivost. Představte si to, to je neuvěřitelné, to sám nad tím žasnu. Svezli jsme potom paní Novotná byla moje paní Bytná. Pač to víte, jsem chtěl ukázat paní Bytné, jakože teď tady máme ministerský auták Tatru, tak paní Novotná, račte si nastoupit a my vás povezíme po Praze. Paní Novotnou a paní Hanzelkou, to byla maminka Jiřího Hanzelky, že?
0: Nákladní vozy slavily úspěchy v soutěžích rally, zejména v té nejtěžší Rally Dakar, které se poprvé zúčastnili v ročníku 1986. Zasloužil se o to především Karel Loprais, který z 19 startů v této soutěži 6x zvítězil a vysloužil si přezdívku Messie Dakar.
4: zažíváš někdy dakarovské sny?
5: A tak určitě se mi jako objeví sem tam nějaká věc, nějaká cesta, kterou jsme projeli. Jako nebývá to tak často zase. A samozřejmě, když se to blíží ten závod a člověk už uvažuje, jak co, kde se dostane, do jakých situací, co nás tam čeká, to už asi k tomu patří.
4: A ty s nimi vají vždycky dobrý konec?
5: No, zatím vždycky.
4: Tak jako skutečnost, to je dobře. Co ti říká tahle ta hudba motoru? Je to pro tebe pořád ještě hudba?
5: No tak určitě je to hudba, samozřejmě. Zatím nás ten motor vždycky podržel, i když v jednom závodě jsme měli problémy trošku s propaleným pistem. Ale i tato jako věc k tomu závodění patří. Většinou to jsou drobné věci, které nás potrápí, ale ten propalený pist to bylo dost složité, protože jednak to bylo 30 km před cílem v Dakaru, takže díky této závodě jsme přišli o svoje první místo.
4: To bylo v kterém roce? To
5: bylo v roce 1991. Jsme startovali do poslední etapy z první řady, každý už říkal, jo, to už dotlačíte do Dakaru, ale od té doby víme dobře, že tlačit Tatru do Dakaru, byť by to bylo kilometr, se nedá. Takže víme, že Dakar končí až po odevzdání poslední karty pořadatelům, pak můžeme uvažovat o tom, že jsme závod dojeli do cíle.
0: Dnes najdeme vozy značky Tatra ve sbírce Národního technického muzea a několik z nich se dokonce pyšní titulem Národní kulturní památka.
1: My se nacházíme před muzeem Tatra Kopřivnice a tady je jeden z nejvzácnějších exponátů, které vaše muzeum má. Co to je?
2: No, jedná se o motorový vlak Slovenská Strela z roku 1936, který byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku. Je to vůz vyrobený pro tehdejší české dráhy, nebo tehdejší československé dráhy, a jezdil mezi Prahou a Bratislavou. Byly vyrobené dva kusy, jezdily proti sobě a při testech dosáhly rychlosti 148 km v hodině. Tehdejší dráhy ovšem povolovaly maximální rychlost 130 km v hodině, takže se využívala ta nejvyšší rychlost a v roce 1936 skutečně jezdily až 130 km rychlostí.
1: A to je hodně nebo málo?
2: No samozřejmě to je hodně. 130 km v hodině, když si vezmeme, že dneska jezdí pendolino maximálně 160, tak to je na tu dobu velmi hodně a důležité je, že tehdejší průměr byl 90 km v hodině a mezi Prahou a Bratislavou si jezdilo kolem 4 hodin.
1: Říkal jste mi, že byly vyrobeny pouze dva motorové vozy. Kde je ten druhý?
2: Druhý motorový vůz podlehl požáru, když byl odstavený na koleji a údajně byl zapalený skoro z projíždějícího parního vlaku nebo z parní lokomotivy.
1: Je to opravdu unikát. Jak byste ho popsal?
2: Myslím, že se liší od současných vlaků tím, že nemá troleje. Je to motorový vůz. Vevnitř se nacházejí dva oddíly. Jeden byl kuřácký, jeden nekuřácký. A vprostřed je to rozdělené malým prostorem, ve kterém je kuchyňka a přípravna pokrmu. Tehdy už si člověk mohl normálně objednat jídlo, pití v určitém omezeném sortimentu. Bylo to vytápěné uhlím, jsou tam kamna, jsou tam rozvody, které vyhřívaly ten interiér, odkládací prostory, toalety na obou stranách, dvě pozice pro šoféra, takže vlak se neotáčel, ale jezdil tam a zpět.
6: Aktuálně CZ 11. února 2019. Studenti si v Třebíči smontovali vlastní Tatrovku. Studenti z Třebíčské střední průmyslové školy postavili vlastní verzi nákladňáku Tatra Phoenix. V pondělí vůz poprvé nastartoval, předtím však musel projít stejnou diagnostickou kontrolou, jakou automobilka testuje vozidla vyrobená v kopřivnické továrně. Projekt zorganizovala automobilka Tatra společně s krajem Vysočina, krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Třebíčskou střední školou. Studenti postavili opravdový nákladní vůz. Projekt tak obohatil výuku středoškoláků. Volba padla na třebíšskou průmyslovku, protože už tam měli zkušenosti se stavbou jiných, i když menších vozidel z minulosti. S montováním vozu začali studenti v polovině roku 2018, kdy společnost dodala studentům stovky dílů potřebných k sestavení vozu, které putovaly do dílen, kde studenti vůz po školení v kopřivnické automobilce sestavili. Po oživení Tatrovka dostane speciální nástavbu a bude sloužit jako učební pomůcka, ale také silničářům na Vysočině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Správa železnic plánuje kompletní modernizaci úseku Lysá nad Labem Mělník. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vyšetřovatelé dnes exhumovali ostatky Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech, je vyzvedli téměř po 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i tamní obyvatelé.
2: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
3: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
4: I tak vnímají exhumaci Masarykových ostatků místní z Lán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
5: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
4: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Správa železnic připravuje kompletní modernizaci úseku mezi Lysou nad Labem a Mělníkem. Musí nechat vypracovat posudek vlivu stavby na životní prostředí. Práce by měly začít zhruba za 6 let. Některé radnice ale žádají úpravy předloženého projektu, říká mluvčí radnice v Lysé nad Labem Alžběta Trousilová.
6: Město požaduje především opatření proti prašnosti. Půda v okolí je písčitá a v suchém počasí se při sebemenším pohybu víří. Chceme také zachovat prostupnost krajiny pro pěší i cyklisty během stavby a po jejím dokončení. Jde především o propojení mezi Lysou nad Labem a místní části Dvorce.
0: V centru Olomouce budou od února příštího roku motoristé platit za parkování o víkendech a v pracovní dny až do 22 hodin. Po kritice veřejnosti ale radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všedních dnech od 18. do 8. hodiny ráno zdarma, pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
7: Cílem je ulevit ulicím v centru, aby místní rezidenti mohli lépe zaparkovat. Návštěvníci dnes podle dostupných dat dávají přednost parkovacím místům přímo v uličním prostoru blíže centru, což je problém pro místní rezidenty. Parkovištím u Tržnice a u Husova sboru se dostávají především až ve chvíli, kdy jsou bližší místa obsazená. Tyto dvě lokality by tak měly sloužit jako záchytná parkoviště, kde by platil jiný režim než ve zbytku centra. Sport.
0: Česká tenistka Karolína Plíšková na letošním US Open končí ve druhém kole. Utkání s ruskou Schneiderovou prohrála 0-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ujediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den převážně oblačno, zpočátku i polojasno. Na severu se místy jinde pouze ujediněle objeví přehánky. Maxima zítra 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až kolem 27. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem pokračují noční opravy vozovky. Před kilometry 19 a 20 počítejte s menším zdržením a nejen tam jezděte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii Divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklerovo účinkování v poválečném divadle Pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkleře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winkler takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: Tomáš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle ní jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za 30 minut jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf naklánil z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9.

upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl: pojď, vylez. A odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu: co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl: ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, hlídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozvahy.

Pan Bixby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistal jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou

0: zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl, jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bixby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel u Mojžíše. To je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl, no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro bíka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých zprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bixby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím více vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bixby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčílit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem. Musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bixby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlasně jakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Oty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z tobogánů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Ota Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, kterýho nikdo nezná. Nějaký Ota Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Otu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Ota Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Otu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já, no, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on pověděl, pán má kdo? A on říká, on je teďka, já mu píš jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje, Ota Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a připařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid, ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se ta led prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové, oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo, jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Ciláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl Otka rozvodu na Zbraslav jíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem v Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy, kdy si písničky jen tak jetou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnýmu, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

jen hudba sní, když poslední čas na prach se promění. Jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghetu. Jako tenkrát.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčílilo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastný.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzavým. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že jo, já si prvu sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň pán, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malej flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavý. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No tak mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, nemám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nevíjí. Já jsem vždycky neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, já to vzpomínám, poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A on pán, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak to upřímné, proč vás to baví, jak si malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

To už jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přinesl svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takový obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikláni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesněvěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiši, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím, prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat, přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl. A když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas nadějí, že má jen 20 korun, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnejch. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenáš. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Setkáváme se na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Noční linka v září poprvé. Školákům začala škola a rodičům a možná i prarodičům starosti s tím spojené. A my dnes v noci budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky rodičů a prarodičů. Jaké příběhy si pamatujete z vyprávění právě rodičů? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíc? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? To vše mě bude zajímat v dnešní noční lince, konkrétně na telefonním čísle 731 800 900. Také víte, že mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Vybrala jsem pro vás povídání o vzpomínkách vašich rodičů a prarodičů. Vzpomínky jsou záznamy minulých zážitků, pocitů a obrazů, které lidská mysl ukládá a znovu si vybavuje. Mohou mít podobu osobních vzpomínek na dětství, vědeckého pohledu na fungování lidské paměti nebo názvů známých uměleckých děl a filmů. Jako první vítám ve vysílání paní Emu z Javorníku, která se dovolala na telefonní linku 731 800 900. A budu se ptát i jí. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Zdravím všechny posluchače i vás. Dneska máte takové smutné téma pro mě.
0: Ano.
1: Vzpomínky. Měla jsem úžasného tatínka, který bohužel v 18 letech přežil Osvětim. A když nám o tom vždycky doma vyprávěl, tak jsem byla taková nejistá. Pak se mi podařilo v té době na doložku 18 letech je do Polska do Osvětimi.
0: Ano.
1: A to, co mi doma vykládal proti tomu, co jsem tam viděla, slyšela, četla, tak to nebylo nic. Hrozně mě to zasáhlo. No a pak se mi stalo to, už tatínek byl po smrti, přišli mi synové ze školy domů, jeden chodil do páté, druhý, do šesté třídy a tvrdili mi, že dědeček byl lhář, že koncentrační tábory nebyly a takové ty věci. A tak mě vytočili a zrovna právě byly ty majové oslavy a to všechno, že osvobození.
0: Ano.
1: A tak jsem je hodila v sobotu ráno do auta, rozla jsem je do Osvětimi.
0: To koukali, že jo, kluci?
1: Koukali. Koupila jsem tam CDčko. V pondělí jsem šla do školy za ředitelku a říkám, tady máte CDčko. A no a jak jsme tam přijeli, tak ta Osvětim už byla úplně jináčí, než když já jsem tam byla v 18 letech. Pavilon, kde vysela česká vlajka, je skleněna velká tabule a jsou tam vyrytá jména přeživších.
0: Mhm.
1: No a hledali jsme a našli jsme i mého tatínka. Že když šli na pochod smrti, tak je zachránila ruská armáda.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem to CDčko dovezla do té školy, všechno to. A jsem byla jako tím, mám i doklady do dneška skované, že tatínek opravdu Osvětim přežil. A to.
0: Paní Emo, a kde na to kluci přišli, kdo jim to tam říkal ve škole, takovou hloupost?
1: Jejíž učitelka z dějepisu šla na mateřskou a dostali starou učitelku Němku.
0: Aha.
1: A ten vykladala tady ty nesmysly.
0: No to jsou teda hotové nesmysly. To.
1: No tak paní ředitelka ji okamžitě jako ze školy odvolala, že z vyučování. A to CDčko, co jsem koupila, to Osvětimi, co natočili Němci, co potom natočili jako
0: osvoboditele,
1: co tam natočila. Tak to dětem pouštěli. A učili je o tom, že opravdu to je skutečnost, že to byla skutečnost, že to není výmysl, že tam tolik lidí zahynulo, zabili a všechno. Teď, jak jsem slyšela to vaše téma, protože jsem přišla
0: na
1: té, jak víte, tak jsem ho skutská, tak chodím večer dom, tak jsem si hned na to vzpomněla, říkám, musím vám zavolat, protože opravdu, když nám to tatínek vykládal, tak jsem jí brčela kolikrát, jo.
0: To věřím.
1: A když jsem do té Osvětimi přijela v 18 letech a já jsem silný alergik a když jsme přišli těm pesím, já jsem opravdu cítila mrtvolný pach.
0: Paní Emo, já jsem to už říkala v noční lince, já jsem tam byla ve 20 letech tehda s fakultou, protože jeli jsme tam zpívat do Čenstochové a večer jsme se připravovali na to, že jo, ve 20 letech, že někam vyrazíme a že půjdeme tancovat a já nevím co všechno. No a když jsme prošli Osvětim, tak ani jeden z nás nepromluvil. Všichni jsme se zalezli někam do kouta, bydleli jsme na kolej tehda a na zábavu nikdo neměl ani pomyšlení. Opravdu úplně vás chápu, protože stejně tak mě to zasáhlo i všechny, prostě kdo se mnou byli, mý spolužáky. Prostě takhle to je, no. Kdo to vidí tak a vnímá, tak je to něco šíleného.
1: No, já osobně si myslím, že chodí ke mně hodně hostů Poláků, jo, mám za hodně známých a oni mi řekli, že oni nemají odvahu tam do té Osvětimi jet.
0: A já si zase myslím, paní Emo, že by tu odvahu každý z nás měl najít, protože když potom slyšíte, že teda to není pravda, že jsme si to, nebo že si to ti lidé, co to přežili, vymysleli, tak to vždycky vůbec nemůžu pochopit. Měla jsem tady návštěvu z Ameriky a můj kamarád vzal svoji přítelkyni a jeli do Polska. Já myslela, že tam jedu, jako nevěděla jsem kam, jo. A když se vrátili, tak mi říkají, Jani, my jsme byli v Osvětimi a byli taky oba úplně vyřízený. A on chtěl, aby to ona viděla, protože ona Evropu nezná, on jako malý byl Čech, jo, ona ryze Američanka. No a taky to vysvětloval, co se tady vlastně všechno dělo. No, no tak je to zasáhlo silně.
1: Díky tomu, jak ho gestapo mučilo a to všechno, přišel potom v určitém věku o nohy, protože mu maso hnělo od kostí.
0: Ano, ano.
1: Jo? A jednou mě poprosil, ať ho tam odvezu do toho Světimi. Já jsem teda nechtěla.
0: To rozumím.
1: Ale jeli jsme. Vytáhla jsem ho z auta, sedl si na vozík, prošli jsme tam, tam je takový krásný park, však to víte, byla jste tam. Teď jsme přišli k té bráně, kde je napsáno, jako, že práce osvobozuje.
0: Ano, ano.
1: A on říkal, jdeme domů.
0: Nemohl dál.
1: Neměl vůbec odvahu prostě tím vozíkem projet tou bránou.
0: Ale věřím tomu, paní Emo, to, jako to, vůbec si to nedovedu představit, vůbec. Jen člověk tam chodil v uvozovkách jako se podívat, ale ten, kdo to tam prožíval, tak to muselo být něco tak příšerného, že se vůbec nedivím, že tatínek nechtěl dál.
1: No ho v 17 letech zavřeli do Buchenwaldu a tam ho potom převezli do Osvětimi.
0: Tak důležité je, že někteří lidé přežili a že opravdu mohli ta svědectví potom říkat, a aby se to prostě lidstvo dozvědělo, co se tam všechno dělo.
1: No a musím vám říct, že potom s tatínka, když jsme se dál vytávali a to tak vylezlo, že musel být u těch špeců. A když už potom Němci byli tak prdeli, jak se říká, tak je hnali na pochod smrti, tím, že je pozabíjí, že? Ale osvobodili je ruská armáda. Takže jinak bych tu dneska nebyla, že?
0: Tak, přesně tak, paní Emo. Takže no, ale, děkuju no, za vaše vyprávění, děkuju za vaše vzpomínky.
1: Tak, on všichni tam prožívat. Já vím, možná třeba tady to téma se dneska nehodí, ale vy říkáte vzpomínky
0: ano,
1: od rodičů.
0: Ano, to jsou vzpomínky.
1: A jakýkoliv vojenský film v televizi, válečný film, tak vidím to

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů, na jaké nejstarší rodinné příběhy třeba vzpomenete. A vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Uničova. Krásný dobrý večer.
1: Mám, vzpomínky mám všelijaký, protože už z mojho rodu vlastně nezůstal nikdo. Rodiče už umřeli, je to 40 let a sourozenci poslední mě umřel před 8 rokama, i když jsou z nich nejmladší,
0: ano.
1: Takže si moc toho nepamatuju, ale zažili jsme tu válku, já jako prtě, já jsem byla malá,
0: ano.
1: Ale měla jsem 2 roky. Ale bráši, sestra hlavně, tam mě vždycky vyprávěla, jak to všechno bylo, protože maminka byla ve smíšeném manželství.
0: Ano.
1: Tady kousiček dál je Usov, ale to už byly Sudety tenkrát, že tak tatínek byl jako Němec.
0: Ano.
1: Tak mě vykládala, co všechno museli, co všechno zažili. A vůbec vždycky, teď když tady tak sedím sama, to je každý den a vzpomínám a vždycky přemýšlím, co ta máma vlastně musela zažít, když měla tátu na vojně, ten šel tam desi ke Stalingradu nebo kde, a ona 4 děti, teď se ona musela o ně postarat, sice to už byly, sestra byla o 17 roku starší jak já, ale to nevadí, ale furt to byly děcka.
0: Ano.
1: Teď ty představte tu stravu, to ovšem,

0: Ne, já vždycky jsem říkala, mami, jak jsi to prosím tě dělá?
1: Dokázala, že jo?
0: Nemluv o tom. Ona nerada o tom mluvila. Ano. Ona vždycky říkala, nemluv o tom. To bylo, že to pryč, já radši od... Ale tatínek ten rád vykládal.
1: A vrátil se teda tatínek z války?
0: Tatínek se vrátil z toho zajetí v hrozným stavu, ale dožil se 74 let. A ten hrozně rád vykládal, jenomže to zase už potom mě, tak manžel vždycky poslouchal, protože ten byl starší než jsem já, tak ten už z té války měl jiný rozum. Ale to muselo být strašný, když se dostali do toho zajetí.
1: To se nedovedeme vůbec představit.
0: Já vůbec ne. Nedovedu si představit, když mě někdo chytne v té bažině za nohu, tak radši ho utopím a já se dostanu. Já jsem vždycky říkala, tati, to není možný, že jste to tam dělali. Chtěla žít, musela tak, to udělat.
1: Tak.
0: Takže dneska, když se třeba na to dívám, taková ta u těch našich dneska mladých lidí, neříkám, že jsou ty špatní, to ne, ale trošku by měli, nevím, se zamyslet nad tím vlastně, jak ti lidi dneska třeba, když si jdeme tu krajinu a tam, kdy tam jsou ty děti, všichni, to je něco tak strašného, co zažívají. Já nevím, proč my už nežijeme v klidu. A člověk má strach, sedím tady, vždycky říkám klukům, kluci mi říkají, mami, neboj. Já se říká kluci, ale proč to tak je? Proč se to pořád...
1: Proč se to pořád opakuje, že jo?
0: Ano, mě třeba strašně psychicky zebral 68. rok, protože sama jste ho už zažila, už z toho máte taky rozum.
1: Neměla jsem, byly mi 3 roky.
0: Když jste byla malá.
1: 3 roky mi
0: aha,
1: byly.
0: Aha, tak to ne. Já jsem měla 2 malé děti, chlapa zavřenýho na fabrice, že je nepustijou, až prostě přijedou Rusy a nějak je tam přeberou. Teď se nevěděla, jestli je odtahnou pryč. Tak v ten moment jsem asi poznala, jak té mé mamě muselo být.
1: Mm-hmm.
0: Ale to ona už byla mrtvá, že to už se mi tady toto všechno nemohla vykládat, protože vždycky říkala, nemluv o tom, buď ráda, že už je všechno v pořádku, že už máme klid, nemluv o tom. Bylo to hrozný. Takže já se vám vůbec nedivím, když vám dneska tam budou vykládat do jaký příběhy, který někdo zažil úplně natvrdo. Nevím, já bych to nechtěla zažít. Ne.
1: Paní Marie, asi by říkám, každý normální člověk v uvozovkách by něco takového nechtěl zažít. A tak si kladu otázku, proč pořád se to opakuje? Proč pořád? Já si pamatuju, že mi babička říkala, ta zažila i první světovou, i druhou. A ona říkala, to bylo tak strašný, buď ráda, že žiješ v míru a že je všechno v pořádku.
0: Ano.
1: Jo, to už se nesmí opakovat, nic takového, lidstvo se musí poučit. Nepoučilo se.
0: Ne. Maminka mě třeba jenom vykládala jenom takový zbytek. Její vlastní rodina, toto jsem taky nepochopila, když šla žádat tam svojho bratra, který dělal tam tu předsedu té rudé gardy, nebo jak to říkala ona, ti, co se starali potom, aby byl pořádek v té dědině, tak jí vzali pozemek, který oni měli už nachystané, že budou stavět. A ona mu řekla, Martine, proč mě to bereš, teď víš, že jsou tvoje sestra.
1: Ano.
0: Neměla si zbrat Němce. A ona říkala, jaký je Němce, on je tady z Usova. Když ho znáš? Ne, je to Němec. Já se říkala, mami, to není možný. Ona říká, to by se zdivila, jaký se dělali věci.
1: Krásně je to vidět, ten film se mi moc líbí, i když je velmi těžký, musíme si pomáhat. A tam je to všechno přesně vidět, jak to vypadalo.
0: Ano. A hodně si pomáhali jeden druhým, protože maminčina sestra obětovala svůj mileneckého chlapečka, který ho chtěla si vzít a pomohla té mámě a tomu bratrovi, starala si o ty děcka, pomáhala jí s tím jídlem, zhánět to mlíko, potajnu se všecko nosilo. A vždycky ona byla potom u nás, než zemřela, vždycky mi říkala, Mařenko, nezůstávej sama, ono je to strašný, ale jsem ráda, že jsem vám pomohla.
1: Moc děkuji za vyprávění, paní Marie, a zdravím.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Předám k paní Marie zprávu, kterou napsal Sváťa. Prima večer pro vás i pro všechny linkaře. Je toho mnoho, na co vzpomínám a co mi napomáhají připomenout fotky. O čem bych mohl hovořit, by zabralo možná celou noční linku. Alespoň stručně, prababička naučila mne prima básničku, dodnes s ní bavím kamarády. Děda v první světové válce přišel o ruku. Jemu vlastní humor jej zachránil od nejhoršího. Byl i vrátným na hotelu zrovna v době, kdy se tam točil film Lásky jedné plavovlásky. Jezdil dobře na kole. Babička výborná hospodyně, kuchařka, ráda hrála karty, ale švindlovala. Maminka prodavačka chtěla dál studovat, avšak brzo zemřela. Tatínek moderní člověk, rád fotografoval, vyučený cukrář. Dodnes na jeho dorty ve Zruči nad Sázavou vzpomínají. Zavedl výrobu kornoutů na zmrzlinu a rozvážel je po okrese. Postavil domek, avšak převážně pro sebe. Já přijížděl na výpomoc či na návštěvu. Žil plným životem, měl rád moderní věci a humor. Škoda, že jsem se mnohému od něho nenaučil. Váš Sváťa. Děkuji, Sváťo, i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Spálený, Když dozrálo víno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Chtěli jste se dozvědět z minulosti o vaší rodině co nejvíce, stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? I na to se budu ptát další volající na lince 731 800 900, kterou je paní Anna ze Slezska. Krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já jsem ročník 40. To znamená, že jsem se narodila na začátku
1: války.
2: Světové války. Já něco si pamatuju, už konec války, ale co mi děda vyprávěl, on už byl vlastně skoro v důchodovém věku, už měl, já nevím, 59 nebo tak nějak. Tak tady to ve Slezsku bylo tak. První, jako Hitler, celé to Slezsko tady, jako řekl na začátku války, dal Polákům, kteří tu byli rok a pak je vyhnal a my jsme tím pádem, on to zabral, my jsme tu byli jako v Německu. Ale tady žili lidé, kteří tu byli Poláci a Češi a já nevím. No a teďkom on samozřejmě chtěl, aby ti lidé se poněmčili a vnucoval tím lidem takzvanou Volkslistu, toho vykládal všecko děda. No a ti lidé, jelikož jsme žili na vesnici, každý měl kousek pole, byli tu i sedláci a tak dále, nevěděli, co mají dělat.
1: Ano.
2: Ale většina, jak to jsem pak nad tím přemýšlela, co se jim všecko stalo, vzali tu Volkslistu, Volkslista to jmenovali, já to ani neumím vyslovit, protože já německy neumím. No a všichni dokola, kdo měl chlapce, který měl třeba tehdy 13 nebo 14, 15, 18 letech museli do německého vojska a spousta se jim nevrátilo. Můj děda vzal také tu Volkslistu a to proč? Protože já jsem bohužel nemanželské dítě. Maminka ta byla kdesi na práci a nemohla mě mít a vychovával mě děda z babičku. No a když k nám přišel ten Němec nějaký, děda uměl německy, nebo on byl celou první světovou válku jako na vojně, potom učili se ve škole tehdy za Rakuska Uherska německy, takže on uměl dobře německy. No tak ten Němec přišel a řekl, buď veme Volkslistu, nebo ho vyveze jako na práci do Německa, no a babička půjde někde tam ty kravy dojít a on bude vyrábět munici. No a on říká, ale my kde my můžeme jít, to, když my tu máme takové, já jsem měla tehdy 2,5 roku, no také malé dítě a on mě tak vzal prý za bradu, to vím z vykladání, a podíval se na mě a říká, oh, to se nebojte, to je arijský typ, modré oči, světlé vlasy, to si ráda nějaká německá rodina veme na vychování. No a děda s tím pádem to podepsal. A tím pádem, že podepsal, ztratil syna, protože měl jediného syna, 4 dcery a nejmladšího syna. Musel na tu vojnu v Normandii nebo někde, jsme to za roky zjistili, kde prostě ten můj vlastní strýc padl. Tak to je jedna věc, co vykládal jako děda. No bylo to, to nebyl sám, to jak tam, co druhý, kdo do toho a měl toho syna, tak vrátili se snad dva. Ostatní to všechno padlo. No a další věc, co si já pamatuju, tak jednou jsem se ráno probudila, to už bylo úplně na konec války, to mi bylo 5 roku najednou pro novojaku. Tehdy jsem nevěděla, či to jsou Němci nebo Rusi. Ale byli to Němci, jak už utíkali. ve stodole plno koní, dva vozy velké pod plachtu. No a my, babička chudák, musela vařit, ale oni měli s sebou tolik konzerv masových, že jenom zelí furt chtěli a brambory. Vyjedli nám to všechno, byli tam 14 dní. Jak přišli, tak zase se v noci ztratili. No, takže nemůžu říct, i když to byli Němci, že by něco zlého udělali, no možná proto, že děda fakt měl
1: dobře německy
2: a bavil se s něma.
1: Ano.
2: Ale já je vidím, jak dneska byli tam asi dva důstojníci, bo měli takové velké jiné čepice než ti obyčejní vojáci. No a tak to jako je jedna moja vzpomínka. A
1: moc děkuju, paní Aničko.
2: Zbombardovali Ostravu a ty letadla nad námi lítali a my ve sklepě seděli a v takovém korytě jsem měla uskláne. A teďkom, jak to tak hůčelo nad náma, ty letadla najednou, jak to ruplo, asi takových 50 metrů od nás, spadla jedna bomba, asi mu nespadla nad Ostravu, tak spadla bomba do chleba, kde zabilo dvě kravy, vyhořela celá ta stodola s tím. A naštěstí ti lidé byli ve sklepě v domě a nějak ten dom se nechytl a oni, kdyby to spadlo do toho domu, tak také jsou mrtví.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko.
2: Prosím?
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko. A zdravíme do Slezska. Moc se omlouvám, ale čas se nám vypršel, aby se dostalo i na další. Já ještě přečtu zprávu od paní Heleny. Nejkrásnější chvíle byly, když rodiče vzpomínali na svůj život. Příběhy by dali na román. Bylo to generace těch, co měli hodně těžký život a přesto žili rádi. Děkuju, paní Heleno, i za tu další vzpomínku nebo respektive přání, co jste tam napsala, ráda vyplním.

0: V dnešní noční lince mě zajímají příběhy, které si pamatujete z vyprávění vašich rodičů či prarodičů. A v tuto chvíli se budu vyptávat pana Míly z Prahy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takový tři kousíčky, které budou zajímavé, protože ano. Už jenom to, co mi říkal můj děda. Můj děda z Moravy, z Linska, se babičkou z Jižních Čech poznali v plicním sanatoriu. Nic příjemného, ale v té době to bylo běžný. Poznali se tam v sanatoriu na Pleši a když odcházeli, tak jim primář říká, hele, je hezký, že jste spolu, ale neměli byste už mít děti, protože přece to nemocno. A moje babička potom povila mámu o 2 měsíce později, takže proto jsem tady já. Ale to je ten úvod, abych taky to trošku posunul někam.
0: Ano, ano.
1: Přítomna. Já jsem z Lise nad Labem. A kdo ví, tak kousek od Lise nad Labem je svou Milovice a to je vojenský prostor, který do nedávna byl ruský a celý to začalo v roce 68. Já jsem chodil do první třídy v roce 67 a vím, že táta najednou jednoho dne ráno kouká z okna na ulici, říká Zdeno, jako máme, něco se děje. A plná ulice byla tanků. Myslím, že do školy se báli přejít, že tam byly jednoty, a přece čtyři za druhým. Bylo to šílené, netušili jsme, co je. A mě potom po mnoha letech došlo, že to nebyli vojáci ruský, že ty přišli až vstupu, aby chodili do školy. Tam se totiž natáčel film, který se jmenuje Maraton.
0: Aha.
1: A bylo to o Rusech, ta Lisa Vanabel se zahrála prostě vůbec v Německu a byl to film, který velice věrně napodoboval prostě to, co se dělo, ten úprch ruské armády z Berlína do Prahy v roce 45, ovšem natáčeli to na jaře 68 Lisa Radlabem, mimo jiné byla to poslední role třeba Zdeňka Štěpánka.
0: Mm-hmm.
1: No a my jsme tohle tu věc prožívali jako děti a vůbec nám nedošlo, co všechno je, co všechno se děje, akorát ty tanky a to všechno bylo obrovské jako smutný, ale pravá věc přišla až o 3 měsíce později, v srpnu 68, kdy opravdu přišly ty praví vojáci, žádní filmoví, protože to bylo velice smutné. A můj strejda, který v 69. utek do Austrálie, tak mi tam tak vyprávěl, že se stalo v tom 68. než utek, že jel, on jezdil hodně teda na kole, a že ho najednou jednu chvíli viděl vrtulník přistávat. No, v těch Milovicích byli vojáci, oni se tam ubytovali, takže tam měli to pouštět do Prahy a dnes teď říká, ale najednou já měl bundu, není trikoloru, prostě 68 se to už nosilo, a najednou přistál vrtulník a polský vojáci ho zastavili, on se bál, co bude, protože přece jenom vojáci, a nic krutýho se nestalo, bylo to naopak příjemný, že ti vojáci se mu hrozně umlouvali, ať vyřídí všem Čechům, že oni nechtěli přijít, ale že voják musí poslechnout. To byl můj takový krásný propojení 68. rok. Zajímavý je, že když jsem se pak díval na ten film Maraton, kdo ho zná, tak možná tam ví tu cestu, která to je, tak ten most, na který se potká právě ten pan Zdeněk Štěpánek, který hrál nějakého německého generála, tak ten potom zbourali, ale v těch malých roličkách těch ruských vojáků byli takový věci jako třeba pan František Peterka Krakonoš, maršala Rybalka hrál Karel Heger a tyhle ti všichni se setkali na tom Lyském mostě, takže to je takový propojení, že do 68, ano, bylo to krutý, co nastalo, ale my jsme si to spletli a dlouho nám nebylo jasný najednou, jak to, že ty tanky přijeli už v květnu, protože oni přijeli filmový. Takže to je jenom taková
0: příhoda.
1: Strejdu jsem navštívil v roce 2013 v Austrálii a řeknu vám, a to bych chtěl říct všem do poslouchají. Pokud máte nějaký paměti nějakého někoho, kdo může vyprávět, zajděte za ním a zeptejte se ho. Já jsem letěl přes půl světa, aby se dozvěděl od toho Ládi takovou maličkost třeba o těch Polácích. A to, co vám teďka někdo řekne z rodiny, tak už nikdy nenajdete. Na
0: žádném
1: internetu žádný kontrolové. V podstatě zeptejte se živých lidí a i když vám to teďka nic neřekne, nahrajte si to na mobil, nahrajte si to povídání, protože může být, že za 20-30 let tu vzpomínku nahranou najednou oceníte. tak asi tak.
0: Děkuju, pane Mílo, zdravím, přeji krásnou dobrou noc.
1: Mějte se krásně, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přečtu ještě zprávu od pana Jaroslava. Dobrý večer, vzpomínám na příběh mé babičky narozené v roce 1892, kdy v roce 1914 museli všichni mladí muži z malé vesničky na Morově narukovat do první světové války, včetně jejího milého. Jenže on tam padl včetně dalších 28 chlapců. Babička byla z toho velmi smutná, ale život šel dál a našla si jiného muže o 10 let staršího, protože bylo málo mužů. A když jsem se jí naivně ptal, proč tak starého, tak mi řekla, že byl místní hospodský a tam je přes léto chládek. Ona to zdůvodnila tím, že museli hodně pracovat na poli, včetně jejich dalších 8 sourozenců, a to se jich kvůli hicu horku nechtělo. Tak raději šla roznášet pivo. A to jí, prosím, kontrolovala její matka, narozená 1859, která se dožila 101 roků. To je vše a mějte se všichni dobře, napsal pan Jaroslav. Teď už nám bude hrát a zpívat kapela Elán, Vermi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní lince vzpomínáme, ptám se vás na vzpomínky našich rodičů a prarodičů, respektive vašich rodičů a prarodičů. A já mám na druhém konci telefonní linky 731 8900 pana Vojtěcha z Plzně, který reaguje na pana Mílu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, já jsem měl kamaráda, který sloužil buď v Boleslavi nebo v Davle a ten byl přímo v tom filmování, říkal mi jako, že byl Němec,
0: ano.
1: Jako německý voják, ano. A že vedl nějaký zajatce.
0: Uh-huh.
1: A já už si jako víc nepamatuju, co jako ještě říkal víc o tom.
0: Tak, myslíte, pane Vojtěchu, v tom filmu Maraton, že jo?
1: V tom filmu. Maraton. A že hrál nějakého Němce, který vedl nějaký zajatce, jo, a prostě on byl v té době byl v Boleslavi a jako voják byl v tom filmování.
0: Hrál. Pane Vojtěchu, máte, hrál i nějaký, jako... máte i nějaký příběh z vaší rodiny? Třeba vzpomínali vaši rodiče nebo babička s dědou na něco? Co byste nám řekl posluchačům?
1: No, můj táta, když byl na vojně, on už je taky po smrti, tak hrával na harmoniku. A někde plaval a někde se tam zamotal do nějaký trávy a bejval by se utopil, ale nějak se z toho dostal, ale jináč tak nějak si nespomínám na nic, no.
0: Nevadí, děkujeme za tu připomínku, že no. Dobře posloucháte, že jste reagoval na pana Mílu. Zdravíme do Plzně, dobrou noc. Já bych přečetla další zprávu, kterou napsal pan František ze Židlochovic. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači noční linky. O svých předcích se toho už od nikoho nic nedozvíme. Jedině, co tady máme, tak jsou různé doklady našich předků až do roku 1720. Jsou to třeba odací dokumenty, rodné listy. Naše příjmení nebylo nikde přerušeno po meči. Nescházelo moc a mohlo vymřít po meči. Díky tomu, že naše babička, která měla příjmení Švaříčková a taťku měla za Svobodna, tak se naše příjmení zachovalo dál. No a já a moji sourozenci, někteří máme dál kluky, už až pravnuky, máme s tímto příjmením a dokonce Františka máme. Takže Františku ze Židlochovic, děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Teď už nám bude zpívat Michal Tučný, Je to zvláštní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké rodinné příběhy si pamatuje paní Marie z Dobříše, na jaké vzpomíná, to se dozvíme teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, přikláním se k tomu pánovi, který povídal o tom, že by si lidi měli nahrát vzpomínky svých rodičů, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Já tedy bohužel jsem s těmi rodiči o takových věcech moc nemluvila, ale maminka mi vyprávěla, tatínek umřel, když mi bylo 23 let, ale vyprávěla mi, ale jako by to, dlouho se to nevěděla, protože mi to ani táta neřekl. Za Heydrichiády u nás v rodině přespal člověk, který asi nebyl zrovna pochuti těm, kteří tady vládli.
0: Ano.
1: A maminka mi vyprávěla, že celou noc nespala, protože bratrovi byly 4 roky a kdyby jako byla nějaká šára, tak celá rodina přišla o život.
0: To
1: až potom po roce 65, 66, 67 jí tatínek řekl, jako, tak tamhle to je ten člověk, který u nás přespal. A byl to ministr lesního a vodního hospodářství tehdy, pan Josef Smrkovský. Tak to jsem jenom chtěla říct, že opravdu jako tatínek byl asi hrdina,
0: to
1: ale taky velký riskantér, ale maminka říkala, že nespala celou noc.
0: To věřím.
1: Tak to jsem jenom chtěla říct.
0: Moc děkuju, paní Marie. Ano.
1: Ale on to jako neřekl, on to řekl, až když potom už v těch 60. letech.
0: Když už to bylo bezpečné, přesně tak.
1: Ano, ano. Takže to jsem jenom chtěla říct a opravdu by si to měli lidi všechno nahrát. Já to od tatínka nevěděla, mě to až potom řekla maminka, no.
0: Děkuju.
1: Protože jsem vlastně, ty mladí jako, že to řeknu, ty mladí o to tak nějak veliký zájem nemají, bohužel, o tu politiku a i tak o takovýhle dějiny. Na to přijdeme až ve stáří a to je potom škoda, že už se nemáme koho zeptat.
0: Tak, je to tak, jak říkáte.
1: No, dobrou noc
0: a děkuju. Naslyšenou.
1: Není zač, naschledanou.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslala paní Marie. Mám sestřenici, které letos bylo 101 let. Tuto sobotu spolek zahrádkářů uspořádal pohádkovou cestu pro děti a také křeslo pro hosta s Jaroslavou Králíkovou. Mnoho si pamatuje a tak jsme se od ní mnohé dozvěděli, napsala Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je půlnoc a my se pomalu, ale jistě přesuneme do čtvrtku 3. září. V dnešní noční lince stále budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky vašich rodičů. Jaké příběhy si pamatujete z jejich vyprávění? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Přečtu vám zprávu, kterou poslala paní Iveta. A ta nám napsala: Zdravím paní Janičko, vás i nespavce. Čím je člověk starší, tím častěji vzpomíná. Já jsem se v důchodu začala zabývat sestavováním rodinného rodokmenu. Hodně informací jsem získala ze starých rodinných dokumentů a ze vzpomínek. V dětství jsme často drželi s babičkou takzvanou černou hodinku. Tehdy ještě televize nevysílala a my měli tyhle chvilky moc rádi. Babička nám vyprávěla o svých rodičích, sourozencích, o práci na poli i v hospodářství, ale i o lumpárnách a hrách. Tatínek koupil celé rodině úplný zázrak – kolo. Jenže na tom směli jezdit jen ve výjimečných případech, a to je na velké vzdálenosti, do školy ne. To bylo jen 4 kilometry, tam chodili pěšky. Babička ráda vzpomínala na 2 roky strávené v klášterní škole v Moravské Třebové. Ve 4 vstávali, v 21 byla večerka a celý den zápřah. Kromě klasických předmětů se učili vařit, péct, šít, plést, háčkovat, vyšívat, ale i hrát na klavír. S kamarádkami se snažili zjistit, jaké nebo jestli vůbec má jejich učitelka jeptiška vlasy. Nebo vyprávěla zážitky z první světové války, jak se báli vojáků, kteří procházeli vsí, jaký byl v té době hrozný hlad. Její maminka měla schovanou mouku na půdě, ale ta jim stvrdla. Aby z ní mohli péct, museli ji roztlouci v moždíři. Chléb z ní upečený byl prý ten nejlepší, jaký kdy jedla. Za druhé světové války se utíkala se synem v náručí schovat před nálety. Můj děda byl pekař a mlynář a když rozvážel chléb do okolních vsí, cestou nechávali kousky bochníků na březích rybníků, ve kterých se schovávali partizáni. Celý chléb tam nechat nemohli. Každý bochník měl totiž razítko a podle toho by se dalo zjistit, odkud je. Od dědy jsme se zase dozvěděli, proč on, Moravák, odmítá jít do kostela. Jak se vracel transsibirskou magistrálu přes Šangaj Suez Terst domů, kam došel 3 roky po válce, z Terstu na Moravu šel pěšky. Jen tomu trvalo 3 měsíce. Bylo toho opravdu moc a moc, co jsme se dozvěděli. Asi bych si dokázala vzpomenout ještě na mnohé a přesto mám pocit, že toho ví málo a že bych se ráda babičky i dědy na mnoho věcí ještě zeptala. Bohužel už není koho. Babička by letos oslavila 130 a děda 135. narozeniny. Dobrou noc, napsala Iveta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: se mnou. Krásná písnička Není nám už 17, podání Petra Janu a Petra Jandy, mám jí moc ráda, tak jsem si ji s nimi zaspívala, ale já už mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Marii z Uherského Brodu a i s ní si budu samozřejmě povídat na dnešní téma, kdy vzpomínáme a vyprávíme si příběhy, které nám třeba říkali naši rodiče a prarodiče. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já jsem měla dojem, že to byl trochu takový příběh o válce. Ale co se teďka děje, jako. Takže můžu i tady toto říct?
0: Ano, určitě. Protože si povídáme o vzpomínkách, co vám třeba vyprávěli vaše babičky, dědečkové a i vám vyprávěli příběhy z války.
1: Ano, ano. Takže já, můj tatínek, je už po smrti, tak ten mu utékl otec do Kanady a nechali jich tu s maminkou sami. A tak vyrůstali tak jako chudobně a potom přišla válka a on jim napsal, že mají dole do Kanady. Ale tedy už to nebylo doletět, že jim zajistí líst, ale tedy už to nebylo možné. Celou rodinu se někde tak dostat, tak zůstali tady. No a potom já jsem vyrůstala s bratrem a narodil se mě syn a když měl půl roku, tak nás napadli Sověti. A rodiči dělali v pekárnách a řekli, že mám, nikam nemám chodit, že nás napadli Rusé. Jenomže já jsem neposlechla, kluka jsem oblékla, jak odešli do práce a šla jsem za tím tatínkovým bratrem, protože ten nechodil do práce a byl nějaký nemocný. Mm. A když jsem šla k tomu nádraží, jak byli ti vojáci, oni, že já jsem měla strach a když jsem řekla, že nebudu sama doma, tak mi řekli, prosím tě, kdyby se to vzali. Jenom seď doma, ale já jsem neposlechla, vzala kočár, nadala kouka tam a šla jsem k tomu strýcovi. A teď jdu ke kolejám na Uherském Brodě a tam už stály tanky, vojáci, no to byla hrůza pro mě.
0: Věřím.
1: A ten jeden voják přistoupil ke mně.
0: Ano.
1: Já nevím, co to bylo, jestli byly samopaly nebo něco, ale nazdvihl mě takovou tu peřinku, jak si to nosívalo na kočár.
0: Ano.
1: Podíval se, usmíl se a pustil mě. Já od té doby, když slyším slovo válka, já jsem nemocná.
0: Věřím vám to, paní Marie. Člověk si to nedovede představit, dokud to nezažije, že jo, na vlastní kůži.
1: Ano, ano, hrozné to bylo.
0: Moc děkuji i za vaše vzpomínky, paní Marie. Přeji krásnou tak. Dobrou noc do Uherského Brodu. Naslyšenou. V tuto chvíli nám bude zpívat Karel Gott Vltavu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: stále ptám na vzpomínky, tedy vzpomínky vašich rodičů a prarodičů, a vyptávat se budu i paní Ivy Skladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a brzké dobré ráno, i když stále noc. Dobrý večer.
0: Paní Ivo, i vás se budu ptát na vzpomínky.
1: Ano, tak vzpomínek by bylo mnoho, jak říkali človíčkové přede mnou, a já si vážím těch lidí, kteří dokáží zavolat, a je mi s tímto pořadem velice hezky, ale to bych asi povídala do rána. Já bych jenom vzpomněla můj milovaný citát mého milovaného Seneky, který říká, že vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. A mám pocit, že by to tak mělo být a že ty vzpomínky každý máme svoje a máme i své tajemství. Ale já pominu to těžké téma, jako je Osvětim, Terezín. Pominu téma, jako je válka. Je to pro mě velice křehoučké a smutné. A jenom řeknu takovou krásnou příhodu mé babičky a dědečka. Oni se krásně jmenovali František a Františka.
0: Ano.
1: A děda říkal babičce Faninko. A babička byla taková ranařka, děda jako vždycky mával rukou, vzal kostička tou košili a v 7 hodin odcházel do místního spůdky. A oni si přivydělávali tím, že jezdívali na borůvky a na houby, které potom prodávali na trhu tady na Kladně. A
0: ano.
1: Jako holčička jsem to vnímala tak, že sebrali košíky, nůši, staré kolo, takové to těžké ruské kolo, ne jako myslím ruské, ale my víme, prostě
0: ano,
1: staré
0: ano.
1: kolo, odjeli na nádraží, kde kolo nechali, a odjeli tedy na ty borůvky. A já jsem je očekávala vždycky tak za 5 dnů. Telefony nebyly, mobily nebyly, a věděla jsem, že ten den mají přijet, tak jsem na ně čekala u státní silnice, dál jsem nesměla jako holčička, a objevily se 2 kola, silueta babičky s dědou, oba nůši plnou borůvek, podotýká každý jednu nůši, a na kolech 2 košíky, vlevo vpravo. A přesto měli takové ty krásné šátky bavlněné na 4 uzle. A jejich první vždycky bylo, my to dáme do prádelny, ale ne, abys to sežrala. A já jsem samozřejmě tajně v noci
0: chodila.
1: Na ty borůvky chodila. Teda, ale oni to věděli,
0: ano.
1: Ale vždycky říkali, ty jsi tam nebyla, že ne. A já byla taková už od malička pravdomluvá, říkám, byla babi. A oni, my jsme to věděli. Takže to je taková krásná příhoda a já nebudu zdržovat, protože čekají další na lince. Ono k vám se dovolat je někdy problém, ale to tak je. A já mám velkou radost, že ty lidi reagují. Já jsem kdysi sloužila 8 let na lince důvěry a tohle tomu říkám taky linka důvěry, protože je to úžas, když ti lidé volají.
0: Máte
1: a
0: pravdu.
1: Dokáží říct svůj příběh.
0: Máte pravdu,
1: paní Ivo. A já vám děkuju. Nejenom tomu pořadu, ale vám moderátorům, protože vy jste vlastně takový pracovníci linky důvěry, že nevíte, kdo na té druhé straně bude volat.
0: Je to tak, paní
1: Ivo. Jak bude reagovat, jo? Takže prostě jste úžas a já si tady pracuji a píšu další knihu a uvědomuji si, že vždycky po tom pořadu mám chuť na tom sídlišti kladenském něco udělat, ale přiznávám, že ty lidi mě začínají čím dál tím víc odrazovat. Ale já se nedám a chystám křeslo pro hosta pořád,
0: ano.
1: kde chci oslovit právě pamětníky. Teď je taková ta doba, já jsem 35 let učila, je taková ta doba, kdy si myslím, že by nějaká babička nebo děda nebo kdokoliv prostě do toho pořadu přišel. Takže dávám teď zrovna v tuhle chvíli na Facebook výzvu, kdo by přišel do mého pořadu, jestli to má vůbec smysl. Pořádat.
0: Tak vám i podržíme pěsti. Ať je to úspěšné.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Děkuju za vaše ucho a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy se tradují ve vaší rodině. Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti víc, co nejvíce? A stačili jste se vyptat? Vyptávat se budu i paní Marcely z Polabí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. No, já mám, sice máma moje, narozená jsem v 45. roce a koncem války bombardovali, v té době jsme bydleli v Nymburce, bombardovali jako tady drážní depo a všichni letěli směrem od města do lesa nejbližšího, aby se skovali.
0: Ano.
1: No, nakonec to naštěstí se netrefili, takže to nedopadlo tragicky nijak, ale moje máma už byla ve vysokém těhotenství, takže říkala, že šílela z toho, no ale dobrý, to dopadlo dobře. Ale v 68. to jsem bydlela ještě u tchyně, u tchána, jsme bydleli ve vile a bydleli jsme akorát u silnice, u hlavní silnice, kde najížděly ruský tanky na Milovice. A to prostě, to bylo šílený. No a samozřejmě ráno, když začal ten rachot po tom, tak jsem koukla z okna a říkám, Ježišmarja, co se to děje, oni mají zase nějaký
0: Milovice. Cvičení.
1: To bylo cvičení, že jo, to byl velký areál Milovice Mladá, to bylo velký areál vojenský náš. Říkám, kam zase jedou. No a pak mi došlo, že teda jako asi to nejsou naše tanky, tak jsem pustila televizi, no a tam už teda to hlásili. No, takže ráno, když jsem běžela do krámu, no tak to vůbec, mojí dceři bylo jeden rok, tak to vůbec nebyla šance už, to už všechno bylo prodaný. Ale nejhorší bylo, že prostě u nás v té vile byl tam pak velký dvůr a tam se nikdy nezavírali, vrata se zavřely, ale nezavírali se vrátka. A já jsem právě tchánovi i manželovi říkala, prosím vás, dejte tam, já jsem byla sama v tom baráku, ano. Když že od tchyně šla do práce. Tcháno, prostě všichni. A říkám, i já tady budu sama a co kdyby náhodou jsem někdo, ne, to je zbytečné, prosím tě, nikdy jsme nezamykali, tak nebudem zamykat, já jsem byla šílená. No samozřejmě, že najednou někdo bouchal už ve dvoře, já jsem si zamkla aspoň barák, že jo, bouchal na dveře a já říkám, no tak se jdu podívat a bylo, my jsme měli zvýšený přízemí, tak jsem otevřela okno u haly a koukám tam tři vojáci normálně s puškama, že jo. A to, a já říkám jako, že nikdo není doma. Ano, protože jsme uměli rusky.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: A oni, no, že chtějí, a nesli si ešusy, a že chtějí vodu. Já říkám, no a teď, já jsem říkala, ale tak to jděte někam a jinam. A ne, protože všude měli všichni zamčeno,
0: ano,
1: že jo.
0: Ano.
1: Nikomu se nedobouchali. No takže já jsem teda šla jsem vnitřkem baráku a otevřela jsem dveře u sklepa. A tam jsme měli vodovod normálně, když byly potřeba něco na dvoře postříkat auto nebo cokoliv. Takže jsme tam měli vodovod. A říkám, no tak si tady natočte. A oni, že ne, že se musím nejdřív napít já.
0: A jo, jasně.
1: Já jsem si říkala, no já se z těch jejich špinavých šusů teda přeci nebudu pít, tak zase jsem musela nahoru rychle běžet pro sklenici. No naštěstí za mnou nešli, zůstali teda v tom sklepě. No tak jsem si vzala sklenici, natočila jsem si vodu, napila jsem se, no a pak teda si to natočili, ty ešusy, řekli mi spasíba
0: a šli.
1: Hotovo. No ale to byl já nahoře roční dítě, já jsem byla úplně...
0: To musela jste mít strach velký, přesně
1: asi
0: tak.
1: Druhý den, jo, protože v noci začali, že jo, v noci to tam najíždělo k ránu. No a tohle to bylo strašně moc těch tanků, to je to, že já nechápu. kde se furt brali. Takže to bylo až druhý den, kdy to nebylo jako, že hned teď. Tak najednou se zamykali vrátka.
0: Jo, jo, když jste to řekla, že jo.
1: No,
0: děkuji za vaše vzpomínky, paní Marcelo.
1: Ta hrůza byla teda opravdu hrůza.
0: Věřím. Moc krát děkuji a dobrou noc.
1: No,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jaké rodinné příběhy budu vzpomínat s paní Janou z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer a zdravím vás i posluchače.
0: Děkujeme.
1: Víte, to mě vykládala maminka, protože já jsem ročník 39 a jsem prakticky válečné dítě. My jsme vždycky i se sestrou spávali ve sklepě. My jsme měli pozesláma slámou, na to deky a peřiny a takhle jsme tam byli. No, bylo nám tam smutno, že jo?
0: Ano.
1: A jednou, když jsme tam byli, já jsem slyšela křik na dvorku. A že jsem byla zvědavá, tak jsem vylezla z toho sklepa a viděla jsem tatínka, jak je opřenej vozeň. A jsou tam vojáci a ne to si povídají. A tak já jsem se rozběhla k tomu tátovi. Ten mě chytil do náruče. A já jsem říkala, tak pojď domů za maminkou. Co tady děláš, když je zima? On mě posle. On šel prostě a ty vojáci sklopili samopaly a pustili nás. A my, já jsem s ním šla normálně do baráku.
0: Paní, no a to byli Němci?
1: To byli Němci. A tatínek uměl německy, tak si s nima povídal. A vyšlo to najevo právě to, že náš soused nás zradil.
0: Udal tatínka.
1: My jsme měli celkou stodolu. Ty stodole bylo hodně cená. A mamka s taťkou tam schovali prase.
0: Rozumím.
1: A soused si toho všiml. No a zradil nás, že to tam Němcům. Takže proto přišli za ním, opřeli ho na zeď.
0: A chtěli ho zastřelit, že jo? Protože za to byl trest smrti, že jo?
1: Určitě. A já právě jsem mu zachránila život, že jsem se k němu rozběhla. Ale i ty Němci asi je prostě odměstčilo to srdce, když nás viděli.
0: Dítěte. Mhm.
1: Jak ho objímám, ano. No a pustili nás. Takže asi takhle.
0: Děkuju.
1: To bych si takhle vykládala.
0: Děkuju za vaši vzpomínku, paní Jano.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já přidám jednu vzpomínku k paní Janě, kterou mi vyprávila moje babička, protože oni žili vlastně v Březně, což je u Velemína, a to bylo potom, že jo, jako protektorát Čechy a Morava. No a dědeček, ten byl zarytý Čech, mám to po něm. No a tak šli radši s celou rodinu z toho svého velkého statku s mojí maminkou a tam měla ještě dva bratry. Tak odešli do Poplz, což už bylo zase jakoby české. No a pamatuju si, že mi babička vyprávěla přesně to, co teď jste říkala vy, paní Jano, že samozřejmě, když byly děti, byl tam ještě děda s babičkou, ty zas bydlili někde jinde v jedné místnosti. Tady ta naše rodina v uvozovkách žila v jedné místnosti, že jo, 5 lidí, 2 dospělí, 3 děti. Prostě úplně jiná doba a to ještě je nechali zase nějací dobří lidé, Češi, bydlet, že jo, vůbec v té jedné místnosti. Tak chovali slepice. No a babička říkala, že přišla taky šťára, takzvaná. No a oni ty slepice nacpali do pytle, schovali je, že jo, a schovali je někde prostě na půdě, nebo já už nevím, jak mi to vyprávěli. No a zahrabali je taky pod seno, no a modlili se, aby ty slepice nezakrákorali, že jo. No tak jako když mi to vyprávěli, tak to je pro nás, kteří jsme to nezažili, díky bohu, jako sci-fi, no, že za takovéhle věci prostě se šlo do koncentračního tábora. No a jak jste říkala vy, paní Jano, za prase to už by tatínka bohužel, i kdyby to nebyli lidé, kteří měli, jak jste říkala, alespoň kousek srdce, tak ho to mohlo stát život. Ale co je úplně nejhorší, že to udali vlastní lidé. A bohužel to je to nejstrašnější. To mi zase říkal můj táta, že můj tatínek mluvil líp německy než česky, tak protože měl německé školy, protože maminka byla na ně sama a oni museli zůstat bohužel v protektorátu, tak že Němci mu říkali, kdybyste se vy neudávali sami Češi, tak my o tom ani nevíme. A to si pamatuju tuhletu větu a je mi z ní dodneska hodně smutno. Tak ať je nám veselo, tak bude zpívat Hana Zagorová písničkou Studánko stříbrná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem moc ráda, že dnešní téma vás zaujalo, protože telefony neustále blikají. Věřím, že se vás celá řada nemůže dovolat. Je mi to líto, ale bohužel je to jenom jedna telefonní linka. A já mám v tuto chvíli na té naší lince 731 800 900 paní Boženku ze Zásmu, která prý má něco veselého a já jsem říkala, konečně chce to trošku rozveselit. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Janičko, i všem posluchačům. Já vám řeknu příběh mojí maminky. Moje maminka měla hrozně ráda muziku a ráda tancovala. A když si ji tak mě vypravovala, když si ji tatínek namlouval, on neuměl tancovat. A měl dva kamarády a prostě to měl udělat, akorát tancoval krokovou polku, jiná čvárčíka, nebo toto prostě neuměl, nebo tango to neuměl. No tak když začali hrát, tak Fando dovolíš, no tak tancovali. No a za rok se asi stěhovali s Kouřima do Zásmuk a prvně šli do plesu s maminkou. No a teď začali hrát, že jo, a maminka, Fando, pojď, hele, no počkej, já přijdu. No šel jedno štamprle druhý, přestože tatínek nepil, jo. No na kuráž, no teď začal tancovat. A ona, prosím tě, co děláš? A to no, zjistila rozčarování, že tatínek neumí tancovat. Pro ní to bylo hrozný, protože ona jak muziku měla ráda, hrozně ráda tancovala, to prostě žádnou muziku nikdy nevynechala. Já jsem po ní, moje dcery taky máme rádi muziku, ano, rádi tancujeme. Ano. A prostě to... A pro ní to bylo hrozný rozčarování. A když potom, když jsme tak, i jsem s tatínkem tancovala, tak on potom jako tu krokovou polku se naučil trošku jako. A valčík to vždycky říkal, vy ten valčík neumíte, já tancuju vídeňský na další krok.
0: Krásná vzpomínka, paní Boženko. Děkuju. Děkuju za veselou vzpomínku a zdravíme do Zásmuk.
1: Jo, já vás taky všechny zdravím a hodně zdravíčka všem.
0: Děkujeme, dobrou noc i vám.
1: Dobrou noc.
0: Paní Vlasta napsala, dobrý večer. Téma mne zaujalo, rodiče také vzpomínali na ta léta prožitá ve válce a vždy jsme jako děti naslouchali pozorně. Nechci se opakovat, jak řádili Němci všude, jak zacházeli se Židy a ostatními na udání, ale mě utkvěla i vzpomínka na vyprávění maminky, která byla z 9 dětí, 2 zemřely a ona jako nejstarší byla nucená jít sloužit. Jaký táta honil s bičem po dvoře, protože nechtěla jít k lakomému sedlákovi. I když se stejně dostala do služby, pak jinam, kde se seznámila s mým tatínkem. Přitom později jsem se od jejího nejmladšího bratra dozvěděla, jak maminka se dobře učila. Že řídící říkal, že by lehce udělala vyšší školu. Skutečně do konce života ovládala pravopis, psaní od ní mám dodnes některá v úschově. Hezky zpívala, byla ráda veselá. Jak říkala v úvodu paní, vždy jsem na ní vzpomínala, jak museli s tatínkem hospodařit, aby nás 4 děti uživili. Ale podporovali nás ve všem a dali nám dobrou výchovu. A mohu říci, že jsme s manželem i svým dětem nasměrovali cestu k úctě k lidem, pracovitosti a vážit si všeho. Přeji dobrou noc a hezký příští den, napsala paní Vlasta. Teď už brontosauři, šafrán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s panem Martinem z Mohelnice budeme vzpomínat. A jaké vzpomínky to budou, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás z Mohelnice. No, chtěl bych vám povykládat, co mi vykládal můj dědeček, když teda válka už skončila, kdy jako voják v 17 letech se dostal na maďarskou hranici.
0: Ano.
1: On, tam se ještě dlouho střílelo, že když vznikalo to Československo, tak po válce, těsně po válce, se dostal na tu československou hranici, na maďarsko-slovenskou hranici. No a říkal, to byly roky hojnosti a bohatství. Když tam se pašovala kořálka, klobásy z Maďarska na Slovensko, ze Slovenska do Maďarska a takhle furt dokola, jako jo. Takže tam to bylo hrozně, říkal, dobré. A potom druhá věc, když on byl z Brna, tak tam to taky skončilo za chvíli a díky tomu, že vstoupil do strany, tak se dostal jako, můžu mluvit ještě?
0: No určitě, povídejte.
1: Tak se ještě dostal jako, vstoupil do strany a dostal se na hrad Mírov. Jo, nedostal se tam sice jako dozorce, ale dostal se tam jako účetní.
0: Mm-hmm.
1: On díky tomu, ale že byl jako ve straně a on byl vyučený malíř v pokoju, tak se dostal jako do věznice a tam říkal, on nám teda vykládal, že ho holili ještě Němci. On tam seděl v křesle, Němec měl břitvu, držel ho za vlasy a břitvou mu jezdil po krku ten Němec. No a my jsme se ptali, a dědečku, a jak to bylo teda, když ty dělal účetního, a ty byl vyučený malý, jsi měl účetnictví, on říkal, ne, depa, to dělali faráři.
0: Rozumím.
1: Takže ono potom už po té válce, asi když vykládám z té hojnosti, že tam byla ta hojnost i Maďarsku a Slovensku, že a pak ty roky. A pak se to všechno změnilo. Bylo to ty příběhy těch starších lidí. Škoda, že jsme jim nenaslouchali víc. Do dneška mi to bude mrzet, jako, protože těch příběhů mohlo být hodně.
0: Máte pravdu, Martine, mám to stejně. No, pak už se nikdy nezeptáme.
1: No, už nejsou mezi námi a těch příběhů, já bych jich mohl dát, když třeba jedna babička bydlela tady v Sudetech a dědeček bydlel na Moravě a jim se narodí dítě a oni se nesměli vzít, protože babička byla v Sudetech a dědeček byl na Moravě, že? Ta války. To byl hrozně zajímavý příběh taky.
0: Jo.
1: Takže, no, a všem posluchačům teda pěknou noc, krásnou noc a pandím jim, že tak dlouho vydrží.
0: Děkuju taky, Martine. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer. Z dnešních příběhů a vyprávění mě mrazí. Dnešní linka se moc povedla, děkuji a dobrou noc všem, napsal Vláďa. Já jsem moc ráda, Vláďo, že se vám noční linka líbila. Paní Vendula napsala. Dobrý večer, chtěla bych se s vámi podělit o příběh patřící k nejsmutnějším v naší rodinné historii. Táta a jeho maminka, moje babička, už dávno nežijí, ale jejich vzpomínky na prožitá 50. léta na českém venkově se mi tehdy doživotně zarily do paměti. Ztráta po léta budovaného živobytí, vyvlastnění majetku, životních jistot a následně i předčasná úmrtí, která vyvolal stres a beznaděj. Nedávno se otevřely digitalizované kroniky v obci, kde moji předkové žili a poválečné roky vrcholící událostmi v roce 1948 jen dodali přesnější obraz událostí, o níž vyprávěli. Vzpomínám na své drahé s láskou a klaním se před jejich osobní statečností zvládnout tak těžký osud, čelit mu a zároveň nestratit víru v lepší časy. Hezký večer, napsala Vendula. Paní Jana píše, zdravím. Vyprávění poslední paní mne vyvolalo vzpomínku, jak prababička vyprávěla, že měli povolení na porážku dvou prasat a když přišla kontrola, měla tahle dvě prasátka tři ocásky. Když si toho prababy všimla, popadla ocásek a schovala jej pod zástěru a po celou dobu jednání ho držela v ruce. Od té doby se u nás říkalo, že zástěra umí zázraky. Zástěru babi nosila do smrti. Dobrou noc, napsala Jana. Moc děkuju za všechny příběhy, které jste mi dnes volali na linku 731 800 900, které jste napsali přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Doufám, že se vám i přesto bude dobře spát, jak už jsem říkala na začátku dnešní noční linky. Jednou jet jsme nahoře a jednou zase dole, takže pořád třeskutý smích asi není na místě. Je dobré i vzpomínat na věci, které prostě jsou v našich dějinách zapsány. Milí posluchači, dívám se na hodiny, bohužel musím říct už to jediné, že mi s vámi bylo jako vždy příjemně, popřát vám krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to ve středu 29. září. A budu se vás ptát v tu středu, může vydržet vztah na dálku? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Tak to je téma, které spolu budeme příště probírat. Ale dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k ním vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle? A kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po rodičích nebo prarodičích? Co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Je něco, co jste si pořídili za svou první výplatu a máte to dodnes? Kterou starou věc byste za její moderní variantu nikdy nevyměnili? A máte doma něco, o čem ostatní říkají, že už to dávno patří do popelnice, ale vy se toho prostě odmítáte vzdát? Tak milá Jarko, já takové věci skutečně mám. Vykouzlilo mi to úsměv na tváři. Tak například, mám servis kávový, který mi daroval můj bratranec, kterého jsem měla velmi ráda. Byl to letec v Pardubicích a bohužel v posledním roce, kdy už chtěl skončit a přejít potom na aerolinky, na tedy civilní leteckou službu,
tak se bohužel zřítil, protože chtěl do poslední chvíle zachránit letadlo. A já se tohoto servisu, který jsem od mého bratrance, který byl o hodně starší než já, dostala, nemohu zbavit. A vždycky mi třeba rodina říká, prosím tě, proč tady máš ten starý servis, teď už máš dávno něco nového, něco hezčího. A já říkám, ne, to má pro mě prostě nedozírnou cenu. A vysvětlím vždycky, proč. A pak už je ticho a servis zůstává. Tak jsem zvědavá, co vy budete Jarce vyprávět. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. You got it!

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí, tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích, jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce, nebo se

0: své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej, až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry 11. v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: vážný, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád. A denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdybych dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta, jak si moje touhy nezdílel, a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí, byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanes tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky ve stejných létech. Já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou stála zde krásná v průvodu v slávě. Náš zrak se střetl a já se chvěl

0: Vidím její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem zmámen stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec, ředitel Ostravského divadla Antonín Rašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Rašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás, a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky, polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco, dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No, tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem a poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu.

0: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nahý.
1: To je hlavní poběh z Maršánovy Veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se upozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře. Nesmí.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký, ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas, a na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavně zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, jo, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, no, že jsem totiž, víš, že existuju, no. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je. Tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společné o to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů jaksi podvědomně zařazeni do určitého. Jako, oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho máme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit, ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný, já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince. Role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi Král Gumiků, Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolu filmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou. Ano. Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva pro někoho, kdo stále musí, a jako je puncovaný komik,
3: divili, opuncovaný. Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka,
4: To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že jo, tak říkají normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce, máš pravdu, každý jsme jiný.
2: Ano.
4: Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osudy.
4: Dejme tomu, tak říkajíc, normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér, nebo asistent, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
2: Jistě, že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože ten je ten humor tam.
5: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se čtyřmi poradí. A když chybí ta čtvrtá, i to se může stát, hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když třetí struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se dvěma poradí. Když další strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám tyto písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic se netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás dva na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat, a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání,
4: ano,
2: v Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, Lupiči, to jsou hoši roztomilí, jak mě viděj v ulici, tak se hned střílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje, zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
4: No, to byla, že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Juba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano, neboť sem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků.
4: Jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, jindy zase třeba nepříjemné, to je jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom, tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou tři druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka, a třetí píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu třetímu druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš. No,
4: no ale velmi rád píšu. Odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne
4: dopisu. Všechno se telefonu vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Že ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne dvě věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom
3: u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
3: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k té knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ve tmě hvízdá a já chci spát. Ach, pro pětran, kdo to tu hvízdá, když já mám oči zavřené.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sobáka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak, i když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sobáka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sobák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sobákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sobák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního na čem, prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebi. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti, nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše, usmíjí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To.
2: Jistě, jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct. Jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov tip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, já mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy nějaká otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabídí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel, mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisem, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, No to snad na tělech, do tělech rozhovoru nepatří. Já to, i když snad, jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Horáckého divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžují, no lyžují, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, no, lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, si někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva. Tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohleto už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.